0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele, mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
0: Inu v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
3: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, máti.
0: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: Podzavieji, podzavieji, ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala. Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
2: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi snědla sama se všema jadýrkama. Září bylo jenom chvíli, ruce mi to nestačily.

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů.

číhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysli uká, že se turisté zajisté rozumíkají se po lese.

Počíhají si někde na ně. Výpravě v Doubravě malý krysly ukáže se. Turisté zajisté rozutíkají se po lese.

listonosu, proč pak svět je

chcete snít a jakým chcete věřit, pravdivé však nemusí být. V úplňku nic zvláštního necítím,

měla hned. Vadný motor, mama mía, přerýždím přednou Kia. Na tacháku dvoustovku, předjel jsem i škodovku, potom ještě hopla a předjel jsem i Opla. Předjel jsem i Pontiac, snadno ani nevím jak. No

Měl jsem i Peugeota, žádná velká rachota. Potom Volvo, žádný stres, stejně tak i Mercedes. Audi chvíli odolalo a pak nevím, co se stalo. Využívám šířku trati, předjíždím i Maserati. Jak když se nic neděje, předjel jsem i Bentleye. A nakonec mi marná sláva, jenom Porsche odolává. Co jen může ze všech sil.

0: si.
1: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyjunknu do dna.
0: Proč máš tak velké oči, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
0: Proč máš tak velké uši, baby?
1: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela.
0: Tobě narostly fousy, baby.
1: To mám, Karkulko, proto aby... To aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
0: Proč máš tak velkou?

0: Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď už šelmo!
1: Tak já nevím, povídám stůj a on si lehne.
0: Je přihranej. Tak jsem tady kvůli tomu děvčeti, teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
2: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je, tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím, vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
3: Pozor tam uvnitř!

0: i se svou babičkou.
1: Vystrašenou dceličkou.
2: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub.
0: Ještě zpívá Viře šiti, necháme-li zvíře žíti.
3: Rádio Junior.

jsem šel kolem plotu, koukalo z něj pět chobotů. Na každém byl prst, ale žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou

odešel do práce, doma je sama, jen jeho mama, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda, má špatný klouby a sloni troubí, že už chtějí něco žrát. Sloni lidem hrůzu nahání váhou svojí, proto taky bývaj chováni v

ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, pot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví, a

drahá, říká: Miláčku, já chci kočku. Já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkova.

posledních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

0: Petrem a Karlem.
1: Holky, kluci, dobré ráno, je 6 hodin a vy posloucháte Ranní restart Radio Junior. Ano, je to tak, teďka zatím jenom s Carlosem, každopádně náš komajs, tak už je úspěšně na cestě, už to sem valí, už se na vás těší, no, taková klasická pondělní ranní mailka, náš komajs zaspal, takže Peťo, jestli posloucháš, přeju dobré ráno a pojď, val, holky, kluci se na tebe určitě těší. No, každopádně, holky, kluci, něco k dnešku, dnešní téma, ručník. Protože ručníky, já nevím teda, jestli to víte vy, ale dnes je světový ručníkový den. Je to neoficiální svátek, který teda slaví fanoušci z sci-fi série Stopařů v průvodce po galaxii od Douglasa Adamse na památku vlastně tohoto autora. No a my si nějak řekneme s Peťou, jak přijede, tak jak se ručník využívá, nějakou historii, ale jaké má potom třeba i další využití, protože některá využití jsou dost zajímavá. Takže Peťo, pojď, těším se na tebe a holky, kluci, my si zatím během toho čekání dáme asi zprávy.
0: Radio Junior. Minutové zprávy.
1: Je pondělí 25. května, je 145. den roku, do konce roku nám zbývá 220 dní a do prázdnin letních nám zbývá už jenom 37 dní, včetně víkendů a svátků. Dneska slaví svátek Viola, takže Violkám přejeme všechno nejlepší k jejich svátku. Dneska, něco k mezinárodním dním, je Den Afriky, který oslavuje a připomíná vlastně založení organizace Africké jednoty z roku 1963. No a dneska je také ručníkový den, který je známý neoficiální svátek, který slaví hlavně teda fanoušci sci-fi série Stopařů v průvodce po galaxii od Douglasa Adamse na památku jejího autora. No a teďka něco krátce ze sportu. Začneme rovnou, jak si vedeme na mistrovství. Vydařené sobotní vítězství proti Slovensku posunulo české hokejisty v tabulce skupiny B na mistrovství světa na 13 bodů a přestože v tu chvíli jsme ještě neměli čtvrtfinále úplně jasné, senzační výhra Norska proti Švédsku nám posléze postup potvrdila. A teďka něco ze světa Formule 1. Ital Kimi Antonelli vyhrál velkou cenu Kanady Formule 1 a po čtvrtém vítězství v řadě zvýšil náskok v čele seriálu před Britem Georgem Russellem na 43 bodů. No a teďka něco krátce k počasí. Dnes nás čeká slunečný a zároveň už hodně letní den teda. Celý den bude jasno a teploty se nám budou pohybovat od neuvěřitelných 14 stupňů až do 28 stupňů Celsia. Takže dneska je to ideální na plavky a mám skvělou zprávu pro všechny teplomily. Takovéhle tropické počasí bude celý týden. Holky, kluci, to byly zprávy.

6 hodin a 6 minut a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Komajzem a Carlosem. Komajz teprve teďka přijede, ale už tady bude každou chviličku. Každopádně, holky, kluci, dnešní téma ručník. Pojďme se vlastně podívat na to, jak vlastně ručník zvykl. No, úplně zcela prostě, lidé si prostě potřebovali usušit tělo už někdy ve starověku. Dříve však neexistovaly ručníky tak, jak je známe dneska. Ve starověkém Egyptě, Řecku nebo Římě tak používali lidé kusy lněné látky, kterými si do pokoupele utírali tělo. A tyto látky byly často jednoduché a sloužily i k dalším účelům. No a odkud takový vlastně pochází ten náš moderní ručník, tak jak ho známe teďka? Tenhle ten moderní ručník, co máme všichni doma, tak má kořeny v oblasti dnešního Turecka a to ve městě Bursa se již už v 17. století vyráběly speciální bavlněné tkaniny, určené pro turecké lázně, které se nazývají hamamy. No a tyto ručníky byly lehké, dobře savé a často bohatě zdobené. No a později potom vznikla technologie smyčkového tkaní, která vytvořila takový ten typický chlupatý povrch, jak ho známe dneska, těch dnešních ručníků. No a díky těm smyčkám vlastně a tomu, jak je to chlupatý, tak dokáže ručník pojmout mnohem více vody. No a tenkrát ručník nesloužil jenom k osušení těla, ale dost často se používali v lázních a sloužili taky jako symbol čistoty a společného postavení. Bohatší lidé měli ručníky různě zdobené výšivkami a krajkami. A ve středověku si lidé často nosili teda vlastní ručník na cesty, takže očividně už takhle nějaký ten tramping byl. No a v některých kulturách byly ručníky dokonce součástí svatebních darů. Jako upřímně, já dostat na svatbě ručník a vlastně obecně to jsou krásné dárky, protože tyhle ty dárky do domácnosti, které pomůžou vlastně těm novomanželům jakoby do toho spolubydlení, no, jako šetří to peníze a často schánět. A věřte mi, ty hádky o tom, jaký talíře, jaký ručníky a tyhle ty věci, je to dlouhý. Holky, kluci, 6 hodin, 8 minut a za chvilku se slyšíme i s Komajzem.

0: Tak holky, kluci, 6:12, no a my jsme se dočkali našeho ospalce. Peťo, Peťo, dobré ráno.
1: Dobré ráno, ano, ale počkej.
0: A, ty máš jiný mikrofon.
2: Tento mikrofon, ano. Dobré ráno, holky, kluci.
0: Teď máš oba.
2: Ano, mám oba. Hele, já jsem rád. Já mám rád, když můžu mít speciální věci, takže teď mám právě v ruce dva mikrofony. Já vám přeju krásné dobré ráno. Ty jsi tam našel takovou jako znělku, abych byl jako trapný, jo, ještě víc.
0: Ne, to není o trapnosti, to je prostě taková ta klasická znělka SpongeBoba.
2: Hele, ty jsi říkal, že jsem zaspal.
0: Jo? Ano.
2: Já bych to chtěl uvést na pravou míru. Já jsem nezaspal, já jsem nemohl najít prostě můj ručník. Máš taky takový jako vztah k ručníku? Ne, já prostě jsem si jako vyřičil zuby, jako zoubky, a teď jsem chtěl si jako utřít ruce. A teď se nemohl najít můj oblíbený jako ručník. Máš to tak, že třeba když jsi byl malý, dnes si nějakýho plyšáčka, tak si zkrátka bez toho plyšáčka nikam neodjel? Tak já mám takhle ručníčky.
0: Ale to chápu zase, hele. A ručníku je kvanta, hele. V domácnosti bez ručníku prostě, jako no, musíš jich mít hromadu.
2: No tak já jich právě hromadu moc nemám. Víš, já mám jeden ručník. Já pak mám druhý velký náhradní, pak mám třetí, tam jsou mimoni. Tomu říkám, to je ručník s mimoňama, to mám od malička a tím končím.
0: A nějaký ručník na ruce?
2: Jo, tak to mám dva.
0: No, vidíš.
2: Ale právě ten můj oblíbený se nemohl najít právě.
0: A to jsou ty mimoni?
2: Ne, to je ten jeden malej na ručičky.
0: To je ten malej na ručičky.
2: Malej na ručičky, prostě nevím, kde je.
0: On se určitě někde objeví. To je vždycky, když něco hledáš, nenajdeš to a potom, když já to nemí potřebuješ, tak se to objeví.
2: Zavolá mámě. Mami, nevíš, kde mám v Praze ručník? Zkus se podívat. Pojď se do skříně, Petare. A jo, mami, dík. Takhle to nějak bude. Ale zkrátka, hele. Už jsi v životě něco ukradl, Karliku?
0: Já?
2: No.
0: No jasně.
2: To, že někoho srdce, na to se neptám.
0: Ne, no, jako běžně. Jsi nekradl bráchovi sladkosti?
2: Takhle dobře. A to třeba na hotelu.
0: Na hotelu? Hele, já tomu neříkám krádež.
2: No, tak to není úplně krádež.
0: Není,
2: ale
0: jako zaplatíš si za
2: kamaráde,
0: to. No jasně, mydýlka, všechno prostě, no, ber, dokud můžeš, klasický češství.
2: Ale já jsem někdy vzal i ručník, kamaráde.
0: Já vím, já jsem se strašně těšil, až přijedeš a tohle tady odvyprávíš, tuhle storku.
2: Takže ta historka přijde a přijde, ale po písničce. Hezké dobré ráno, je to fajn, že jsem tady.

0: Pepek, Rádia Junior.
1: Mladý muži, máte štěstí. Nikdy nebudete vědět, co je to nemoc. No tak to jste mě, paní věštkyně, teda moc nepotěšila. Totiž já už jí třetím rokem studuju na medicíně.

0: Ahoj, děcka, zdraví vás Kačka. A tohle chrochtání byl můj psí kámoš Mops. Možná nás znáte z kresleného komiksu Kačka a Mops, ale teď máme na Rádiu Junior i svůj vlastní seriál. Máš pravdu, Mopslíku. Je to super seriál o našich dobrodružstvích a tak doufáme, že si ho poslechnete. Ptáš se kdy? No přece od 8. června, vždycky v 19.50. A když to nestihnete, nevadí. Pustit si to můžete i na webu radiojunior.cz.
1: Těšíme se na vás!

0: Holky, kluci, 6 hodin a 24 minut. A vy posloucháte ranní restart Rádio Junior s Komajzem.
1: A Carlosem.
0: No a Peťo, ty jsi tady naznačil, já se na tu historku těším, já ji rád poslouchám, protože ono to je...
2: A kde jsi ji slyšel?
0: U šéfa v kanclu.
1: Jo, a jo.
0: A říkal jsi mi to i někdy předtím, snad na natáčení nebo něco takového. Mm-hmm. Ale tak poděl se s holkama. Jaký ty máš vlastně...
2: S holkama, jasně.
0: S holkama a s klukama.
2: Ale s holkama o ručnících není problém. Takhle, zásadní věc, jo. Host je prostě můj pán, jo. Prostě lidi ano. Z Moravy to takhle mají, jo. Že náš host, náš pán. Takže já, když přijde nějaký host, tak si jim snažím u mě doma udělat prostě komfort jako na zámku. Mm-hmm. Jo, prostě ráno kafíčko, když chtějí jukebox, tak já zaspívám, víš? Mm-hmm. Zkrátka opravdu, co ten host chce, tomu dám. Ale co já na hotelech miluju, když tě uvítá nějaký zvířátko z ručníku.
0: Jo. Yes. To je ta topovka vždycky. Přijdeš ano. A ta nám tý posteli, ta labuť třeba.
2: Labuť a okvětní lístky.
0: Ano, ano, ano.
2: Jo, nebo srdíčko.
0: Ty olejíčky a mídlíčka kolem toho.
2: No, já čekám to, že když přejedeme do Zlína, kde jsme už tenhle víkend.
0: Tak tam budou ručničky.
2: Tak máme spolu pokoj, tak tam bude velký srdíčko uprostřed. A já bych se vůbec nedivil. No a takhle, hele, v Česku to nedělám, jo. Já mám rád Českou republiku a tady ty lidi prostě nechci okrádat o ručníky.
0: To chápu.
2: Ale zkrátka takový hezký bílej ručník, ze kterého se dá udat hezká labuť, se vždycky hodí.
0: A ručníky jsou drahý.
2: No právě, a to je pravda. To poměrně ano, ručníky jsou drahý, takže prostě jsem vzal z Ománu ručníky, z Džerby mám ručník.
0: Ale tak to máš něco jak...
2: Z Kalabrie. No já to mám místo
0: magnetku.
2: Značek turistických. No.
0: No nebo značek turistických, hele, hodně Čechů si vždycky vozí magnetky.
2: Ano.
0: Třeba moje rodina je na to, jako na to jsme special. Kamkoliv se jede, tam asi přivezeme magnetku.
2: Ale jako to já taky, to mám
0: ze zahraničí
2: rád,
0: a tak. Ale potom to vypadá hezky, ta lednička zase. Ano. A někdo pro změnu bude ručníky, no proč ne?
2: No, ale je to problém, že já už ti neřeknu, jaký byl ručník z těch tří bílých je odkud.
0: Jo, aha.
2: To nepoznám. Nepoznám, takže jakoby já tuším. Takže mám takový tady travelský ty a z toho se hlavně výborně dají dělat ty labuče. Mm-hmm. Ten výborný tutoriál, hele, na to, pokud holky, kluci, chcete udělat radost rodičům, jo, tak jim připravte dneska, to jsem dělal jako malej, zahrajte si na hoteliéra. Mm-hmm. Jo, takže jim udělejte ráno snídani, švédský stůl, jo, nějaký párečky, vajíčka a hlavně jim večer nachystejte nějakou labuť. A na YouTube a všude na internetu je spousta video a tutoriálů, jak se taková labuť dělá a je to bomba. Je to bomba.
0: A ty to umíš?
2: Umím labuť.
0: Umíš labuť?
2: A umím i srdíčko.
0: OK.
2: Umím. Ale s tou uděláš cokoliv vesměs.
0: Jakoby vlastně, jo.
2: Vesměs, jo. Ale teda, když jsme byli v Egyptě, třeba tak tam dělají úplně, tyjo, to je zoologická zahrada na posteli. Mm. Tam fakt, tam udělají i slony, vedle žirafa, fakt. Oni to umí velice. Prostě ručník je za mě nejvíc potřebná věc ve vesmíru.
0: Jo, to asi určitě. A prej to používají i astronauti.
2: No,
0: ale nevím teda, jako, jo, asi,
2: to je i ta,
0: asi se tam potějí tak.
2: A to je i ta spojitost, to si pak můžeme říct, proč se to slaví v souvislosti s kultovním seriálem Stopařův průvodce.
0: Ano.
2: Má to svůj důvod.
0: Má to svůj důvod. Ale teďka nebo
2: ne.
0: Si dáme písničku?
2: Dáme
0: Já bych dal písničku.
2: Dáme si La Muzika.
0: Dáme si La Muzika a potom si dáme La Žili Byli.
2: La Žili Byli a pak budeme zpívat a hrát.
0: Je
2: až do
0: tak.
2: Haleluja. Čau.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žila byla jednou jedna královna pouště Gertrud Belová. V době, kdy většina žen seděla doma a nikam necestovala, se Gertrud stala nekorunovanou královnou pouště. Možná jste už někdy slyšeli označení Blízký východ. Je to oblast na rozhraní Asie, Afriky a kousku Evropy. O Blízkém východě se často mluví ve zprávách, protože v některých zemích tam panuje napětí i války. Leží tam státy jako Irák, Irán, Izrael, Sýrie, Kuvajt a další. A živo tam bylo i před tisícovkami let. Právě tam totiž na území zvaném Mezopotámie a v okolních oblastech vznikly jedny z nejstarších známých civilizací. Sumerové, Babylonie, Chetická říše a další. V době, o které si budeme vyprávět, tam vládla Osmanská říše. Gertrud Belová se narodila v roce 1868 do bohaté anglické rodiny. Studovala moderní dějiny na univerzitě. Pak se čekalo, že bude navštěvovat společenské akce a bály, aby si našla dobrého ženicha. K smrti jí to nudilo. Nechtěla být chycená ve stereotypech tehdejší společnosti, která od žen čekala jen eleganci a poslušnost. Během návštěvy příbuzných v Perzii okouzlila tamní kultura, lidé i poušť. Zamilovala se tam do jednoho chudého diplomata, ale její otec vztah zatrhl. Gertrud pak cestovala po světě a učila se jazyky. Žila opravdu dobrodružně, dokonce se stala jednou z nejlepších horolezkyň té doby. Jeden vrchol v Alpách se jmenuje po ní. A nebyly to žádné procházky. Jednou uvízla přes 50 hodin uvázaná na laně ve sněhové vánici. Blízký východ ji ale přitáhl zpět a dlouhá léta křižovala jeho pouště, což bylo v té době velmi odvážné. Lidé běžně po takových zemích necestovali. Místní kmeny mezi sebou často bojovali a ženy nebrali jako rovné mužům. Jako cizinka, ovládající jejich jazyk i způsoby, si ale od nich Belová vysloužila uznání a respekt. Cítila se mezi nimi svobodná. Navštěvovala archeologická naleziště, kreslila mapy a taky hodně fotila. Její snímky jsou dnes vzácným svědectvím dávno zašlých časů. O svých zážitcích psala poutavé knížky. Když v roce 1914 vypukla první světová válka, byla zrovna v Anglii. Osmanská říše se připojila k Němcům, tedy nepřátelům Británie. Angličané toho ale o Blízkém východě moc nevěděli a tak oslovili Belovou. Potřebovali její znalosti. Na místa, která tak obdivovala, se vrátila jako jediná žena zastávající funkci politické poradkyně britských sil. Aktivně se podílela na porážce nepřítele. Byla takovým prostředníkem mezi Araby a Brity a dokázala získat důležité informace pro špionážní účely. Vypráví se, že jeden náčelník místního kmene podotknul, že Gertrud je sice jen žena, ale mocná a udatná. A jestli mají v Británii takové ženy, jací asi teprve musí být angličtí muži. Po válce se ale Arabové začali bouřit proti připojení k britskému impériu. Britové byli totiž kolonialisté a rádi zabírali cizí země. Gertrud místním lidem rozuměla a varovala britskou vládu, že složité kmenové uspořádání není snadno řešitelný problém. Briti nechtěli přijít o vliv nad oblastí, která je bohatou zásobárnou ropy, a tak tam podpořili vznik nového státu Irák, který jim měl být nakloněn. Za pomoci Belové byl pro něj vybrán král Faisal, který ale nebyl místní. Gertrud se tak stala takovou jeho učitelkou a z první řady přihlížela jeho korunovaci. Pak se začala soustředit hlavně na ochranu místních památek. Prosadila zákon o vykopávkách a založila nové muzeum ve městě Bagdád. Měla však podlomené zdraví, cítila se velmi osamělá a brzy na to zemřela. Zatímco její velký přítel, dobrodruh zvaný Lawrence z Arábie, je dodnes slavnou osobou, na Gertrud a její přínos se skoro zapomnělo. Po smrti krále Faisala I. se v jejím milovaném Iráku postupně střídala období stability i převratů a politických změn. Po necelém půl století se k moci dostal Saddám Hussein, který nastolil tvrdou diktaturu a vládl pomocí násilí a strachu, což výrazně ovlivnilo život v zemi i její další vývoj. Historie je holt někdy pořádně zamotaná.
0: Pracovní listy a další díly Žili byli najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Novinka hitparády Rádia Junior.
1: Na druhou novinku chceme vždycky tip od vás a tentokrát s hudebním dramaturgem Davidem Janečkou vybíráme tip od Tomáše Mejstříka Sideways. Jeho autor Zayn Malik patří mezi nejvýraznější hlasy současného popu a R&B. Fanoušci si ho poprvé zamilovali jako člena slavné kapely One Direction, která se dala dohromady v roce 2010 díky soutěži X Factor. V roce 2015 ale ze skupiny odešel a vydal se vlastní hudební cestou. A jeho songy celkem snadno poznáš. Hodně často v nich totiž zpívá takzvaným falzetem, kdy zpívá lehoučce hodně vysoko, mnohem jemněji a vzdušněji než při běžném mluvení nebo zpívání nižších tónů. Tak pořádně nastraš uši a zkus odhalit, kdy speciální pěveckou technikou zvanou falzet zpívá. Tipuju si, že to na 100% poznáš správně. Zayn Malik pochází z Anglie, má ale také silné jihoasijské kořeny. Jeho otec je z Pákistánu, což se v posledních letech promítá i do jeho hudby a možná to uslyšíš i v následující písničce, která je o vzpomínkách na vztah, který sice už skončil, ale emoce z něj stále zůstávají. Zayn Malik, Sideways.

0: Ranní pomsta.
1: Já nechci.
2: Nechceš?
1: Nechci, je zbytečná. Tohle je rubrika, která by se možná měla zrušit.
2: Jako zavařili jsme si sami. Holky, no, kluci, 6 hodin.
1: Ale já už jsem ho tam slyšel.
2: Já taky. Ten ďábelský
1: smích.
2: Ďábelský smích. No, přesně tenhle ten. 6 hodin, 45 minut a vy posloucháte Ranní restart Radio Junior s Komajzem.
1: A Karlosem.
2: A teďka bohužel i na tuhle rubriku s Jirkou Kohoutem. Jirko, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
3: Krásné dobré ráno. A ahoj, holky a kluci. Já musím říct, že pro mě pondělní vstávání bylo vždycky tak trošku jako nepříjemné. Jo, prostě víkend,
1: jo, to chápu,
3: pak
1: no.
3: To pondělní vstávání a bylo to prostě ne, nechtěl jsem. Ale od té doby, co prostě tady vznikla naše rozhlasová válka a jsou tady ranní pomsty a vy ráno prostě plníte moji pomstu, když náhodou mám teda pátek, tak to je super, tak já se tak těším na pondělní ráno, že já nemůžu, já jsem si dneska chtěl jako nařídit budíka a já stával asi o 3/4 hodiny dřív úplně natěšený, ale ten pocit, když se na něco strašně těšíte, že ani nemůžete spát, tak takový mám já vždycky v pondělí, když mám pro vás pomstu nějakou.
2: Jirko, to jsme rádi.
1: To je krásný, je tak nefér, že prostě my tě nemáme.
2: Jo, přesně
1: my
2: o tomhle
1: jsem nemůžeme dát ranní pomstu, protože ty nemoderuješ žádný úterky. Hej, já ti říkám, on to zařídil.
2: Já si myslím, že jo.
1: On to zařídil.
3: Je to tak, ale kluci, dnes se to bude úplně jednoduchý.
2: Tak
3: protože
2: pojď.
3: Vy jste strašně jako šikovný. Mm-hmm. Jako ve všech možných jako oborech, jo.
1: Jasně, no.
3: Jako
1: no.
3: Moderátorství, herectví, prostě já nevím, show business, jo, prostě hudba. A
2: no tak u hudby bych byl jako uměl opatrný.
3: Ale já vás beru jako takový balíček, oba dva, tak jeden umí okay. Víc tohle, jeden víc tohle, jo, prostě, ale tak společně jste takový jako tým, že vlastně zvládnete jako vlastně všechno. Škoda, že ranní pomsta je taková jenom krátká ranní, že nemůžete spolu třeba vylézt na nějakou vysokou horu nebo tak, to by trvalo díl, ale dneska pro začátek jenom tak, máme mistrovství světa v hokeji, že jo?
2: Ano.
3: Sledujete hokej?
1: Ano,
2: vím plus minus výsledky, já
1: postoupili
2: se šprtám na maturitu, ale ano, přesně tak. Díky
3: no
2: tomu,
3: právě.
2: Jak Norsko se Švédskem hráli.
3: Takže dobrý. No a já bych teď po vás chtěl,

0: abyste chvilku odkomentovali jeden zápas.
1: Jeden zápas.
0: Dobře. No ale jako chviličku třeba, jo? Můžete si vybrat, jaký chcete jako týmy.
1: Dobře. Hele, počkej, OK. Hele, tak tahle staraní pomsta není tak strašná, to se mi celkem líbí.
2: To je dobrá.
0: Počkej. Stačí, aha, když to bude jako minuta a půl, nebo aha, minuta třeba, musíte se střídat jako moderátoři nebo komentátoři Českého rozhlasu Sport, nebo Radiožurnál Sport, uh-huh, ale, tam je to ale.
1: No, tak pojďme ale.
0: Bude to čínsky.
2: Já jsem si tady googlil, abych říkal přesně jména, ono to je asi úplně jedno.
1: Je to jedno.
0: Je to jedno.
2: Dobře. Tak jo.
0: Kluci, ale musí tam být všechno, musí tam být emoce, všechno prostě.
1: No určitě, hele.
0: Všechny hráče vyjmenovat a tak, jo?
2: No jasně.
1: Tak jo, tak.
0: A pojďte na to. Pojďte
1: tak
0: na to.
1: Tak jo. A střídáme se, počkej, jsou nějaký pravidla?
2: Prostě spolu se napojíme, ne?
1: Okay. No,
0: prostě jak ti dojde dech, bere to ten druhej.
1: Ježišmarja, tak jo. Takhle dobrý?
0: Super, kluci, super. Já jsem věděl, že vy to dáte. Prostě pro vás není problém vůbec nic.
1: Lingvisti.
2: Náramný, a tohle jsem si užil.
1: Já taky, to mě bavilo.
0: Já taky, kluci. To jsem rád, že jsme se to všichni užili. Tak budeme se na nějaký pomsty, který si užijeme úplně všichni. Doufám, že i posluchači. Já jsem chvilku si tak jako představoval, že někdo zrovna se jako probudil, zapnul si Radio Junior a teď jako si myslel, že se mu to jako nějak pokazilo. Nebo něco,
1: jo, že nahladě nějakou je, jako tak něco. Zahraniční linku.
2: Ale to si říkám pokaždé, když moderujeme. Že když to nějaký jako špatný okamžik zapnou, tak to působí zvláštně. Jiříku, my ti děkujeme za to, že takhle si přistáváš a že takhle
0: taky.
2: Svůj čas věnuješ tomu, abys nám trošku uškodil.
1: Ano, a strávil, ale zároveň byl v tom s námi.
2: Krásný týden i tobě a vidíme se,
1: vidíme
2: kamaráde,
1: se ve Zlíně.
0: Uvidíme se ve Zlíně, na to se moc těším. A k té maturitě, kdy to děláš?
1: Hele, minulý týden jsem, už mám 3 zkoušky za sebou a teďka ve středu mám poslední.
0: No tak právě, tak na tu středu jsem budu myslet. Tak držím palce a
1: děkuji, Jiříku. Děkuji.
2: Tak teď už nemáš jinou možnost to nedát. No. Když pan Jirka Kohout Jogurt ti drží palce, ano, není cesty zpět.
0: Tak kluci, čus.
1: Jiříku, čau.
2: Čau.
0: Týden, ahoj.
2: Tobě taky. 6 hodin a 51 minuta. Tohle bylo čínské komentování hokeje od našeho Jirky Kohouta.
1: Ano, no a my si dáme radši písničku nějakou.
2: Le musique.

0: 6 hodin, 55 minut a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Komajzem
1: a Carlosem. Dnešní téma jsou ručníky.
0: Ručníky.
1: Kája už krásně řekl, že je to jako oslava, jako čest k takové té velké kultovní sci-fi stopařů v průvodce galaxií od Douglase Adamse.
0: Že? Ano.
1: Ale já jsem říkal, tak proč se, to je zde zvláštní, jo, proč se v závislosti na nějaké sci-fi, tady jako sci-fi jako knížku, jako proč se slaví ručník, jakou to má spojitost spolu. Ale okamžitě to bylo vysvětleno, protože tady v té knížce je ručník jako co?
0: Jako taková základní, a vlastně ne základní, ale nejdůležitější věc v té knížce.
1: Nejvíc podstatná věc. Tatínku, mám tě ráda jako sůl. To je starý.
0: Tatínku, mám tě rád jako ručník.
1: Přesně, to je potřeba, protože tam může být ručník všechno možný. A je to vlastně pravda. Protože, hele, kolikrát se využil ručník k něčemu, k čemu není úplně určený, nebo takhle.
0: Je to tak?
1: On je určený, aby sál vodu.
0: Ano.
1: Ale z těla. Ale kolikrát mě ručníky pomohly nějaký ty jako starý...
0: Zachránit zátapy.
1: Zátapy, jo, když třeba, nevím, mě praskla pračka a že to se taky stalo. Takže ručníky byly deka. Já jsem několikrát usínal pod ručníkem. Prostě...
0: Já i na ručníku.
1: Se to nějak blbě sejde. Polštář. Nebo...
0: Labutě z toho děláš přesně, jak si říká.
1: Děláš toho labutě, takže děláš to i zvířátkovou tady zoo. Jo, potom první pomoc. Jo, a to je taky, že ručníky zachraňují životy.
0: Je to tak.
1: Je to improvizovaný obvaz, tlakový prostředek na zastavení krvácení.
0: Přesně, u nás to může být třeba nějaký kostým nebo rekvizita, ale vezmeš si ručník, dáš si ho jako plášť, Superman, bum, čau, ahoj, rekvizita, to může být vlastně cokoliv, jako ano. Fakt jako úplně cokoliv, i bič.
1: I bič, pojďme si ještě zamyslet, k čemu opona v divadle. Já když jsem dělal loutkový divadilko. Jako malej.
0: No jasně.
1: Já jsem byl businessman.
0: To jsi byl businessman?
1: Naši platili 20 korun za představení.
0: Fakt jo.
1: No 20 korun, já jsem hrál představení. No jasně. Bohužel. Ale pak je babička přijela někde se podívat na loutkový divadlo. Aha. Že ručník byla opona. Nebo co ještě by mohl být ručník? Napadá ti něco? Zástěna. Když ještě byla doba, nebyly ty tmavý okna a svítilo mě do okna v autě, byl jsem vzadu, tak jsem...
0: Ručník, to je pravda.
1: Ručník přehodil,
0: zatáhnul
1: jsem
0: okýnko.
1: A byla tma, bylo darkness.
0: Může se používat i třeba jako zástěra v kuchyni,
1: zástěra.
0: Teoreticky.
1: Nebo i když třeba jste někde na čundru, prostě není po ruce ani leknín, no ani jasný. Smrk. A shodou prostě... náhod je po ruce ručník.
0: Tak obětovat, no, ručník.
1: Obětovat
0: a potom
1: ručník.
0: V prvním potoce přepláchnout, no.
1: Přesně. Zkrátka, hele, ručníky, tak to je kouzelná věc.
0: Je.
1: Kouzelná věc.

0: Holky a kluci, máme tady kalendárium a dneska slaví svátek Viola.
1: Ano, violky, violínky, jak chcete. Odkud Kájo pochází, jaký to má původ?
0: Peťo, jméno Viola má latinský původ a znamená fialka.
1: Yeah.
0: A dokonce to jméno je přímo odvozeno od názvu této oblíbené klipky.
1: Takže to je přímo snový jméno.
0: Takže květinový holky, no.
1: Květinový holky, tak krásný svátek, květinový holky, violky.

0: Restart s Petrem a Karlem.
1: No tak máme za sebou první hodinku, holky, kluci, 7 hodin a 2 minuty a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Komajzem.
2: A Karlosem, dobré ráno ještě jednou, dobré ráno všem, kdo, já mám pořád pocit, že my máme pocit, že se noví posluchači vždycky daladí od 7 hodiny.
1: Od 7 hodiny, ne, je to tak, no.
2: Že vždycky vítáme ty nové, co právě teď vstali, víš, že všichni mají budíka na 7 hodin posléze a ladí nás, takže všem dobré ráno.
1: Dobré ránko, nově příchozím.
2: Dobrou chuť. Obědváte, večeříte nebo snídáte.
1: Svačíte, cokoliv vlastně.
2: Pokud snídáte, je to divný, pokud byste večeřili, tak to chápu, ale...
1: Taky. Však je ještě jako pozdě večer, že jo, teďka.
2: No, já mám ještě noc. Já chci ještě spát. Já jsem ještě unavený.
1: Noc je ještě mladá.
2: Ale kdybych se třeba potřeboval přikrýt, tak bych použil ručník.
1: Fakt víš? Jo. No, tak... Já bych použil deku, ale...
2: Ale v dnešní a den, kdy ano. Je ručníkový den, jo, towel day. Jakoby tavertaur, ale
1: tavertaur.
2: Vlastně... Tavertaur před taverem, ale máme dneska ručníkový den. Takže pokud máte třeba nějakou vy fajnou historku s ručníkama, tak se nebojte nám kolnout.
1: Mm-hmm. Na telefonní číslo...
2: 800 199 199. No ale teď si pojďme dát zprávy.
1: Tak jdeme na to.
0: Radio Junior. Minutové zprávy.
2: Je pondělí 25. května a je 145. den roku a do konce roku zbývá 220 dní a pozor, do konce školního roku, tedy do prázdnin, těch dní zbývá 37.
1: Svátek dneska slaví Viola, takže všem Violkám přejeme všechno nejlepší. No a pojďme na nějaké světové či mezinárodní dny. Dneska slavíme Den Afriky, což je oslava a připomínka založení organizace Africké jednoty z roku 1963 a zároveň je dneska ručníkový den, což je známý neoficiální svátek, který slaví fanoušci sci-fi série Stopařů v průvodce galaxií od Douglasa Adamse na památku jejího autora. Peťo, co sport?
2: To ti moc rád a všem holkám a klukům řeknu. Vydařené sobotní vítězství proti Slovensku posunulo české hokejisty v tabulce skupiny B na mistrovství světa na 13 bodů a přestože v tuhle chvíli jsme ještě neměli čtvrtfinále úplně jisté, senzační výhra Norska proti Švédsku jim posléze postup potvrdila. Ital Kimi Antonelli vyhrál velkou cenu Kanady Formule 1 a po čtvrtém vítězství v řadě zvýšil náskok v čele seriálu před Britem Georgem Russellem na 43 bodů. To byl nějakým způsobem sport.
1: Mm-hmm.
2: A co počasí?
1: Peťo, mám pro tebe dobrou, možná i špatnou zprávu lehce. Dneska nás totiž čeká slunečný a zároveň hodně letní den už. Celý den bude jasno a teploty se nám budou pohybovat od 14 stupňů do neskutečných 28 stupňů Celsia. Takže dneska je to ideální na plavky, právě na ručníky taky, jít se někam vykoupat. No a dobrá zpráva pro teplomily. Takovýhle tropický teploty budou celý týden.
2: Pokračujeme v trendu o víkendu, prostě je tady léto.
1: To byly zprávy.

0: Holky, kluci, 7 hodin a 9 minut a vy posloucháte ranní restart Rádio Junior s Komajzem
1: a Carlosem.
0: A nám je líp teda. Každopádně, my jsme v první hodince, to si zpíval v písnice, že jako
1: jo, bude, a nám je líp,
0: a nám
1: bude
0: je líp,
1: líp.
0: Bude líp něco takového. Tak nám je líp.
1: A nám je vždycky dobře.
0: Spolu vždycky.
1: Dobře.
0: No a holky, kluci, my si teďka řekneme, co nás a co vás hlavně čeká během dne, protože jsme to v první hodince úplně nestihli.
1: Co vás čeká a nemine.
0: Oh yeah. No, tak já klasicky začnu.
1: Pojď.
0: Od 1 hodiny odpoledne, neboli 13.00, nás čeká velká pohádka o ševci Číčovi. Hádanky budou létat celou pohádkou. Hádat se bude o ševcovské chalupě.
1: Pozor.
0: V pekle i na Královském zámku. A taky se budou uzavírat sásky.
1: Ajajaj.
0: A kdo nakonec vyhraje, to už budete muset asi holky kluci poslouchat.
1: Sásky, to je prostě, to je blbá věc. Takže pohádku si poslechněte a pak si hlavně nalaďte klub Rádia Junior a dnes s Klárkou Novákovou od 17. hodiny.
0: Mm-hmm.
1: A od 19. hodiny Klárku navštíví Ondřej Beniš, což je manažer kampaně Čti za nároďák, a Jakub Kohák, což je herec a režisér. A budou spolu si povídat a promovat a vám odhalovat takovou obrovskou osvětovou kampaň Čti za nároďák, která motivuje veřejnost se vrátit zpět ke čtení, aby to čtení se vrátilo do toho našeho každodenního života. Kampaň probíhá napříč celou Českou republikou i ve spolupráci s knihkupectvími. A právě tou rolí trenéra čtenářské reprezentace se zhostil herec a režisér Jakub Kohák jako Jakub Knihák.
0: Mm-hmm.
1: To je moc hezký.
0: Moc hezký. Samozřejmě to tady máme ještě spoustu, máme tady Ušovnovu pohádku, školku, angličtina s Rádiem Junior, je toho prostě moc, taky bychom chtěli poděkovat za skvělou music našemu hudebnímu dramaturgovi Davidu Janečkovi.
1: Ano, Davídku, milujeme tě.
0: No a je toho prostě zkrátka hodně.
1: Je to hodně.
0: Fakt. Ještě, že máme ty webovky, protože kdybych si tohle z toho musel pamatovat na spaměť, tak by za mě byl blázen.
1: Ne, prostě Rádio Junior jede bomby, kamaráde.
0: Je to tak?
1: Jede bomby a jede i teď do Zlína.
0: Peťo, ještě, že si to nemusíme pamatovat na spaměť. To bychom se fakt zbláznili.

0: 7 hodin a 18 minut.
1: A ano, ano, teďka Karlík mě přepojil správný mikrofon. Dobré ráno, ještě jednou je 7 hodin 18 minut a vy ladíte Radio Junior.
2: S Komajzem.
1: A Karlosem.
2: No a dnešní ranní vysílání tak je měkký, příjemný a trochu i vesmírný. Slavíme totiž ručníkový den, anglicky Towel Day, a ten vznikl jako podsta britskému spisovateli Douglasu Adamsovi, který je autorem kultovní sci-fi série Stopařů v průvodce po galaxii. Ručníkový den se slaví od roku 2001, vždy 25. května, a fanoušci si tento den symbolicky nosí ručník všude sebou. No a proč právě ručník? V Adamsově knize je totiž ručník označený za nejdůležitější věc, kterou může mezihvězdný stopař mít. Je tam popsaný skoro jako univerzální pomocník.
1: Ano, dá se do něj zabalit, lenout se na něj, použít ho jako přikrývku, nebo třeba, aby to našlo signál. A právě proto máme velkou radost, že máme na telefonu Zdeňka Matějovského, majitele společnosti Matějovský, která vedle povlečení a bytového textilu vyrábí i ručníky.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno vám i posluchačům.
1: Taková naše obligátní otázka, ano, než se vrhnem na ručníkové téma. A jak se vám stávalo? Je to váš častý čas, nebo je to pro vás taková novinka?
2: Taková šoková terapie.
1: Šoková terapie.
3: Ne, běžně stávám v půl sedmi až 7 hodin.
1: Takže tím pádem dlouhý den díky tomu, že my jsme vás nezbudili. Věděl jste vůbec, že existuje něco jako je ručníkový den?
3: Samozřejmě o tom vím. Ručníkový den vznikl na počest spisovatele Douglasa Adamse ze Stopařova průvodce po galaxii, kde je ručník taková legendární a nepostradatelná věc. A upřímně, my ve firmě si myslíme, že kvalitní ručník je nepostradatelný úplně stejně.
1: Mm-hmm. To já jedině můžu souhlasit.
2: No tak super. No a teda vy jste teďka naznačil, nebo já navážu na toho, na tu knížku Stopařů v průvodce po galaxii. Tam je totiž přesně, jak jsme už s Peťou kolikrát říkali dneska ráno, je to prostě nejdůležitější věc pro cestovatele vesmírem. No a co, jaký jsou takový základní vlastnosti kvalitního ručníku?
3: No tak především savost a hebkost. To člověk pozná hned při prvním použití, a právě to je podle mě největší známka opravdu kvalitního ručníku, že dobře funguje a zároveň je příjemný na dotek.
1: Mm-hmm. No a firma Matějovský, mimochodem já mám taky podle mě určitě doma od vás peřinu, ale tak většina právě lidí si představí takhle povlečení, jo, ale ručníky, jak jsme říkali, je to dost podstatná věc, takže bych řekl, že i dobrá firma zkrátka vyrábí věci, které jsou takhle potřeba, jako je ručníky. Mm-hmm. Tak jakou velkou část té vaší výroby tvoří právě dnes ručník?
3: Máte pravdu, že lidé mají značku Matějovský nejvíc spojenou s povlečením, ale to dnes nám tvoří zhruba 50% vašeho obratu. Ručníky jsou pro nás také velice důležitou součástí sortimentu a tvoří zhruba 15% obratu a každý rok jich prodáme kolem 200 tisíc kusů a víc.
1: Mm-hmm.
2: Hezky. A já mám takový dotaz, protože my jsme se tady s Peťou bavili o tom, že Peťa má svůj oblíbený ručník, já nic takového nemám, takže jenom na jakou stranu se přikloníte vy? Máte doma svůj oblíbený ručník nebo povlečení, které nikomu fakt jako nepůjčíte, že prostě u toho ručníku to asi chápu, ale jestli máte něco takového?
3: Co se týče ručníku, tak já osobně mám nejradši ručníky z egyptské bavlny, protože ten ručník má velice skvělou savost a opravdu dlouho vydrží krásně hebký. Manželka moje zase má ráda bambusové ručníky, hlavně kvůli jejich jemnosti a příjemnému pocitu na dotek. Takže doma máme vlastně každý svého favorita.
1: No vidíš,
2: no, tak to je dobrý.
1: Nejsem divnej, pan Matějovský je v tom se mnou, máme všichni své ručníky.
2: Tak,
1: to
2: já, tak já si taky najdu potom někdy doma nějaký a budu jako dělat tenhle, to je můj oblíbený.
1: Já jsem teďka taková hospodyňka, já už vlastně bydlím sám a tudíž i peru a dělám tady ty věci. A upřímně, já jsem ještě nevychytal nikdy ten trik. Doporučujete třeba, nebo jak by se měly prát ručníky? Samostatně a mít nějakou speciální péči? Nebo jak, když si pořídím tady ten ručník z té egyptské bavlny, který má tu supersavost, tak abych ho nezničil, tak jak se správně zachází s ručníkem?
3: ten trik vlastně je velice jednoduchý. Je potřeba si pořídit nejdřív kvalitní ručník od firmy Matějovský, samozřejmě.
1: Ano.
3: A pak se o něj správně starat. Ideální prát na 450 stupňů, protože dnešní kvalitní prací prostředky si s běžným praním poradí bez problému. A hlavně zde je potřeba podotknout, že vysoké teploty jakémukoliv textilu vadí. Jo, důležité je taky nepoužívat aviváž, ta sice krátkodobě voní a změkší prádlo, ale u ručníku rozvolní vlákna a snižuje savost a ručníky pak rychle žmolkují. A klidně doporučuji používat sušičku, která ručníkům naopak pomáhá zůstat nadýchané. Co ale rozhodně nedoporučuji, je ručník vyvářet. Jakmile jednou vyvaříte ručník, vám stvrdne, stane se z něj drátinka a ten stav se už nedá prakticky napravit.
2: Super. Dobře.
1: Tak, to vám děkuji.
2: Tak to děkujem, to budou dobrý tipy jak pro tebe teďka, tak pro mě do budoucnosti na budoucí bydlení.
1: My budeme neodolatelný, chápeš?
2: No to teda.
1: Prostě můj kluk umí výborně prostě vyprat ručník, všichni kecáš. Tak. No to je dobrý, děkuji.
2: Já budu mít postřední čas, ještě se k tomu naučím vařit a kombo.
1: Ano.
2: No, pane Matějovský, já mám na vás dotaz, jak vlastně vznikají nový kolekce a nový vzory. Inspirujete se nějakýma trendama, přírodou nebo třeba tím, co vy máte sám rád?
3: Hele, to je opravdu velká kapitola naší firmy. Dnes spolupracujeme s nejprestižnějšími světovými designovými studií, která už velmi dobře znají styl značky Matějovský a vytvářejí designy přímo na míru pro nás. Jo. Samozřejmě inspirace přichází z různých směrů, z přírody, z módy, světových trendů i běžného života. Ale nejdůležitější je, si myslím, aby výsledný vzor měl emoci a zákazník se s ním doma cítil dobře a zžil se s ním. A upřímně právě vybudovat vlastní styl a dostat se na úroveň spolupráce s těmito studií byla podle mě jedna z nejtěžších cest, kterou naše firma za těch 36 let zvládla.
1: Ale obstála a máme radost, protože dneska všechno musí být trendy, jinak to nefaká, ale Matějovský je trendy, vy jste trendy, je to výborný. Závěrečná otázka, taková vesmírná. Kdybyste letěl na dlouhou cestu galaxií, tak byste si vzal raději ručník Matějovský nebo polštář Matějovský?
3: No, tak tady vás asi trochu zklamu. Já bych si určitě vzal polštář.
1: Já
3: protože
1: taky.
3: Protože chtěl konečně jednou pořádně
1: vyspat. Ano,
2: samozřejmě.
1: Zasloužený spánek po těch 36 letech dobře odvedené práce, protože...
3: Ale i ty polštáře máme taky perfektní. Máme plno druhů, jo, máme antialergické přikrývky. Opravdu ty vaši posluchači podívají na naše stránky, protože sortiment máme velice široký a určitě si každý, kdo bude chtít, vybere.
1: No já se mrknu hned, protože upřímně já teďka hledám, já mám takovou tu jednu velkou deku, pane Matějovský,
3: ano,
1: jo.
3: Ano, a tomu se říká francouzská přikrývka.
1: Tak já spím po francouzsku, jo, ale je na to hrozně těžký prostě najít hezký povlečení, takže já dnes,
3: Není, u nás najdete i na vaši francouzskou a ty prodáváme taky. Jsou v rozměrech 200x200, 200x220, anebo ještě větší 200x240. Takže mladé páry, které začínají bydlet, tak si koupí tu menší, protože třeba bydlí někde ve studiu, kde mají tu postel menší, tak jim stačí a chtějí se k sobě přitulit 200x200 a pak čím starší, pak už kupují 200x240, kde se dvě osoby pod to pohodlně vejdou.
2: To jsou skvělé informace.
1: To je do života.
3: Ale u nás na tyto přikrývky koupíte i to povlečení. Stačí, když se na našich stránkách a tam máte vyhledávač, kde vlastně, když si najdete na povlečení, tak máte vyhledat podle rozměru, tak zadáte ten svůj rozměr a hned se vám ukážou dezény, které nabízíme v tom vašem rozměru.
2: Hezky.
1: Vidíte, jste dobrý prodejce. To je hnedka cítit. My vám moc krát děkujeme.
3: Matějovský povlečení.cz.
1: Ano, tak teďka to je ta tečka. My vám moc krát děkujeme. Zdeněk Matějovský byl hostem po telefonu v našem ranním vysílání při té příležitosti Dnu ručníků.
2: Ano.
1: Moc krát vám děkujeme.
3: Děkuji za pozvání a přeji hezký den všem.
2: Mějte se, naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Moji milí zvídavci, vítejte u dalšího dílu. Pojďme se rychle něco nového dozvědět. Zebry jsou zástupci skupiny koňovitých lichokopytníků. Žijí na savanách a v horských biotopech střední a jižní Afriky. Živí se rostlinami a většinou se pasou na travnatém území v blízkosti vody. Stavbou těla se podobají primitivním druhům oslů nebo koní. Co je pro ně ale nejtypičtější a díky čemu jsou nezaměnitelné, je jejich bílo-černě pruhovaná srst. Pruhy mají proto, že je v jejich srsti nerovnoměrně rozvržen tmavý pigment melanin. Pokud ho chlupy obsahují, jsou černé, pokud ne, jsou bílé. Rozdíly v rozmístění, šířce i intenzitě pruhů jsou jedním ze znaků, který rozlišuje tři existující druhy zeber. Dále má vliv na vzhled pruhů i teplota prostředí, kde zebry žijí. Čím je teplejší, tím mají zebry více pruhů a barva je sytější. Zajímavé je, že nenajdete dvě stejně pruhované zebry. Každý jedinec má pruhy uspořádány do jedinečného vzoru, který je stejně unikátní jako naše otisky prstů. Zebry si pamatují pruhování jedinců ze svého stáda a mládě umí rozeznat vzor srsti své matky. Vědci si však vždy kladli otázku, proč jsou zebry pruhované. Nebylo jim jasné, proč v africké savaně, kde nenápadný vzhled a splynutí s okolím zachraňuje život, žije zvíře s tak výrazným vzorem srsti. Nejstarší vědecká debata na toto téma proběhla asi před 150 lety. Od té doby vzniklo mnoho teorií, proč to tak je. Stále se však neprosadil jen jeden jediný důvod, možná ale ani pouhý jeden důvod není. Pojďme si představit nejznámější teorie. Jednou z nich je ochrana před nepřítelem, kterého mají pruhy zmást. V běžícím stádu zeber se pruhy míhají a není jednoduché odlišit od sebe jednotlivá zvířata. Také mohou působit větší a šelmě dělá problém se při útoku zaměřit na jedno určité zvíře. Dále je tu ochrana před ovády a dalším bodavým hmyzem. Podle experimentů se totiž zjistilo, že hmyz nerad sedá na pruhované povrchy. Prováděl se i pokus na krávách, během kterého byly některé krávy pomalovány pruhy a hmyz na ně sedal o polovinu méně než na dobytek bez pruhů. Zřejmě kontrastní pruhy oslňují či matou hmyz ve fázi přistání. Také se od pruhované srsti odlišně odráží světlo, což hmyz dezorientuje nebo zkrátka odpuzuje. Mít pruhovanou srst je tedy zvlášť v Africe, kde je mnoho hmyzu přenášejícího nemoci výhodné. Třetí možností je, že pruhy pomáhají zebrám v horkém podnebí regulovat teplotu těla. Zkrátka se pomocí pruhů ochlazují. Mezi černými a bílými pruhy totiž dochází ke změně teploty vzduchu. Zebry se díky tomu snadněji potí právě z černých pruhů a tím se ochlazují. Navíc dokáží na černých pruzích srst napřímit a tak odvedou teplo z povrchu těla na povrch srsti. Možná jsou zebry pruhované ze všech tří důvodů a možná v budoucnu přijdou odborníci ještě s něčím dalším. Necháme se překvapit. Holky a kluci, pokud chcete o tom, proč jsou zebry pruhované, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!
2: Začíná léto a vy se můžete naladit i poslechem.
3: Nový seriál Hlubina se blíží.
2: Budete se bát?
3: Možná trochu.
2: U jezera Tichá voda se během letní dovolené ztratí malý Vojta.
3: A postupně se začne odkrývat, že samotné jezero a jeho okolí není ideální místo pro klidné prázdniny.
2: Co tady nehraje?
3: A co o tom ví místní obyvatelé?
2: Poslouchejte.
3: Seriál Hlubina startuje na Rádiu Junior 2. června.

0: Holky, kluci, 6 hodin, to už bylo. 7 hodin a 39 minut a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Komajzem.
1: A Carlosem, ano, je tomu tak. Dobré ráno, hezké pondělní ráno, i víkend byl tady. Mimochodem, ale víkend byl moc hezký.
0: Víkend byl krásný, sluníčko, teplota, ještě to bylo v pohodě.
1: Jako, ne, jako takhle, už jako bylo hits, jako už.
0: No a teď si představ, že tenhle ten týden má být ještě víc. Já no. Jako rosnička to vím, konkrétně ve středu, tak má být 1.30.
1: Ty bláho.
0: Má být 1.30. Já půjdu na maturitu v obleku, v černém. Budu se vracet v poledne domů, nebo nějak jako kolem 12 bude vyhlášení. A potom já půjdu domů v tom vedru.
1: Hele, ale
0: já
1: Praha,
0: se uvařím.
1: Praha mě ukazuje, že ve středu máme 25 stupňů.
0: Aha.
1: Zítra bude 29.
0: Aha.
1: Takže to možná to přejde. Ale kamaráde, prosím. Aby se z tebe nevypařili ty znalosti.
0: Ježíš,
1: tím
0: prosím.
1: Teplem.
0: Ne,
1: všichni mu budeme přát Karlíkovi, že on to zvládne.
0: Ale nejhorší je, mě mrzí, že já vím, že já dneska odvysílám, jedu domů se zavřít, že všichni jsou v práci, ve škole, budu tam sám, budu se šprtat, když vím, že je venku takhle hezky.
1: No ale hele, pak to skončí a máš konec května a máš celý červen, červenec, srpen, kdy si budeš užívat tepla a pak budeš rád, že bude zase září, říjen, listopad,
0: ano.
1: A bude chládek. Ale doufáme, když se mrknu já na počasí,
0: na
1: tento víkend,
0: ano.
1: Sobota, neděle, tak já tam dám polohu Zlín, protože ten nás bude nejvíc zajímat. A to konkrétně počasí ve Zlíně v neděli.
0: Ano.
1: A to vypadá tak, že bude pršet.
0: Ne. Mně to ukazuje, ono to možná ještě bude hodně proměnlivý.
1: Tak ano.
0: Ale mě ukazuje, že v neděli má být polojasno a 14 až 25 stupňů.
1: Já mám 13 až 24, ale je to příjemný. Nebude hit.
0: Ano, přesně tak.
1: A proč to říkáme? Protože my tam ve Zlíně budeme. Takže pokud někdo plánujete cestu do Zlína, tak ji plánujete správně a jeďte.
0: Jeďte.
1: Protože junior tam bude.
0: Ano, my se na vás těšíme. Teďka nemyslím jenom my s Peťou, ale vlastně celý náš tým,
1: celá
0: který tam
1: grupa.
0: Jede. Celá naše grupa. Bude tam Jirka Kohout,
1: Péťa Ševčík,
0: Eva Sinkovičová. Prostě všichni.
1: No prostě všichni. Je

0: Krátka, bude to,
1: jo, takhle.
0: Bude to perfektní.
1: Peťa vám zahraje, co budete chtít.
0: Přesně, ano, a potom nás čeká opět ještě od 6 do 8 taky další speciální program s náma, s moderátory. Takže to bude big quiz, soutěže o ceny, zvukové hry, rozhovory s návštěvníky a bla, bla, bla, bla.
1: No každopádně, ale všichni doražte, rádi vás tam uvidíme, a tohle je přesně jako jedna z těch skvělých akcí, kde se jako uvidíme a můžeme se zblížit s našima posluchačema, vy s náma.
0: Těším se moc.
1: Já taky. Strašně, strašně jako fakt moc. Peťo, dáme písničku.
0: Dáme písničku.
1: Dáme písničku, potom budeme mluvit znova. Ale holky, kluci, jedna poslední věc ještě. Tohle tak je za mě skvělá akce, která je ideální pro všechny, který nezvládají sedět doma.
0: Těším
1: a být tam zavřený.
0: Těším se.

0: Holky a kluci, 7 hodin 46 minut a vy posloucháte ranní Restart Radio Junior s Komajzem
1: a Karlosem.
0: Dnešní téma, ručníky.
1: Ručníky.
0: Peťo, a mě teďka vlastně během téhle písničky úplně napadlo. Není to nic spojený s tím, ale prostě taky jste se s bráchou hašteřili tím způsobem, že já jsem to teda říkal v první hodině, že ručník se dá použít jako bič. A dělali jste někdy s bráchou takový to, že jste si zamotali ty ručníky a teď jste se šlehali?
1: Teďka jako navádíme holky, kluky, jak
0: ne,
1: se...
0: Ne, to vůbec jak, to.
1: Jak se hašteří s ručníky.
0: Ano.
1: Ne, já jsem byl velice klidné dítě, já jsem byl sofistikovaný malý chlapec, mladý hoch, který si doma četl knihu, vařil, žehlil a pral.
0: Tohle z toho vždycky říkají ti největší.
1: Ne, já jsem...
0: Tak, ne, ale tak tohle tak, to je
1: to
0: takový...
1: To jsme spíš s utěrkou, protože ty jsou takový jako na to zamotání jednodušší.
0: Utěrky jsou jednodušší, ale...
1: Ale nebudem vůbec navádět.
0: Ne, vůbec. Hele, je to celkem i nebezpečný a celkem toho druhého to bolí.
1: No,
0: jako že... my jsme tohle dělali s Verčou teďka někdy nedávno s utěrkama. Hej, ona tam má flek furt ještě. Takže holky, kluci, tohle
1: takže
0: nedělejte.
1: Takže ty takhle mlátíš, aha, dobře. Dobře, to se nemá dělat, to moc dobře víš. Já bych řekl holky, pozor.
0: Já bych něco řekl, ne, ale Karliku, nebudu radši.
1: Holky si pamatujou všechno, jo?
0: Pamatujou,
1: všechno,
0: no.
1: Takže já
0: a kůže taky.
1: Takže já ti říkám, že ona to vytáhne za 25 let. Pamatuješ, jak si
0: jo, tehdy šel? Na svatbě.
1: Zkrátka nic nedělejte, co by někomu mohlo ublížit. Není to
0: ne,
1: vůbec dobrý.
0: Vůbec.
1: Ba naopak, kupte někomu třeba nějaký hezký ručník, to někomu udělá radost.
0: A mají hezký vzorky některý. Viděl jsem fakt jako jo? Krásný prostě s námětama, s detailama. Fakt jako...
1: Jako mně se líbí takový jako barevně neutrální, aby se to hlavně ladilo do mé šedé koupelny. Takže jo. Já to tam jako často ladím takový ty pastelový barvy, jakože taková ta zelená, taková ta jako leso zelená, ta hrozně hezky vypadá s tou šedou, víš. Takhle já to dělám, aby to ladilo s tou mojí koupelnou hlavně.
0: No jasně, a potom to vypadá i jako přírodní. Ještě ty tam máš, myslím, dřevěný nábytek, ne?
1: Jo.
0: S tou zelenou a s tou šedou, tak to jako zbuzuje pocit jako to.
1: Jakože les prostě.
0: Ano, přesně,
1: les,
0: symbolika, jakože jako, halo, pojďme.
1: Prostě symbolika. Prostě všude prostě lítají ptáčci jako v lese a... Jo, takže je to fajn, no, takže u mě koupelně se cítíš jako v přírodě, ale
0: je to tak.
1: Čisto. Čisto tam je.
0: Jungle, the mighty jungle.
1: No pojď mi dál, to mě zajímá.
0: Já nevím, jak to je dál. The lion sleeps tonight.
1: A voláš.

0: Rekapitulace.
1: Sokolík Pepík, tak se jmenuje první novinka od Báry Ladrové.

Na sedmičce máme Animu a Lisu se singlem Bad Angel. Svým od BTS je na 6.

0: Victoria Lavrishin s písní Tančím, jak chci, je na druhém místě. A ve 307. kole vítězí Sweet Girl od Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: No, holky, kluci, 7 hodin a 56 minut a my jsme se tímhle s tím dostali téměř do konce.
3: Takové té cílové rovinky. Mm-hmm. Hele, pokud bych jednou, takhle i ti běžci, když doběhnou do cílové rovinky,
2: ano,
3: tak první, co přijde, kámoš, co má prostě butelu s vodou a s ručníkem.
2: Je to tak. Hele, prostě bez ručníků.
3: Ani ráno, kamaráde.
2: Je to tak. Tím bych zavřel takhle dnešní téma.
3: Ručníkový den.
2: Potřebují ho všichni. Kolikrát se třeba používá i jako vystýlka pro domácí mazlíčky.
3: Že my pokračujeme v tom, jo, dobře.
2: Ne, jenom jako,
3: se zdá, že použít?
2: Že ne, jenom jako.
3: A i ve fitku, že jo?
2: No jasně, hygiena.
3: Hygiena.
2: Dáš to na ten stroj, ať ne to. Zároveň, ať potom si třeba nelehneš na něco a ale zároveň,
3: a kolik
2: potíš,
3: máš ručníků?
2: To...
3: Jsi takovej ten, že máš na hlavu,
2: ne,
3: na obličej, na zadek,
2: ne?
3: Ne? Máš jeden ten stejný.
2: Jako takhle, my doma ručníků máme hodně, protože pětičlenná rodina. A mění se to, nevím, jak pravidelně. Týden možná, co týden se mění ručníky, nebo co 2 týdny. No, ale jako... Máme teda ještě tohle z toho, jo, na tělo normálně a jedné, jestli to jsou vlasy, zadek, ruce, co, nebo takhle, ale potom máme ten special ještě jeden malej na ruce.
3: Ručičky. Takhle, hele, já když jsem měl svoje období akné, tož ty jsi mě takhle nezažil, ale to jsem, já jsem měl jako brutální akné a hodně jsem s tím bojoval, měl jsem těch několik přípravků a podobně,
2: no,
3: ale musím říct, nevím, co mě z toho úplně pomohlo, ale dělal jsem to, že jsem měl i přímo jako ručník jenom na tu pleť. Takže jsem si vždycky jako umyl obličej, udělal jsem si prostě rutin, že jo, tady tu, jak tomu dneska říkají holky.
2: Skin routine?
3: Skincare. Já jsem si udělal skincare a pak jsem si dal ten mým ručníčkem na ten obličej.
2: Úplně vidím toho Peťu prostě, jak se tam dává po té sprše.
3: Já jsem dělal levandulová voda,
2: masírovat těma válečkama.
3: No,
2: ale peelingy jsem měl
3: to
2: taky.
3: To jsem nikdy neměl, ten váleček. Já jsem vždy chtěl mít takový ten stroj, jak to brní a to ti tam jako vmasírovává. Já bych si to koupil dneska, teďka jak jsem to řekl.
2: Takže jedeme schánět tady strojek?
3: No já bych jel, ty se musíš učit.
2: To je pravda.
3: Já bych, ale hele, já klidně pojedu. Já ve 2 mám ten rozhovor, tak po rozhovoru pojedu. Ne, takže tak, takže hele, ručníky, ano, jsme zjistili, že zkrátka není nic potřebnějšího než ručník.
2: Je to tak. Já jsem dokonce snad viděl jedno video, kdy někdo použil ručník jako odtahový lano.
3: No víš, a jsme doma.
2: Prostě fakt na všechno.
3: Ručník na všechno, vymějte krásné
2: parádní
3: pondělí, ať vám ruce nesvědí.
2: Mm-hmm. Užijte si dnešní teplý den.
3: A my se těšíme na viděnou naživo ve Zlíně.
2: A příští pondělí se taky slyšíme.
3: Ano, takže...
2: Tak jo. Mějte se krásně, holky, kluci, děkujeme a těšíme se na vás.
3: Máme vás rádi.
2: Ahoj, ahoj.
3: Ahoj.
4: Rádio Junior, pohádka.

0: království pod Lipou se každý den líhly nové včelky a trubci. Už jich bylo tolik, že se do domečku sotva vešly. Královna si proto jednoho dne zavolala k sobě pilnou zorničku, zvědavou zvídalku, mlsnou mlsalku, ubručenou bručalku, moudrou doubravku i ostatní včely.
1: Je nejvyšší čas hledat nové obydlí. Je nás už hodně a všichni se tu nevejdeme. Musíme se rozdělit. Mohla by se zvídalko po něčem vhodném podívat?
2: Ano, královno. Pomůžu zvídalce hledat.
1: Dímlcelko, ale něco pořádného, aby tam nepršelo a nefoukal tam vítr.
2: Spolehněte se, královno.

0: Dříve bychom to mohli zkusit v lese.
1: Ba ne, mrzalko, v lese nic nenajdeme. Ve stromech je zima a navíc jsou všude kolem mravenci. Poletíme do zahrad, tam snad nějaký domek najdeme.
0: Je, tamhle vidím starý altán. Co mu říkáš, zvídálko?
1: Mně se moc nelíbí. Dřevo je schnilé a střecha také není v pořádku.
0: No, to se dá lehko spravit. Pojď, podíváme se na ten altán zblízka.
1: Ale dej pozor, mlsalko, mohli by tam být pavouci.
0: Počkej, jenom nakouknu.
1: Co křičíš?
2: Je tam hrozně veliký pavouk.
1: To byl jistě křižák, viděl tě?
2: Viděl.
0: Musíme rychle pryč.
3: Kam pak tak utíkáte?
0: My neutíkáme, my pospícháme.
3: Kam pak byste pospíchali? Vždyť vám nic neuteče. Jen pojďte dál, máme dnes sváteční oběd. Náš nejmladší má narozeniny.
1: Děkujeme, budeme obědvat doma. Teď spěcháme.
3: Však vy mi neutečete.
1: Ale utečeme. Od toho máme křídla. My víme, že jsi nás lákal proto, aby jsi na nás ochutnal. Ale musíš si nechat zajít chuť pavouku.

0: ještě, že jsme stačili utéct.
1: Zvídalko, podívej, tamhle je prázdný včelín. Ten by se nám mohl hodit. Je čistý a dobře spravený.
2: Ale není tak hezký jako ten náš. A ta zahrada, jak je zanedbaná. Všude plno kopřiv.
1: Ale já vím, že u nás pod Lipou je to lepší, ale co když nenajdeme nic, co by se nám líbilo?
2: Musíme hledat dál. Když nenajdeme nic dnes, musíme hledat zítra znovu.

0: Abych chtěla jednu domů.
1: A co by si s ní dělala, Veronko?
2: Dala bych je za okno a nosila jí kytičky. Ona by mi potom za to dávala med.
1: To nejde. Včela by v zajetí zemřela a to by si přece nechtěla.
0: To ne. To ať jí raději na svobodě.
2: Tati, a kdy jim dáš ten nový domeček?
1: Hned zítra, Verunko. Už se budou brzy rojit.
2: A proč se včeličky rojí?
1: Protože se vylíhlo hodně nových včeliček a trubců. Jeden úl už jim nestačí. A tak se musí rozdělit. To máš tak. Když se narodí nová královna, tak jí stará uvolní místo a odletí do jiného úlu.
2: Aha. Víš, že se mi ten nový domeček líbí víc než tenhle.
1: A je také větší než ten starý. Včelky v něm budou určitě spokojené.

0: slyšela jsi to, zvídalko?
1: Slyšela. A máme po starosti. Už nemusíme nic hledat.
0: Ne.
1: Budeme zase u nás doma, pod naší lípou.
0: Ano.
1: Podívej, mlsálko, už brzy pokvete.
0: Je. Yeah.

0: jste byli tak dlouho? Tak povídejte, jak jste pořídili?
1: Špatně a dobře. Letěli jsme na všechny strany, ale nenašli jsme nic, co by se nám hodilo. Ve starém altánu bydlí pavouci a opuštěný domek v zahradě se nám sice líbil, ale zahrada kolem byla strašně ošklivá. Tady je to přece jen nejhezčí.
0: Ale všechny tady zůstat nemůžeme. Musíte hledat tak dlouho, až něco najdete.
2: Už nemusíme nic hledat, protože zítra tu pro nás bude stát pod naší lípou nový domek.

0: Zvídalka s mlsalkou vyprávěli královně a ostatním včelám, co povídal hospodář, když se odpoledne vraceli domů. Královna a včely byli na nový dům moc zvědaví a měli takovou radost, že se nemohli dočkat rána. Nejzvědavější však byla zvídalka, která druhý den vstala ještě dřív než sluníčko, jen aby se podívala, jestli hospodář nezapomněl.
1: Pojďte se honem podívat na tu krásu. Už je tady.
2: Co?
1: A co je tady?
2: Co je tady?
1: No, náš nový dům přece.
3: A jakou má krásnou barvu? Září jako sluníčko a střecha je červená jako zralé jahody. Já už se tam tak těším.
2: A kdo pak se postěhuje se mnou?
1: Já taky!
2: Tohle to přece nejde. Mám vás ráda všechny, ale do jednoho domku je nás moc.
3: Královna má pravdu. Myslím, že ty nejmladší by měli zůstat tady s novou královnou a my starší se odstěhujeme. Vždyť nebudeme od sebe daleko.
1: A můžeme se navštěvovat. A co ty, Kazimíre, jak se rozhodneš? Půjdeš s námi?
4: To se ví, že půjdu.
5: Já si myslím, Kazimíre, že bys měl zůstat.
4: Já? A proč? Za nic na světě. Vždyť ty malé včelky ani nerozumí legraci. Tak co bych tu dělal?
5: Co? Budeš ženichem nové královny. Jsi mladý, hezký a chytrý.
1: Vím, na co myslíš, Kazimíre. Myslíš na to, jaká bude nová královna, viď? Je hezká a milá.
4: Ty jsi už viděla, Bručalko?
1: Viděla. Byla jsem právě u královské buňky, když se narodila. Chtěla jít ven, ale řekla jsem jí, že musí počkat, až se naše královna odstěhuje. Však víš, že dvě královny nemohou královat v jednom království.
4: Jsem na ní moc zvědavý. A také se na ní moc těším.
1: Vždyť se dočkáš. Královno, kdy se přestěhujeme?
2: Už brzy. Jakmile naše lípa rozkvete. Zatím si v novém domově všechno prohlédneme a změříme.
1: Ale teď bychom mohli ještě letět na akáty. Viděli jsme je včera s mlsalkou, když jsme se vraceli domů. Jsou v plném květu.
6: Už se na ně těší.
1: Já vím, Doubravko, že květy akátu máš nejraději. Tak poleď, ucítíš je už z dálky.
2: Ale nebuďte tam dlouho, ať se moc neunavíte. Víte, že máme předstěhování.
1: Brzy.

třetí den lípa rozkvetla a v domku nastal schon. Včelky měly plné ruce práce s přípravou na stěhování a do poslední chvíle se mezi sebou dohadovali, kdo zůstane a kdo půjde do nového domova se starou královnou. Nakonec se přece jen dohodli. Odpoledne se včely i královna se starým domovem rozloučili.

Sotva se za nimi zavřela brána, Kazimír otevřel královskou komnatu a mladá královna vylétla. Kazimír se před ní hluboce uklonil a políbil jí ruku. I ostatní včely přišli novou královnu přivítat a Kazimír ji potom prováděl po celém království.

0: Když stará královna vylečila se svými včelkami ven, stál hospodář u nového domku a tak královna zamířila na strom. Posadila se na větev a všechny včelky se sesypaly kolem ní. Ze zdola vypadaly jako velikánský hrozen.
1: Co budeme dělat, královno?
2: Počkáme, až nás hospodář zavolá.
0: A opravdu, hospodář šel ke stromu, lehce klepal na větev, na které včelky seděly, a volá.
3: Tak jen pojďte, včeličky, pojďte do nového domova. Bude se vám tam líbit.
0: Jako první vešla Zornička a Zvídalka. Za ní Mlsalka, Bručalka a Doubravka. A teprve potom vešla královna a za ní ostatní včely.
1: Vítáme tě, královno, v novém domově.
2: Je to krásně, jako v paláci. Všechno je nové a čisté.
4: Podívej, královno, vše už je tady připraveno. Hned můžeme nosit sladký nektar.
1: Lípa je samý květ. Dáme se do práce.
2: Jen jděte. Bude to první hostina v našem novém.

A byla to slavná hostina. Však si ji také pilná zornička, zvědavá svídalka, mlsná mlsalka, obručená bručalka, moudrá doubravka i ostatní včely opravdu zasloužily.

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Ať si kdo si, tak si krásná, že se nechci na nic ptát.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

večer maminka, kde pak? Neuspávala ho ani babička, kde pak? Neuspávala ho dokonce ani oper, kde pak? Uspával ho tatínek. A tatínek, ten nade vše miloval...

Povídá kohout, proč a nač, že tahají ty žebřiňáky, vždyť je to hloupost, poněvadž když už to jede, tak to jede, jenom se tlačí na chomout, ono tu vlastně o nic nejde, než o ten fíl.

0: Koloběžka, Bubáci a Hastmani,
1: Zlatovláska, Sůl nad zlato
0: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
0: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: holky, ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte u další u show nové pohádkové školky. Tahle je 111.
1: Páni, ahoj holky, ahoj kluci, ahoj ušoune. Hezké číslo to, 111, to jsou 3 jedničky vedle sebe.
0: A víš co, Jani?
1: No nevím, jsem napjatá.
0: Přijde za námi na návštěvu jedna dáma, která, představ si, taky vypadá jako taková hodně vysoká jednička na nohách.
1: Aha. No, přemýšlím. A ty dáš dneska zvukovou hádanku mně a holkám a klukům, že ano?
0: Jo, přesně tak. Ušounova hádanka. Poslouchejte, kdo se k nám ladnou chůzí blíží na návštěvu.
1: Je... To je tedy ale těžké. Ušounku, napověs nám trošičku.
0: No tak dobře. Má hodně dlouhou tu část těla, na které vám sedí hlava.
1: Zadek.
0: Ne,
1: já vím. Má dlouhý krk.
0: Jo?
1: Tak holky a kluci, co myslíte? Zkusíme to? Tak pojďte všichni najednou, 3, 2, 1, teď. Žirafa.
0: No jasně, to bylo ale nápověda. Co přesně tak, Jani a kluci a holky. Dneska naše pozvání do školky přijala paní žirafa.
1: Už je tady. Dobrý den, paní žirafo, moc mě těší.
0: Paní žirafo, u nás je zvykem vítat hosty písničkou, co vy na to?
1: Výborně, protože my jsme si pro vás jednu speciální žirafí písničku připravili.
0: Holky a kluci, tak jo, pojďte se naučit novou písničku, kterou pro vás a našeho hosta složila Jana. A taky trošku pro mě, že jo? Ušounovo zpívání.

Je to paní žirafa. U paní žirafy sejdem se na kafy. U paní žirafy si posedíme a bude nám fajn, kdo je ta paní, co na hlavě má růžky. Kdo je ta paní, co na hlavě má růžky? Kdo je ta paní, co na hlavě má růžky? Je to paní žirafa.

0: je to paní žirafa. U paní žirafy sejdem se na kafy. U paní žirafy si posedíme a bude nám fajn, kdo je ta paní s dlouhým krkem. Kdo je ta paní s dlouhým krkem? Kdo je ta paní s dlouhým krkem? Je to paní žirafa.
1: Holky a kluci, stále posloucháte dnešní mou, tady úšou novou pohádkovou školku, ve které jsme právě dospívali novou písničku o žirafě.
0: A to proto, že nás jedna taková dlouhokrká paní přišla navštívit.
1: Naštěstí máme ve školce hodně vysoký strop, jinak by se nám sem vůbec nevešlo.
0: No, to máš pravdu. Oni jsou totiž žirafy nejvyšším suchozemským tvorem.
1: Jo, jo, měří okolo 5 metrů, což je, ale no to však vy sami víte, no tak třeba jako dům. No, jak tak na vás, paní žirafo, koukám, tak za chvíli mě bude bolet krk.
0: Víš co, ušonku, pojďme se pořádně zacvičit a pak si na tebe žádné bolení za krkem nepřijde.
1: To je nápad, jo. Ušounovo cvičení.
0: Tak, a budeme pěkně kroutit hlavičkou na jednu a pak na druhou stranu.
1: Ale nejdřív si pěkně rovně stoupneme, skloníme hlavu a opřeme bradu o hrudník.
2: Protáhneme si krk vzadu a teď otočíme hlavou na jednu stranu a ještě na druhou.
1: Tak, a ještě jednou na jednu stranu a ještě na druhou. A můžeme to vzít pěkně dokola, že děláme kroužky na jednu a kroužky na druhou.
0: Tak, už je to lepší, ušonku, viď?
1: No je. Tak a teď zkusíme, jak jsme úplně největšími. Stoupneme si na špičky, natáhneme ruce nahoru a vytahujeme je vážně co nejvíc do stropu.
0: Teda, ušoune, ty jsi veliký, když se natáhneš.
1: No, ještě když natáhnu anténu, co? To jsem parádně veliký. Ano, ano, no ale ty taky.
2: No, a teď ze sebe uděláme žirafu.
1: A my tu máme kouzelnou knihu.
0: Ne, vyrobíme žirafu ze svého těla. Holky a kluci to určitě znají.
1: Jo, jo, jednu ruku dáme do pěstičky a napneme ji nahoru. Tak, a pěstičku pak sklopíme, aby vypadala jako žirafí hlava. No, a protože totiž takový dlouhý krk,
0: který hraje vaše ruka, se musí podepřít, tak druhou rukou se chyťte na lokti a pěkně takhle projděte školkou nebo obývákem. Tak, výborně, takhle se prochází paní žirafa.
1: Jasně, jakože si držíte ruku, aby vám neupadla, naopak, aby ta žirafí hlava byla co nejvejš a hezky chodíme, hezky chodíme, až je z toho žirafa, teda z toho cvičení, taky z procházení malinko unavená. Tak se dáme pohádku, ano?
0: Ano, ano, ano. I pohádka bude o někom velmi, velmi vysokém. O komínu.
1: Ušounova pohádka.
3: O komínu, který nesnášel kouření. V jedné středně velké továrně na vidličky, kousek za Nespipsemi, stál komín, který odmítal kouřit. Nebylo to ani výrobní vadou, ani tím, že by byl něčím ucpaný. Prostě kouření nesnášel. Dusilo ho, bylo mu protivné, tenhle komín byl zkrátka za všech okolností zapřísáhlý nekuřák. Protože továrna bez kouřícího komína nemůže samozřejmě pořádně fungovat, najali její majitelé partu komíníků, aby s tím něco udělali.
4: Se na to mrkneme, ne?
5: No jasně.
3: Ať ale komíníci hledali, jak chtěli, nikde v komíně nenašli žádné usazené saze, napadané listí nebo stvrdlé bahno, které by ho ucpávalo. Komín byl zkrátka v perfektním stavu, až na to, že nechtěl kouřit. Komíníci se posadili na jeho vrchole, zapálili si cigarety a kroutili hlavami, že takovýhle komín teda ještě neviděli.
5: Ty brďo.
3: V tu chvíli se ovšem komín hrozně dopálil, že na něm někdo kouří, a rozhodl se komíníky vytrestat.
6: Zhluboka nasál veškerý dým z továrních pecí a vybafnul na komíníky tak mohutný oblak kouře, že se v něm všichni nadobro ztratili.
4: Franto?
3: A dodnes v něm kdesi bloudí.
7: Pepo!
4: Franto!
7: Pepo!
3: Když to majitelé továrny na vidličky viděli, továrnu radši zavřeli a věnovali se vyřezávání párátek. Komín nekuřák se mohl zase svobodně nadechnout a protože se o něm brzy rozkřiklo, že není takový učouděný smraďoch jako jiné komíny, zřídila si na něm hnízdo jedna čapí rodinka, která si ho nemohla vynachválit.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou žirafí školku.
1: No a kdo má rád žirafy?
0: Já!
1: Já taky. Hele, Jani, dokonce mám jednu kamarádku a ta sbírá všechno žirafí.
0: Vážně?
1: Jo. Mám malilinkaté žirafky a plyšáky žirafky a taky tričko se žirafou, zrcátko se žirafou, žirafí tušku a tak dále.
0: Tak to je má opravdu hodně ráda, to je fajn.
1: A taky o nich hodně ví. Třeba, že žirafy spí ve stoje. Žádné dvě žirafy nemají stejné kresby na srsti.
0: To znamená, že každá má úplně jiné flíčky po těle?
1: Jo. A taky, že žirafy jedí hlavně listí stromů a keřů. Prostě zkrátka tam, kam dosáhnou.
0: No, výborně, Ušoune. To si všechno pamatuješ, přesto si na něco zapomněl.
1: Že jsou 4 druhy žiraf?
0: No to je sice pravda, ale já myslela, že jsi zapomněl představit naši návštěvu.
1: Ten, já jsem popleta jeden popleťácká. Naše žirafí návštěva se jmenuje Chloe a už se těší na naši dnešní další písničku.
0: Jak jinak než o žirafě. Tam,
1: padam, padam, tam, padam. Ušounova písnička. Padam, tam.

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
1: ve které máme s Ušounem vzácnou návštěvu.
0: Je tu totiž s námi žirafa Chloe a já mám radost. Jo, já mám radost, že ji tady máme.
1: Abyste tomu rozuměli, holky a kluci, tak Chloe sundala Ušounovi asi 5 házecích hraček, které už nějakou dobu bydlely na školce na střeše.
0: No to se vám, kamarádi, určitě taky někdy stalo, že ano? No, že jo, totiž já mám zase svůj házecí talíř a míč, co uvízl v okapu, a míček na ping-pong i košíček na badminton. No tak děkuju, děkuju, Chloe, děkuju, děkuju. Jak se ti můžu odvděčit?
1: Je. Tak to nebude problém, Chloe. Moc rádi ti pustíme další žirafí písničku a hned po ní rádi splníme úkol.
0: Přesně tak. My se totiž ničeho nebojíme.

0: kluci, v dnešní žirafí Ušounově pohádkové školce se právě chystáme plnit úkol, který pro nás vymyslela žirafa Chloe. Tak se taky připravte a doufám, že nás v tom nenecháte. Ušounův úkol.
1: Tak kamarádi, žirafa Chloe pro nás vymyslela úkol, který má vyzkoušet, jak si pamatujeme a taky, jak umíme počítat. Budu teď říkat za sebou zvířátka, co s Chloe kamarádí, a vy je budete počítat a na konci s Ušounem řeknete, kolik kamarádů žirafa Chloe má.
0: Jasně.
1: Tak pozor, jdeme na to. Hroch Kamil, plameňák Rýša, zebra Blanka, slon Milan, papoušek Sváťa, hyena Božka a lachtan Filip. Tak, kolik kamarádů má žirafa Chloe?
0: No, počkej, to je jedno, to je hroch Kamil, plameňák Rýša, Blanka, slon Milan, papoušek, Božka, Jo, už to máme, že jo, holky a kluci. Pozor, 3, 2, 1, 7.
1: Výborně, parádně jste to spočítali, ale pojďme si to trošku zkontrolovat, jo? Hroch Kamil.
0: 1.
1: Plameňák Rýša.
0: 2.
1: Zebra Blanka.
0: To už jsou 3.
1: Slon Milan.
0: 4.
1: Papoušek Sváťa.
0: 5.
1: Hyena Božka.
0: 6.
1: A lachtan Filip.
0: 7. Jo, máme to zkontrolované a pořád je to správně. Víš, co mě napadlo?
1: No.
0: Ale že v tom máš maličkou chybičku.
1: Jako?
0: Že by to mělo být 7 + 2 jako 7 těch kamarádů a pak taky ty
1: my
0: a já.
1: 2.
0: No,
1: jo, vidíš to, žirafko? Ušoun přišel na chybičku. Paráda, ale jste šikulové a šikulky. Ale teď už se naše Ušounova žirafí pohádková školka chýlí ke konci.
0: Jo, už zbývá čas jenom na to, abychom poprosili holky a kluky o obrázky.
1: No kamarádi, dneska je úplně všechno jasné.
0: Prosím, namalujte nám žirafu nebo žirafy. Já mám nápad.
1: No.
0: Představ si to, když se ti ta žirafa nevejde na jeden papír, tak buď ji nakresli ještě ten krk do druhého papíru, anebo ji udělej na krku uzel.
1: A nebo nám pošlete žirafu bez hlavy.
0: To by nebyla žádná žirafa.
1: A nebo víte co, kamarádi, klidně namalujte i komín, o kterém byla dnešní pohádka.
0: No to je nápad. A my se na vaše obrázky už teď moc strašidlácky těšíme.
1: Protože stačí, když rodiče nebo paní učitelka váš obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
0: Oni už přesně vědí, co mají udělat, a my pak někomu z vás pošleme za ten obrázek odměnu.
1: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. A jestli vás baví žirafy, běžte se na ně podívat do zoo. Nebo na ně mrkněte do knížek.
0: Jo. No tak ahoj. A zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A dneska si na závěr dáme písničku, samozřejmě žirafí.
0: Jo. Ušounova písnička k tanci.

lach, lach. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlak metrem lodí a pak tramvají a teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu a pro každého koupil pytlík a rašídu.

nehezky a tak lachtaně si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gonga v sále se setmělo. Co to ale vidí, jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

ze sedadla, nevídaná zlost ho popadla. Proto jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kyně mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák lachtan relaxovat. Nedívte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapala arašídy po kyně.

0: Lach, lach.
1: Posloucháš Rádio Junior.
2: Když smrčíte na paloučku hada, jak se sluní na kameni v listí, kde má vlastně břicho a kde záda. Doopravdy nejste si moc jistí, kdo si vezme ke zkoumání klacek. Ten se dozví dozajista, děti, že je lepší včas dostat pár facek, než když na něj had naštvaně vlétí. Pozorně ho pozorujte z dálky, kroutí se ať kráčí nebo leží.

nazývá se čvachtání, to jsou asi vachtani. Vedle s tichou rozkoší, tam si hrošile noší, lvi a taky tygříci nemohou mi odříci podívanou krmení, to je přece umění.

0: Já jsem zůstal u opic.
1: Tak, pane řidiči, něco jste pil? Ale to jste nás opravdu nepotěšil.

0: vždycky zůstat stát. Jinak by se nám mohla přihodit dopravní nehoda. Kvíno, kam jedeš? Až teprve na zelenou můžeme vyrazit. Tak co děti, jedem?
1: Jedem!

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: se mi točí.
1: Je pondělí 25. května a je 145. den roku a do konce roku zbývá 220 dní a pozor, do konce školního roku, tedy do prázdnin, těch dní zbývá 37.
2: Svátek dneska slaví Viola, takže všem Violkám přejeme všechno nejlepší. No a pojďme na nějaké světové či mezinárodní dny. Dneska slavíme Den Afriky, což je oslava a připomínka založení organizace Africké jednoty z roku 1963 a zároveň je dneska ručníkový den, což je známý neoficiální svátek, který slaví fanoušci sci-fi série Stopařů v průvodce galaxií od Douglasa Adamse na památku jejího autora. Peťo, co sport?
1: To ti moc rád a všem holkám a klukům řeknu. Vydařené sobotní vítězství proti Slovensku posunulo české hokejisty v tabulce skupiny B na mistrovství světa na 13 bodů a přestože v tuhle chvíli jsme ještě neměli čtvrtfinále úplně jisté, senzační výhra Norska proti Švédsku jim posléze postup potvrdila. Ital Kimi Antonelli vyhrál velkou cenu Kanady Formule 1 a po čtvrtém vítězství v řadě zvýšil náskok v čele seriálu před Britem Georgem Russellem na 43 bodů. To byl nějakým způsobem sport?
2: Mm-hmm.
1: A co počasí?
2: Peťo, mám pro tebe dobrou, možná i špatnou zprávu lehce. Dneska nás totiž čeká slunečný a zároveň hodně letní den už. Celý den bude jasno a teploty se nám budou pohybovat od 14 stupňů do neskutečných 28 stupňů Celsia. Takže dneska je to ideální na plavky, právě na ručníky taky, jít se někam vykoupat. No a dobrá zpráva pro teplomily, takovýhle tropický teploty budou celý týden.
1: Pokračujeme v trendu o víkendu, prostě je tady léto.
2: To byly zprávy.

0: doma psa?
1: Ne.
0: Můžu si jít ven hrát?
1: Ne.
0: Můžu si zapnout komp?
1: Ne.
0: Můžu dát kočce dort?
1: Ne.
0: Můžu jít později spát?
1: Ne.
0: Můžeš mi koupit prach?
1: Ne.
0: Můžu počmárat zeď?
1: Ne.
0: Můžem do

0: Můžu na rande jít?
1: Ne.
0: Můžu už pivo pít?
1: Ne.
0: Na chatu na víkend?
1: Ne.
0: Ptát se, proč nesmím jet?
1: Ne.
0: Můžeš mi drobný dát?
1: Ne.
0: Přestat mě peskovat?
1: Ne.

0: Nespal si večerní pohádku?
1: Utekla ti víkendová hra?
0: Chodíš odpoledne do kroužku a nestíháš četbu na pokračování?
1: Nevadí, najdi si vše na našem webu.
0: Poslouchej, kdy chceš, poslouchej, kdy můžeš.
1: Na počítači, na tabletu nebo na mobilu.
0: Pohádky, hry a četby na Radio Junior.cz.

mě přepadá.

0: jak ty jsi krásná, pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když výjdou.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, hit paráda, Mezi námi zvířaty a všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

zkušenosti? Přestože vypadám jako tisíciletá dýně, jsem ve skutečnosti skřítek a jmenuji se Aladin. Já jsem skřítek Aladin, rád s vámi dovádím. Já jsem skřítek Aladin, rád s vámi dovádím. Úsměvem vás pohladím, příjemně vás naladím. Úsměvem vás pohladím, nezbednosti provádím. Čarodějnou lampu mám a v ní přání ukrývám. Dospělých i děťátek, lítám tam i naspátek. Jo, to je dřina lítat po celém světě a plnit přání, ale co mám dělat, když mě to tak baví? Na koberci kouzelném, ať je noc, či ať je den, já jsem skřítek Aladin, hlavně, že vám nevadím. Čarodějná lampa hned vykouzlí vám celý svět. Ať je noc, či ať je den, lampa splní každý sen.

0: lampám i popelkám, pro každého něco mám. Potěším i kašpárky, řekněte si o dárky. Na koberci kouzelné, ať je noc či ať je den, já jsem skřítek Aladin. Hlavně, že vám nevadím, já jsem skřítek Aladin, dědečka vám omladím. Každé přání vyplním, pro lidičky oceán, pro slunata, porcelát. Maminky, prstýky, pro tatíky, mašinky. Já jsem skřítek Aladin, Petr žel vám zasadím.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

0: pozor, pozor! V hitparádě Rádia Junior jde do tuhého.
1: Nechceš, aby z ní vypadl tvůj nejoblíbenější song?
0: Tak zapoj do hlasování i svou třídu, rodinu a známé.
1: Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače.
0: Čas na to máte každý týden do středy do 8 hodin večer.
1: Nenech se přehlasovat, jdi na radiojunior.cz/hitparáda.

0: koníku.
1: Promiň koníku,
0: místo koníku.
1: Já se ti omlouvám. Dobře milá dívko, beru tě na vědomí. Doufám, že tě hryst bude řádně svědomý. Já už musím poskakovat, mám veliký spěch. Čmelák Luča pozval mě dneska na oběd.

zajíci zalezli a nechce se jim z pelechu, neboť se chtějí dožít Vánoc. S duchem zní fanfára, tram ta ra ra ra ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Pam, pa da da da da da da da da dam, pa da da da da. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Zajíci naposledy potřesou si tlapkama a potom obléknou dresy. Začíná speciální slalom mezi brokama, na trati pole, louky, lesy. S duchem zní fanfára, tram ta ra ra ra ra, po poli kráčejí střelci. Já se svou kytarou zpívám písničku prastarou o tom, že malí budou.

kytarou zpívá písničku prastarou o tom, že malí budou velcí. Už volá vrchní zajíc, pravda vítězí, nohy jsou naše hlavní zbraně. Až tuto skončí sraz, je v 7 večer na mezi a teď zajíci hurá.

0: Ahoj holky a kluci, milí rodiče a prarodiče.
1: Jeden z nejhezčích dětských festivalů se blíží.
0: Zlínský filmový festival jako každým rokem slibuje nejen skvělou atmosféru, ale také pestrý program, kterého budeme součástí.
1: Rádio Junior na 66. ročníku představí rádio tak, jak ho znáte, možná i neznáte.
0: Budeme vysílat živě, představí se moderátoři Jirka Kohout, Petr Ševčík, Karel Klement a Petr Komínek.
1: Na festivalu potkáte i moderátorky Kláru Novákovou, Evu Sinkovičovou a další z týmu Rádia Junior.
0: V sobotu 30. května vystoupí v parku Komenského taneční skupina Beat Up.
1: V neděli pak raní restart live show s Carlosem a Komajzem.
0: No a na náměstí Míru koncert Rádia Junior, kde zaspívá Kiara a Adéla Křivánková.
1: Chybět nebude ani rozhlasový skřítek Hajaja.
0: Tak přijďte za námi.
1: Poslední květnový víkend na Zlínském festivalu.
0: Těšíme se na vás.

Peřníci z povolání to, jsou páni, to jsou páni lou. Peřníci z profese, nejlepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v hůru. Žádné jiné řemeslo nikdy tolik neneslo.

kouni, pře, padli tě vrahouni. Lou, pešník je nesmlouvavý, lou, ten jí ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíváme pod dubem.

rostou kmeny stromů nežli zlých.

paprsky přivírají nám víčka. Odkud jinut rostou kmeny stromů.

jako podař se mi. Jestli se mi nepodaříš, dám ti ránu, až se svalíš. Jestli se mi podaříš, dám ti krejcar na pivíčko, dám ti krejcar na tabáček, bude z tebe hajt.

0: Krátkové zprávy. Je pondělí 25. května a je 145. den roku. A do konce roku zbývá 220 dní. A pozor, do konce školního roku, tedy do prázdnin, těch dní zbývá 37.
1: Svátek dneska slaví Viola, takže všem violkám přejeme všechno nejlepší. No a pojďme na nějaké světové či mezinárodní dny. Dneska slavíme Den Afriky, což je oslava a připomínka založení organizace Africké jednoty z roku 1963 a zároveň je dneska ručníkový den, což je známý neoficiální svátek, který slaví fanoušci sci-fi série Stopařů v průvodce galaxií od Douglasa Adamse na památku jejího autora. Peťo, co sport?
2: To ti moc rád a všem holkám a klukům řeknu. Vydařené sobotní vítězství proti Slovensku posunulo české hokejisty v tabulce skupiny B na mistrovství světa na 13 bodů a přestože v tuhle chvíli jsme ještě neměli čtvrtfinále úplně jisté, senzační výhra Norska proti Švédsku jim posléze postup potvrdila. Ital Kimi Antonelli vyhrál velkou cenu Kanady Formule 1 a po čtvrtém vítězství v řadě zvýšil náskok v čele seriálu před Britem Georgem Russellem na 43 bodů. To byl nějakým způsobem sport?
1: Mm-hmm.
2: A co počasí?
1: Peťo, mám pro tebe dobrou, možná i špatnou zprávu lehce. Dneska nás totiž čeká slunečný a zároveň hodně letní den už. Celý den bude jasno a teploty se nám budou pohybovat od 14 stupňů do neskutečných 28 stupňů Celsia. Takže dneska je to ideální na plavky, právě na ručníky taky, jít se někam vykoupat. No a dobrá zpráva pro teplomily. Takovýhle tropický teploty budou celý týden.
2: Pokračujeme v trendu o víkendu, prostě je tady léto.
1: To byly zprávy.

A tak putujeme světem, život je jak hlavolam, na který jsme krátký. Všichni spolu, přesto jsme tu každý sám. Smysl mizí mezi řádky.

0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem nakopne vaše pondělní ráno.
1: Zajímalo vás někdy, jakou slovní zásobu mají dva herci po ránu?
0: Vstávání nebylo nikdy jednodušší.
1: Každé pondělí od 6 do 8 ranní restart na Rádiu Junior s Petrem a Karlem.

0: rozhlas a dám klidně několik pohádek za sebou.
1: To já Hajaju poslouchám z webu radiojunior.cz a taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
0: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
1: No jasně, tak domluveno.
0: Jupi! Aha.

Lenny Cristo, chicken, feed, let us ski. Alright, what up? Okay. Po včerejšku zdá se mi to, jakoby dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky, žádná nesjedla všechno jako ty.

listen. Když jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, i když to není fér, teď jsme na to oba. Ukaž mi ten úsměv,

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Máte rádi hádanky? Tak mám pro vás skvělou zprávu. Hádanky budou létat celou následující pohádkou. Hádat se bude v Ševcovské chalupě, v pekle i na Královském zámku. A taky se budou uzavírat sázky. Kdo nakonec vyhraje? Podle pohádky Jiřího Mahena o Ševci Číčovi napsala Jiřina Nývltová, režie Karel Weinlich. Hrají Jaroslav Hejduk, Tomáš Scholz, Jiří Chmelař a další.

0: Dobrý podvečír, ševče.
1: Dobrý, sousede.
0: Tobě je dospělu i na konci dne a člověk od samých starostí neví, kam by šlápnul.
1: A co pak tě trápí? Číč, snad ne žena.
0: Kdyby žena, poradím si sám. Milost pán, ten si na mne zased.
1: A čím pak Číč tě tak rozlobil?
0: Prý, abych mu do zítřka přinesl nejchytřejší a nejužitečnější zvíře, které znám, jinak mi celou úrodu odveze do svých sípek.
1: A co pak Číč si mu provedl?
0: Ale panský fos mě nachytal s okem na zajíce.
1: A ty si nevíš rady, Číč? Nic lehčího.
0: Tobě se to číčuje, ševče, na tebe pán nemůže. A i kdyby padne kosa na kámen.
1: Poradím ti, chceš?
0: A co za to?
1: No co by, dáš si u mě ušít nové boty. Koukám, že ti v těchhle škrpálech už prsty zdraví i patníky u cesty.
0: Platí, plácnem si.
1: Číč, a teď dávej pozor. Chytneš dva zajíce. Jednoho vezmeš sebou na zámek a druhého necháš doma, v komoře. Ženě nařiď, aby zítra napekla koláčů a uvařila, co nejraději jíš.
0: Proč? Co pak je posvícení?
1: Chceš radu? Tak mlč a poslouchej. Před pánem poručíš zajíci, aby utíkal domů k tvé ženě a vzkázal jí, co ti má všechno nachystat k obědu. Pak pust zajíce do zámeckého parku, však on už si najde z něho cestu. A měl z pána popros, aby s tebou poslal sluhu, ať se na vlastní oči přesvědčí, že tě zajíc ve všem poslechl.
0: Ševče, jestli mě pán uvěří a úroda mi zůstane, tak ušiješ nové botky i pro mou ženu.
1: Platí. Ale raději si plácnem.

0: Jen vstupte.
1: Jestli pak víš, kdo jsem, šéfče.
2: Jak pak vy ne, milost pane. Buďte tu vítán. A posaďte se. Nejlíp na tuhle židli. Tak.
1: Ale nevíš, proč jsem se u tebe zastavil?
2: Číč, možná, že nevím. Možná, že vím.
1: Nedělej se chytřejší, než jsi, šéfče. A pěkně s pravdou ven.
2: Soused pověděl, kdo mu poradil. Číč, je to tak.
1: Bravo, šéfče. Onehdy, jak mi sedlák přinesl na zámek zajíce a poroučel mu jako posluhovi, hned jsem si pomyslel, kde pak si ochutnal vtipnou kaši. Z tvého talíře to určitě nebylo.
2: Co by soused sousedu v Ouských nevypomohl?
1: Doslechl jsem se, že znáš 1000 hádanek, ale já jich znám 2000. Pojďme se hádat.
2: Číč, milost pane, to byste dobře pochodil, kdybychom hádali jenom tak. Vsaďte se o něco.
1: Myslíš, že prohraju? Bláhový šéfče. A kde by si vzal na sázku?
2: Vezmu, kde vezmu, dluže nezůstanu, Číč. Ale o jaký základ?
1: O 200 zlatých.
2: Dobrá. Číč, kolik bude hádanek?
1: Každý 3.
2: Začněte, milost pane.
1: Co je to? Viděl slepý zajíce, chromý ho dohonil a nahatému ho strčil do kapsy.
2: Zase ten zajíc. Číč, milost pane, co by to bylo jiného než pořádná lež jako věž?
1: Uhodl si, šéfče. Teď je řada na tobě.
2: Já dávám nejraději krátké, Číč. Hádejte, milost pane, co to je? Kdo umí všechny řeči?
1: Kdo umí všechny řeči? Kdo by tak... Já ne, ty ne, ale ozvěna. Že mám pravdu?
2: Hodl jste, milost pane. Dávajte druhou.
1: Hádej, šéfče, kdo je silnější? Bohatý či chudý?
2: To je nad slunce jasnější. Vždycky chudák.
1: A proč?
2: Číč, milost pane, vždycky se říká, že nouze železo láme.
1: Bravo, šéfče. Pověz teď ty druhou.
2: Vaše byla lehká, Číč, milost pane, i moje bude lehká. Kdo vidí víc? Jednooký? Nebo ten, kdo má obě oči?
1: Kdo vidí víc? Jednooký nebo dvouoký? V tom bude háček. Už vím. Nedoběhl jsi mne, šéfče. Rozumí se, že u tebe vidí jednooký více než dvouoký. Ten s jedním okem vidí u dvouokého 2 oči, zatímco dvouoký vidí na jednookém jenom jedno. Dobrá, když ti na mne s žertovnou, oplatím ti stejně. Co nevytáhnou ze sklepa v zimě v létě ani sty koní?
2: Číč, milost pane, ta je moc lehká. V zimě teplíčko a v létě zebavo. Je to tak?
1: Zase si uhodl. Tak dávej poslední.
2: Musím se rozmyslet, Číč. Uhodl jsem vaše hádání, uhodněte i moje. Jinak 200 zlatých jsem. Co to je? Naháč, nahatý, nahatější být nemůže.
1: To jsem ještě neslyšel. Naháč, nahatý...
2: Nahatější být nemůže.
1: Počkej, v tom bude zas nějaká chytračina. Oloupaný brambor?
2: Kde pak, dáte se podat?
1: Už to mám. Jádro z pecky.
2: Samá voda.
1: Ať si lámu hlavu, jak chci, už mě nic nenapadá. To bych nikdy nevěřil, že prohraju se ševcem. Tak pověz, co je to?
2: Naháč, že nahatější být nemůže, Číč, milost pane. No to je kostra z člověka.
1: Jsi chytřejší, než jsem si myslel. Tu máš.
2: Děkuju, milost pane. A kdybyste měl dlouhou chvíli, přijďte zás. A šťastnou cestu, milost pane. Jo, tolik zlaťáků najednou. To neviděl ani náš pan Richtář. Vypadáte jako malinká sluníčka, Číč. Však mě taky na stará kolena zahřejete. Kam já si vás jenom schovám?
0: Chceš jich mít dvakrát tolik?
2: Fuj. To jsem se lek. Kde pak se tady bereš, panáčku? Bez zaklepání?
0: Čekal jsem tamhle v komoře, kdo to hádání vyhraje. Když jsi ty chytřejší nad pána, pojď nám poradit.
2: Komu? Vám, myslivecký panáčku.
0: Nechtěl jsem tě hned na poprvé vylekat.
2: Já mám pro strach uděláno. Ani čerta se neleknu.
0: Dobrá, sám jsi o to řek.
2: No vydá. A je z tebe čert, jak když tě sazema vymaluje. Jak pak ti přezdili?
0: Kozínoška ševče, tak už vstaň z verbánku a jdeme. Náš kníže pán Lucifer nerad čeká a ty si tady sedíš a kladívkem v ruce točíš.
2: Když váš kníže pán potřebuje radu, ať ti pro ní přijde.
0: Už ty usmolený ševče, ať se ti jazyk k patru nepřilepí samou drzostí. Komu pak z vás lidí se přinatrefí, abys měl před samotného kníže pána Lucifera pokleknout?
2: Věříš, kozínoško, že o takové vyznamenání stojím jako o včerejší krupobytí?
0: Dostaneš soudek dukátů a do konce života už nemusíš vzít do ruky dratve ani šídlo.
2: O zlaťáky žádná nouze, slyšíš? Mně postačí ty, co jsem si poctivě vyhádal. A ševcování mi nehaň.
0: Máš pravdu, dukáty neber jsou na všech stranách dohladka, aby se co nejdřív rozkutálely. Když dobře poradíš, chtěj za odměnu jenom kouzelné brýle. Přinesou ti slávu i bohatství.
2: Brýle, nač by mi byly? Mám oči jako ostříž.
0: Ale tyhle kouzelné brýle mají zvláštní moc. Skrz ně vidíš každého, co v něm opravdu je. A nic tě neošálí, ani sametová tvářička, ani udatný knír.
2: Tože dovedou?
0: Pojď se mnou, sám se přesvědčíš.
2: A úpis. Budete ode mě chtít?
0: No, hleda, že bys sám z vlastní vůle se krví upsal.
2: Co?
0: Jinak ne.
2: No dobrá, Číč. Ale ať jsem zítra zase u svého verpánku.
0: Na to ti dávám své čertovské.

0: poníženější služebník, náš pekelný vládče. Přivedl jsem ševce zvaného Čiče. Je chytřejší nad pána. Ať tedy rozsoudí náš spor.
1: Jestli nás popravdě rozsoudíš, dostaneš tam ten sud plný dukátů.
2: Jako by se stalo, pekelný milost pane. Mně Čič stačí kouzelné brýle.
1: Ale kdo pak ti poradil? Ten trulant kozí nožka, viď? A zakazuji ti, abys mi říkal pekelný milost pane.
2: Jak račte, jenomže za dukáty já neradím.
1: Dobrá, ať je tedy po tvém. A teď nastav obě uši. Tuhle kozí nožka chytil sedláčka v lese. Strom přikácení špatně pad a sedláček hned čert mě vem. Dobrá, přiběhl kozí nožka a začal sedláčka brát. Jenomže ten se dal hned do pláče a do prosa. A kozí nožka ten přetrh dílo se nechal obměkčit. Povídá mu, ušetřím tě, když řekneš pravdu. Zamyslil se sedláček jenom na chvíli a hned vykřikl, nepustíš mne, čerte. Bodej by ho pustil, když křičel, aby ho čert vzal. Tak ho kozí nožka přines, ale sedláček tu mocí mermo nechce zůstat, že ho tu držíme neprávem. Poraď, ševče, kdo má pravdu?
2: To je zašmodrchaný případ. Kozí nožka řekl, že pustí sedláčka, když řekne pravdu, a sedláček vykřik, že ho nepustí, kozí nožka ho stejně přines do pekla a sedláček chce odtud.
1: Tak se to stalo.
2: Ať to beru zleva nebo zprava, Čič, u jednoho konce se zastavím.
1: Tak ven s tím.
2: Sedláček opravdu mluvil pravdu, Čič. Ale kdyby ho kozí nožka pustil, to už by to pravda nebyla, ale lež, a to by ho teprv nemohl pustit. Čert sedláčka přelstil.
3: Sousede, ty jsi rozhodl proti mně.
2: Čič, kdo to byl? To je přece...
1: Tvůj soused, ševče, schovali jsme ho tam za hromadu smolných polen, aby slyšel, až se o něm spravedlivě rozhodne.
3: Já myslel, ševče, že nenecháš člověka v pekle trápit. Poprvé si mi poradil a já pána přelstil. A teď, když jsem byl v právu, zaprodal jsi mě peklu. Uvidíš, budeš za to potrestán. Do roka a do dne volám tě sem.
0: Slyšel jsi, ševče? Za rok a den ti klepu na chalupu.
2: Nejsem přece hluchý.
1: Počkej, zapomněl jsi na odměnu? Tady máš kouzelné brýle. Přece jsi chytře a spravedlivě rozsoudil.

0: Že by už kozínoška. Dále.
1: Bydlí tu Švec Čič.
0: Čič.
1: Náš nejmilostivější král ti posílá list se zlatou pečetí.
0: Mně? Čič. A proč pak?
1: Umíš číst? Jestli ne, tak mám rozkaz králův list ti nahlas a s důrazem přeříkat.
0: Jen ukáž, královský panáčku, zatímco tebe krmili nastavovanou kaší, já už měl slabikář po třetí přelouskaný. No pověst o tvé chytrosti a vtipu se donesla až na královský hrad. My, král a vládce, s chutí převlikou si poslechneme, jak usmíříš tři rozvaděné bratry. Proto neotálej a v brzku se dostav před náš trůn. Sluha Matyáš tě doprovodí. Tak se posaď, Matyáši. Třeba tamhle na tu židli. Číč už na ní seděl i sám milospán. No a já se zatím k panu králi svátečně nachystám.
1: Slyšel jsi žádné omeškání a ty máš zatím řečí plnou sednici.
0: Jet k našemu panu králi, to není jako sednout si před Lucifera na železnou trojnožku.
1: Co si to dovoluješ? Víš ty vůbec, jaké vyznamenání ti náš nejmilostivější král uštědřil?
0: Když jsem se natolik neřekl. Tak, ještě si svleču ševcovskou zástěru, Číč. S tou bych moc parády asi neudělal. Tak, a vezmu si sváteční kacabajku. No, a může mít.
1: To byla doba.
0: Počkej, to nejdůležitější bych zapomněl.
1: Pro pána, s tebou, ševče, je ale výprava.
0: Brejle bych tu nechal.
1: Čemu se směješ?
0: Ale zkusil jsem, jestli skrz ně dobře vidím. A co nespatřím? Vedle dveří nafintěnou kachnu.
1: Kachnu? Jsi při smyslech? Vždyť tu jsme jen my dva?
0: No právě. No tak... Už půjdem, Čič, ať nenecháme pana krále čekat.

0: Tak ty jsi ten švec, co prý i samotnému Luciferovi rozumy dával.
1: Čič, moje uctivost, pane králi, přemluvili mě až z pekla. No, co stalo se stalo. Za to jsem si vysloužil, co mi snad k užitku bude.
0: Zavolal jsem tě, poněvadž chci slyšet, jak spravedlivě podělíš tři bratry. Nepohodli se o dědictví.
1: Čič, to už tak mezi syny bývá. Hamižnost je posedla.
0: Spíš nedovtipnost. Poslouchej. Otec jim zanechal 19 ovcí. Nejstaršímu odkázal polovinu, mladší má dostat čtvrtinu a nejmladší pětinu. Ale jak je podělit, když ovcí je 19? Podělíš-li ty tři bratry, jak jejich otec kázal, mísu dukátů dostaneš.
1: Čič, pane králi, nechte mě chvíli přemýšlet. Tak 19 ovcí podědili.
0: A nesmíš přidělení žádnou zabít. Živé je odkázal, se živými se domů vrátí.
1: Čič, pane králi, už jsem to rozlousk. Kažte přivést k těma 19 ještě jednu chromou.
0: Že bys tak rychle vymudroval správné vyluštění a zašmodrchané klubíčko sporu pěkně rozmotal?
1: Uvidíte, že se vám moje dělení bude líbit.
0: Dobrá. Nech přivedou na třetí nádvoří těch 19 ovcí a jednu chromou navíc.
2: Tatínku, já se chci taky dívat.
3: Jak pak to, dceruško? Teď máš pěkně u harfy sedět a strunami se probírat.
2: Tatínku, když já jsem tak hrozně moc chtěla vidět ševce Číče. Můžu ti tak říkat, viď?
1: No aby ne, princezničko. Od vás ta moje přezdívka zesládne jak medový koláč.
3: A proto se schovala za sametový závěs? Co tomu řeknou tvoje dvorní dámy? Má dcera a budoucí královna se chová jak zvědavé děvčátko.
2: Tatínku, už se nezlobte. Co kdybych toho vašeho mudrlanta od verpánku přehádala? Udobřila bych si vás?
3: To je nápad. Máš moje královské požehnání? Co tomu říkáš, ševče? A to ti povídám, ať neuděláš našemu jménu ostudu.
1: Což o to, Číč, jestli je princezna tak chytrá, jako je krásná, abych vzal všechen rozum do hrsti.
3: Jak tě tak poslouchám, ztrácíš kuráž.
1: No, pane, já jen, abyste se, pane králi, nerozněval. Stát se může všelicos. A co když, nedej bože, můj fištron nad princeznin vyzraje?
2: Ze dvou vždycky jeden vyhraje a druhý prohraje. Ty se rád sázíš, Číči, viď?
1: Číč, na sucho si člověk ani do šenku nejde sednout.
2: Dobrá. Než rozhodíš tři bratry, vymyslím, oč se spolu budeme hádat.
1: Čič, moudrá řeč. No vida, a už tu máme ovce. Vymyslel jsem si, pane králi, takové rozdělení. Tuhle chromou ovci přidám k těm 19. Čič, nejstarší syn má dostat polovinu. Ovcí je nyní 20. Kolik vezme?
2: 10.
1: Správně. A teď prostřední bratr. Čič má dostat čtvrtinu, ovcí bylo 20. Kolik vezme?
3: Dobře-li počítám, tak 5.
1: Číč, jemu, pane králi, odpočítejte 5 oveček a ten nejmladší má dostat 5.
2: Pak by si odvedl 4 ovečky.
1: Číč, princezničko, vy počítáte jako náš kantor. A dědictví je spravedlivě rozděleno. Až bratři přijdou, můžete je, pane králi, podle otcovy vůle podarovat a usmířit. A tu chromou, kterou stejně žádný z bratří chtít nebude, bych si vzal domů, že jsem těch 19 ovcí dobře rozdělil.
3: Svým očím ani uším nechci věřit. Vždyť ty jsi, ševče, i nad mých 8 ráců. Tak nevím, nevím, dceruško. To se ví, palce ti budu držet ze vší své královské síly, ale do perného hádání se spustila.
2: Pojďme se posadit. Vy stojí se špatně přemýšlí.
1: Číč, princezno, zase vám musím dát za pravdu. Jakou jste vymyslela zástavu?
2: Když ty, Číči, prohraješ, ušiješ mi tucet párů těch nejhezčích třevíčků, jaké kdy princezna nosila.
1: Číč, ušiju.
2: Kdybys nade mnou vyhrál, tak tě za odměnu na své svatbě udělám prvním starosvatem.
1: Kéž bych se té slávy dočkal.
2: Co jsi říkal?
1: To nic, jen taková lítost mi uklouzla. A kolikrát hádáme?
2: Každý 3x.
1: Číč platí, začněte.
2: Hádej, Číči, co je to? Do díry to leze, ale nožička a chych venku.
1: Co by to mohlo být, spanilá princezničko, než klíč? Číč, docela obyčejný klíč. Ale když jste mě dala takovou lehkou, dám i já vám lehkou. Co to je? Ruce má a nehmatá, oči má a nevidí, nohy má a nechodí, zuby má a nekousá.
2: A to je opravdu lehká. Loutka má ruce a nehmatá, oči a nevidí, nohy a neběhá. Teď, ševče, uhodni tuhle. jedl chlapec, jed a čím více jed, tím více toho bylo. Najedl se, vyhodil celou hromadu oknem. Co jedl?
1: Číč, princezničko, když vyhodil chlapec celou hromadu oknem, pak jedl jistě ořechy.
3: Výborně, šefče.
1: Číč, pane králi, takových hádanek dovedou u nás děti na vsi několik kop. Tohle je taky jedna z nich. Dvě okénka před okénky. Mezi nimi sedlo a nohy za ušima. Číč, krásná princezničko, co je to?
2: A nohy za ušima? Víš to jistě?
1: Dočista, jak jsem povídal. Chcete jí zopakovat?
2: Počkej ještě chvilku, však já si poradím. Dvě okénka před okénky. Brýle, brýle to jsou.
1: Číč, trefila jste se.
3: Držíš se na ramě, dceruško.
2: Ale teď něco vážnějšího, Číči. Co si nikdo z nás nemůže koupit?
1: To je opravdu těžší. Co si nemůže nikdo z nás koupit, je čas, který se nevrátí. Číč, psal bych vám, spanilá princezničko, aby vám nikdy nenapadlo někdy ho kupovat.
3: Pravdu máš, ševče. Tak dávej poslední.
1: Číč, moje poslední hádanka bude krátka. Čeho nikdo neukryje?
2: Čeho nikdo neukryje? Hloupost!
1: Číč, ta se ukryje, i když ne nadlouho.
2: Takovou hádanku jsem ještě nikdy neslyšela. Přemýšlím a nic chytrého mě nenapadá.
1: Dáte se podat?
2: Tatínku, tak střevíčky mi přece jen bude muset ušít náš dvorní švec.
1: Číč, princezničko, tři věci nikdo před světem neukryje a to jsou kašel, starosti a láska. Přál bych vám, abyste tu poslední schovávat nemusel.
3: A já bych k tomu ještě dodal tohle. Princeznu si přehádal, i když se do poslední chvíle držela znamenitě.
1: Číč, svatá pravda.
3: Když už ses do toho prvního starosvaty prohádal, pobuď u nás do příštího týdne. Princezna slaví narozeniny a taky den svých zásnub. Co abys při vybírání ženicha poradil?
1: Číč, poradím, jak nejlíp dovedu.
2: Když se doslechli, že se mám zasnoubit budoucímu králi. Schovali se do krásných šatů a napudrovaných paruk. Jak mám potom poznat, který má čistou duši a upřímné srdce?
3: Sám jsem ještě nezažil, aby se do mého trůního sálu sjelo tolik urozených pánů.
1: Žádný strach. Poradím, Číč, líp než tucet mudrců. Však jsem si přinesl vzácný instrument. Poručte, princezničko, ať ženich za ženichem předstupují a já se budu na ně koukat těmahle brajličkama a vy, pane králi, zatím oblížejte, koho byste za budoucího zetě nejraději viděl.
2: Prosím, nechť předstoupí první z urozených pánů, kteří se ucházejí o mou ruku.
1: Jejda, co to vidím? Číč, hlavu zaječí. Ten je zbabělec a třasořitka, princezničko.
2: Děkuji. Ať předstoupí další.
1: Toho taky nechtějte. Místo lidské tváře vidím opičí. Ten je ješitnost sama. Číč, a tenhle, no to, ten, co ho všechny předběhl, ten by vás pěkně napálil. Vždyť má liščí čumák.
2: Děkuji. A prosím dalšího.

0: hosté, můj otec král a já, vás všechny zveme do hodovní síně. Až se posilníte, budeme vás opět očekávat v trůním sále.
1: Hodo, kvas, pospěš,
2: rychle, ať stihneme nejlepší krvi.
3: Pojď, Číči. Na chvilku se jim ztratíme. Bez tak si ani nevšimnou, že tam nejsem. Podívej, jak se cpou. Pojď, rychle. Tak, tohle je moje nejmilejší komůrka. Posaď se, tady nás nebude nikdo rušit. Je, úplně jsem na ní zapomněla, viď? Ty můj ptáčku lipový.
4: Pěkná práce.
3: Když jsem byla malá, dostala jsem tyhle dřevěné kukačky od chůvy. A ta je zase podědila od své prabáby. A kde ty jsi přišel k těmhle brýlím?
4: Já? No, Číč, to je taková zašmodrchaná historie, jen by vás nudila.
3: Tak mě aspoň na chvilku půjč.
4: Když jinak nedáte?
3: Je.
4: Proč pak se smějete, princezničko?
3: Dívám se těmi brýlemi na tebe, ale divnou vidím věc. Jakoby za tebou stál čert a vesele se šklebil.
4: Potvora, však mě ještě nemá, Číč, a nedostane. Raději se už vrátíme, princezničko. Ještě nás čeká celý chumel ženichů.
3: Ani se mi zpátky nechce.
4: Uvidíte, že ninčko najdeme toho pravého.
3: Kde kdo přijel? Tlustí i tencí. Zdaleka i ze široka. Jen Jiříkovi na mě ani trochu nesejde.
4: Jejda, princezničko, přece byste si kvůli němu oči nevyplakala. Řekněte si na stokrát děkuju, že se vyloup ještě před svatbou.
3: To neříkej.
4: No jak fakt by ne? Aspoň víte, zač stojí. A raději už pojďme.
5: Copak, snad si neplakala.
4: Však tyhle slzičky jsou jak májový deštíček. Kvete se po nich do krásy.

0: další z urozených pánů. Koho vidíš?
1: Myší rypáček a nemůžnou tvář.
0: Děkuji vám. A teď předstupte vy blíž.
2: A co tenhle?
1: Učiněný medvěd. Ale ten za ním, Číč, to by byl ten pravý. Podívejte se.
3: Pojď mi ty brýle na mou duši.
0: Ty myslíš toho chudáka v hadrech a s ušpiněnou tváří?
1: Pane, já ho vidím jako krále. Vždyť má dočista orlí podobu.
0: Ukáž, taky se podívám. Skutečně. Ať předstoupí blíž, tam ten člověk. Ne, ten úplně vzadu. Ano, v té režné haleně. Jestli ses přišel ucházet o mou ruku, zůstaně na Královském hradě 3x3 dny.
1: Jen neváhejte, princezničko Číč, a berte, dokud je co.
0: Vždyť je to Jiřík!
1: Vida, princeznu, skrz začerněnou tvář a chudý šat by málem nepoznala svého prince.
4: To je mi překvapení. Syn sousedního krále, a jak se to přestrojil.
1: Princezničko, Číč, no tak, slyšíte? Princezničko, i ty světe do kulata, jen si padli do náručí, ohluchli na dobro. Princezničko.
4: No tak, dceruško.
0: Tatínku, Číči, ty jsi ten nejmoudřejší podaný v naší říši. Tatínku, ať u nás Číč na pořád zůstane.
4: Budeš můj první rádce.
1: Číč, vy byste tomu dali, kdo pak by za mě ševcoval. Mám lepší nápad, když dovolíte. Tu máte. Vezměte si je.
0: Brýle.
4: Ty nám je dáš.
1: Číč, já už je potřebovat nebudu. A aspoň mám jako starosvat pro vás svatební dar.
4: Stejně ti ještě dlužíme mísu dukátů za ty ovce, co si tak chytře rozdělil.
1: No, nač by mi byly dukáty? U srdce nezahřejí.
0: Už vím. Dám ti dřevěné kukačky. Lipový ptáček tě bude každou hodinu zdravit. A hned ti bude veseleji.
1: Vy byste se s nimi rozloučila? Konečně. Víte, kde bývám, kdyby se vám po nich zastesklo, pošlete si pro ně.

0: Cože? Ševče, jak jsem slíbil, za rok a den jsem u tebe.
1: Tak ses na mne nachystal.
0: Pravda, že když neuhádneš moje tři hádanky, patříš peklu?
1: Já vím, ale pojďme se hádat o něco.
0: Ty si myslíš, že prohraju?
1: Nic tě to stát nebude, když kývneš.
0: To se ví, že nic. Co máš za lupem?
1: I když ty vyhraješ, odneseš mě do pekla. Kdybych já přehádal tebe, přinesu si z pekla živou pravdu. Plácem si?
0: Už jsem přechytračil jednoho, co bych si neplác.
1: A ještě něco. Musíme rozluštit hádanky toho druhého dřív, než kukačka třikrát zakuká.
0: Kdo to jakživ slyšel, aby ve vesnici na podzim kukala kukačka? Takhle mě nedoběhneš. Udělám takový mráz. Slyšíš? Tu fujavici. Až budou vrabci se střech padat. Máš první slovo.
1: Dobrá. Tak hádej. Neřekne to, kdo to dělá? Nepoznal to, kdo to bere? A kdo zná to, nebere to. Co je to?
0: Nic lehčího. Falešné peníze přece. Kdo je umí udělat, ten se tím nechlubí. Kdo neví, že jsou falešné, ten si je vezme. A kdo je poznal, ten je nechce. A teď vezmi rozum do hrsti. Když mě máš, jsi nespokojen? Když mne nemáš, běda, stůněš. Co je to?
1: Čič, to je hlad. Nedostaneš mě, čate. Nastav uši. Řeknu ti druhou hádanku. Kdo mne našel, ztratil mne. Co je to?
0: No, to už je těžší, ale ne pro mne. Co by to mohlo být jiného než hádanka? Kdo ji uhodne, už ji ztrácí. Ale teď se zapotíš. Uvidíš, dostanu tě, ševče. Chytrák nikdy nevidí mě, že bych byla malá. Co je to?
1: Číč, tuhle nemáš kozí nožko ze své rohaté hlavy.
0: Asi v konci.
1: To jsem neřek. Chytrák nikdy nevidí mě, že bych byla malá, číč. Za to hlupák mě za malou mívá, že je to tak?
0: Ale to není odpověď na mou hádanku.
1: Je to díra. Nic jiného to být nemůže.
0: No, uhodl jsi, ale ještě mám pro tebe jednu, tu nejtěžší.
1: A já pro tebe taky. Kdo hledá, často mě najde. Ale kdo mne hledá, je blázen. Číč, co je to?
0: A to má být tvoje nejtěžší hádanka. Prohrál jsi, ševče. Všechno jsem uhodl. Šup z dolů se ševcovskou zástěrou.
1: Nejdřív pověz, číč, co je to?
0: Přece štěstí, to ví u nás každý malý čertík, co se v pekle právě vykulí.
1: Ne a ne a neuhodl jsi.
0: Že ne?
1: Ne, bodej, že ne. A pospěš si, než kukačka třikrát zakuká.
0: Mlč a nech mě přemýšlet. Kdo hledá, často mne najde.
1: Ale kdo mne hledá, je blázen. Tak, co je to?
0: Zatím vším vězí nějaká čertovina. Hrdek Filek. Co by to mohlo být?
1: Slyšíš? Kukačka třikrát zakukala. Prohrál si, kozí nožko.
2: Jak to? Vždyť jsem udělal mráz, že na něj budou tvoji sousedi ještě 100 let vzpomínat.
1: Číč, ani na tu kukačku si čerta nevyzrál. Myslel si, že tě to nic nebude stát, když se vsadíš. A teď tě to nic připravilo o jednu usmolenou ševcovskou duši.
2: On to mě snad rozum opustil. Jak jsem tak lichou hádanku mohl poplést? Kníže pan Lucifer ze mne sedře kůže.
1: A to mě ještě dlužíš z pekla živou pravdu.
2: Už, že ti huba neupadne, buď rád, že si vymázl životem.
1: Cože? Tak ty chceš zapřít svoje čertovské slovo? Čič, já na tě vezmu potěch a hnedle se rozpomeneš.
2: Au, au, to bolí.
0: už jsem si vzpomněl. Přestaň.
1: No proto. A Heidi k vám dolů, čič? Vyhrál jsem na pekle živou pravdu? Vyhrál. Tak si pro ní taky dojdu.

0: Tak ti řeknu, šefče, že bych samou radostí tancoval s kočnou.
1: Jak by ne, Číč, na světě je přece jen víc k radosti, než ke zlosti.
0: Jak si v pekle rozhod proti mně, v tu ráno jsem se rozžehnal se světem.
1: Číč, já měl taky v krku ousko, celý rok do mě nic nebylo.
0: Hlavně, že z toho kozínošku přečíčoval. Poslyš, ty jsi vždycky všechny hádanky rozlousk?
1: Číč, vždycky.
0: A co kdybych ti taky jednu pověděl?
1: Číč, pověz.
0: Jenže ty se rád sázíš. Pojďme se vsadit o 3 rány lískovkou.
1: Číč, ty si musíš, sousede, cestovně stát v kramflecích, když se hrneš do takovéhle sázky.
0: Tuhle mám tam od nich z pekla. Kozínoška si s ní polepšil až u samého Lucifera. Moc se pekelnému knížeti líbila. Děkuji prozřetelnosti, že ti ji nedal.
1: Tak od kozínošky ji máš, Číč. Dobrá, povídej.
0: Co je to? Holáč holí, holejší být nemůže.
1: Holáč? Že holejší být nemůže? Čič, tu slyším poprvé.
0: Já ti povídal, že není lecjaká.
1: Už to mám, oloupaný brambor.
0: Kdepak, vedle se strefil.
1: Tak jádro z ořechu.
0: Taky špatně.
1: Ať si lámu hlavu jak lámu, nic kloudného nevymyslím. Dám se podat.
0: No přece, kostra z člověka.
1: Číč.
0: A teď drž. A jsme si kvit. Tady je má ruka.
1: A tady má. Do smrti nejlepší sousedi.
0: Tak s pánem Bohem a zítra mě vezmeš míru na boty k muzice.
1: Ten kozínoška je trulant, přetrh dílo a ještě popleta. Říkal jsem přece naháč nahatý, že nahatější být nemůže.

0: holky, ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte u další u show nové pohádkové školky. Tahle je 111.
1: Páni, ahoj holky, ahoj kluci, ahoj ušoune. Hezké číslo to, 111, to jsou tři jedničky vedle sebe.
0: A víš co, Jani?
1: No nevím, jsem napjatá.
0: Přijde za námi na návštěvu jedna dáma, která, představ si, taky vypadá jako taková hodně vysoká jednička na nohách.
1: Aha. No, přemýšlím. A ty dáš dneska zvukovou hádanku mně a holkám a klukům, že ano?
0: Jo, přesně tak. Ušounova hádanka. Poslouchejte, kdo se k nám ladnou chůzí blíží na návštěvu.
1: Je... To je tedy ale těžké. Ušounku, napověs nám trošičku.
0: No tak dobře. Má hodně dlouhou tu část těla, na které vám sedí hlava.
1: Zadek.
0: Ne,
1: já vím. Má dlouhý krk.
0: Jo?
1: Tak holky a kluci, co myslíte? Zkusíme to? Tak pojďte všichni najednou, 3, 2, 1, teď. Žirafa.
0: No jasně, to bylo ale nápověda. Co přesně tak, Jani a kluci a holky. Dneska naše pozvání do školky přijala paní žirafa.
1: Už je tady. Dobrý den, paní žirafo, moc mě těší.
0: Paní žirafo, u nás je zvykem vítat hosty písničkou, co vy na to?
1: Výborně, protože my jsme si pro vás jednu speciální žirafí písničku připravili.
0: Holky a kluci, tak jo, pojďte se naučit novou písničku, kterou pro vás a našeho hosta složila Jana. A taky trošku pro mě, že jo? Ušounovo zpívání.

Je to paní žirafa. U paní žirafy sejdem se na kafy. U paní žirafy si posedíme a bude nám fajn,

0: Víme a bude nám fajn, kdo je ta paní s dlouhým krkem. Kdo je ta paní s dlouhým krkem? Kdo je ta paní s dlouhým krkem? Je to paní žirafa.
1: Holky a kluci, stále posloucháte dnešní mou, tady úšou novou pohádkovou školku, ve které jsme právě dospívali novou písničku o žirafě.
0: A to proto, že nás jedna taková dlouhokrká paní přišla navštívit.
1: Naštěstí máme ve školce hodně vysoký strop, jinak by se nám sem vůbec nevešlo.
0: No, to máš pravdu. Oni jsou totiž žirafy nejvyšším suchozemským tvorem.
1: Jo, jo, měří okolo 5 metrů, což je, ale no to však vy sami víte, no tak třeba jako dům. No, jak tak na vás, paní žirafo, koukám, tak za chvíli mě bude bolet krk.
0: Víš co, ušonku, pojďme se pořádně zacvičit a pak si na tebe žádné bolení za krkem nepřijde.
1: To je nápad, jo. Ušounovo cvičení.
0: Tak, a budeme pěkně kroutit hlavičkou na jednu a pak na druhou stranu.
1: Ale nejdřív si pěkně rovně stoupneme, skloníme hlavu a opřeme bradu o hrudník.
0: Protáhneme si krk vzadu a teď otočíme hlavou na jednu stranu a ještě na druhou.
1: Tak, a ještě jednou na jednu stranu a ještě na druhou. A můžeme to vzít pěkně dokola, že děláme kroužky na jednu a kroužky na druhou.
0: Tak, už je to lepší, ušonku, viď?
1: No je. Tak a teď zkusíme, jak jsme úplně největšími. Stoupneme si na špičky, natáhneme ruce nahoru a vytahujeme je vážně co nejvíc do stropu.
0: Teda, ušoune, ty jsi veliký, když se natáhneš.
1: No, ještě když natáhnu anténu, co? To jsem parádně veliký. Ano, ano, no ale ty taky.
0: No, a teď ze sebe uděláme žirafu.
1: A my tu máme kouzelnou knihu.
0: Ne, vyrobíme žirafu ze svého těla. Holky a kluci to určitě znají.
1: Jo, jo, jednu ruku dáme do pěstičky a napneme ji nahoru. Tak, a pěstičku pak sklopíme, aby vypadala jako žirafí hlava. No, a protože totiž takový dlouhý krk,
0: který hraje vaše ruka, se musí podepřít, tak druhou rukou se chyťte na lokti a pěkně takhle projděte školkou nebo obývákem. Tak, výborně. Takhle se prochází paní žirafa.
1: Jasně, jakože si držíte ruku, aby vám neupadla, naopak, aby ta žirafí hlava byla co nejvejš a hezky, chodíme hezky. Chodíme, až je z toho žirafa, teda z toho cvičení, taky z procházení, malinko unavená. Tak se dáme pohádku, ano?
0: Ano, ano, ano. I pohádka bude o někom velmi, velmi vysokém. O komínu.
1: Ušounova pohádka.
2: O komínu, který nesnášel kouření. V jedné středně velké továrně na vidličky, kousek za Nespipsemi, stál komín, který odmítal kouřit. Nebylo to ani výrobní vadou, ani tím, že by byl něčím ucpaný. Prostě kouření nesnášel. Dusilo ho, bylo mu protivné, tenhle komín byl zkrátka za všech okolností zapřísáhlý nekuřák. Protože továrna bez kouřícího komína nemůže samozřejmě pořádně fungovat, najali její majitelé partu komíníků, aby s tím něco udělali.
3: Se na to mrkneme, ne?
4: No jasně.
2: Ať ale komíníci hledali, jak chtěli, Nikde v komíně nenašli žádné usazené saze, napadané listí nebo stvrdlé bahno, které by ho ucpávalo. Komín byl zkrátka v perfektním stavu, až na to, že nechtěl kouřit. Kominíci se posadili na jeho vrchole, zapálili si cigarety a kroutili hlavami, že takovýhle komín teda ještě neviděli.
3: Ty brďo.
2: V tu chvíli se ovšem komín hrozně dopálil, že na něm někdo kouří, a rozhodl se kominíky vytrestat. Zhluboka nasál veškerý dým z továrních pecí a vybafnul na kominíky tak mohutný oblak kouře, že se v něm všichni na dobro ztratili.
4: Franto?
2: A dodnes v něm kdesi bloudí.
5: Pepo!
4: Franto!
5: Pepo!
2: Když to majitelé továrny na vidličky viděli, továrnu radši zavřeli a věnovali se vyřezávání párátek. Komín nekuřák se mohl zase svobodně nadechnout a protože se o něm brzy rozkřiklo, že není takový učouděný smraďoch jako jiné komíny, zřídila si na něm hnízdo jedna čapí rodinka, která si ho nemohla vynachválit.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou žirafí školku.
1: No a kdo má rád žirafy?
0: Já!
1: Jo, taky, já taky. Hele, Jani, dokonce mám jednu kamarádku a ta sbírá všechno žirafí.
0: Vážně?
1: Jo, jo, jo. Mám malilinkaté žirafky a plyšáky žirafky a taky tričko se žirafou, zrcátko se žirafou, žirafí tušku a tak dále. A tak, dále.
0: Tak to je má opravdu hodně ráda, to je fajn.
1: A taky o nich hodně ví. Třeba, že žirafy spí ve stoje. Žádné dvě žirafy nemají stejné kresby na srsti.
0: Oh, to znamená, že každá má úplně jiné flíčky po těle?
1: Jo, jo, jo, jo, jo. A taky, že žirafy jedí hlavně listí stromů a keřů. Prostě zkrátka tam, kam dosáhnou.
0: No, výborně, Ušoune. To si všechno pamatuješ, přesto si na něco zapomněl.
1: Že jsou 4 druhy žiraf?
0: No to je sice pravda, ale já myslela, že jsi zapomněl představit naši návštěvu.
1: Ten, já jsem popleta jeden popleťácká. Naše žirafí návštěva se jmenuje Chloe a už se těší na naši dnešní další písničku.
0: Jak jinak než o žirafě?
2: Tam, tadam. Padam, tam, padam.
1: Ušounova písnička.
2: Padam, padam, tam, padam.
1: Že žirafa prý nerafá, tomu se Rafael zasmál. Má doma jednu žirafu.

0: chlapci, posloucháte Ušou, novou pohádkovou školku,
1: ve které máme s Ušounem vzácnou návštěvu.
0: Je tu totiž s námi žirafa Chloe a já mám radost. Jo, já mám radost, že ji tady máme.
1: Abyste tomu rozuměli, holky a kluci, tak Chloe sundala Ušounovi asi 5 házecích hraček, které už nějakou dobu bydlely na školce na střeše.
0: No to se vám, kamarádi, určitě taky někdy stalo, že ano? No, že jo, totiž já mám zase svůj házecí talíř a míč, co uvízl v okapu, a míček na ping-pong i košíček na badminton. No tak děkuju, děkuju, Chloe, děkuju, děkuju. Jak se ti můžu odvděčit?
1: Je. Tak to nebude problém, Chloe. Moc rádi ti pustíme další žirafí písničku a hned po ní rádi splníme úkol.
0: Přesně tak. My se totiž ničeho nebojíme.

0: kluci, v dnešní žirafí u Šounově pohádkové školce se právě chystáme plnit úkol, který pro nás vymyslela žirafa Chloe. Tak se taky připravte a doufám, že nás v tom nenecháte. U Šounův úkol.
1: Tak kamarádi, žirafa Chloe pro nás vymyslela úkol, který má vyzkoušet, jak si pamatujeme a taky, jak umíme počítat. Budu teď říkat za sebou zvířátka, co s Chloe kamarádí, a vy je budete počítat a na konci s Ušounem řeknete, kolik kamarádů žirafa Chloe má.
0: Jasně.
1: Tak pozor, jdeme na to. Hroch Kamil, plameňák Rýša, zebra Blanka, slon Milan, papoušek Sváťa, hyena Božka a lachtan Filip. Tak, kolik kamarádů má žirafa Chloe?
0: Počkej, to je plameňák Rýša, Blanka, Milan, Božka, Filipa. Jo. Pozor, 3, 2, 1, 7.
1: Výborně, parádně jste to spočítali, ale pojďme si to trošku zkontrolovat, jo? Hroch Kamil.
0: 1.
1: Plameňák Rýša.
0: 2.
1: Zebra Blanka.
0: To už jsou 3.
1: Slon Milan.
0: 4.
1: Papoušek Sváťa.
0: 5.
1: Hyena Božka.
0: 6.
1: A lachtan Filip.
0: 7. Jo, máme to zkontrolované a pořád je to správně. Víš, co mě napadlo?
1: No.
0: Ale že v tom máš maličkou chybičku.
1: Jakou?
0: Že by to mělo být 7 plus 2 jako 7 těch kamarádů a pak taky ty
1: my
0: a já.
1: Dva.
0: No,
1: jo, vidíš to, žirafko? Ušoun přišel na chybičku. Paráda, ale jste šikulové a šikulky, ale teď už se naše Ušounova žirafí pohádková školka chýlí ke konci.
0: Jo, už zbývá čas jenom na to, abychom poprosili holky a kluky o obrázky.
1: No kamarádi, dneska je úplně všechno jasné.
0: Prosím, namalujte nám žirafu nebo žirafie. Já mám nápad.
1: No.
0: Představ si to, když se ti ta žirafa nevejde na jeden papír, tak buď ji nakresli ještě ten krk do druhého papíru, anebo ji udělej na krku uzel.
1: A nebo nám pošlete žirafu bez hlavy.
0: To by nebyla žádná žirafa.
1: A nebo víte co, kamarádi, klidně namalujte i komín, o kterém byla dnešní pohádka.
0: No to je nápad. A my se na vaše obrázky už teď moc strašidlácky těšíme.
1: Protože stačí, když rodiče nebo paní učitelka váš obrázek vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRadio.
0: Oni už přesně vědí, co mají udělat, a my pak někomu z vás pošleme za ten obrázek odměnu.
1: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. A jestli vás baví žirafy, běžte se na ně podívat do zoo. Nebo na ně mrkněte do knížek.
0: Jo. No tak ahoj. A zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
1: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A dneska si na závěr dáme písničku, samozřejmě žirafí.
0: Jo. Ušounova písnička k tanci.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žila byla jednou jedna královna pouště Gertrud Belová. V době, kdy většina žen seděla doma a nikam necestovala, se Gertrud stala nekorunovanou královnou pouště. Možná jste už někdy slyšeli označení Blízký východ. Je to oblast na rozhraní Asie, Afriky a kousku Evropy. O Blízkém východě se často mluví ve zprávách, protože v některých zemích tam panuje napětí i války. Leží tam státy jako Irák, Irán, Izrael, Sýrie, Kuvajt a další. A živo tam bylo i před tisícovkami let. Právě tam totiž na území zvaném Mezopotámie a v okolních oblastech vznikly jedny z nejstarších známých civilizací. Sumerové, Babylonie, Chetická říše a další. V době, o které si budeme vyprávět, tam vládla Osmanská říše. Gertrud Belová se narodila v roce 1868 do bohaté anglické rodiny. Studovala moderní dějiny na univerzitě. Pak se čekalo, že bude navštěvovat společenské akce a bály, aby si našla dobrého ženicha. K smrti jí to nudilo. Nechtěla být chycená ve stereotypech tehdejší společnosti, která od žen čekala jen eleganci a poslušnost. Během návštěvy příbuzných v Perzii okouzlila tamní kultura, lidé i poušť. Zamilovala se tam do jednoho chudého diplomata, ale její otec vztah zatrhl. Gertrud pak cestovala po světě a učila se jazyky. Žila opravdu dobrodružně, dokonce se stala jednou z nejlepších horolezkyň té doby. Jeden vrchol v Alpách se jmenuje po ní. A nebyly to žádné procházky. Jednou uvízla přes 50 hodin uvázaná na laně ve sněhové vánici. Blízký východ ji ale přitáhl zpět a dlouhá léta křižovala jeho pouště, což bylo v té době velmi odvážné. Lidé běžně po takových zemích necestovali. Místní kmeny mezi sebou často bojovali a ženy nebrali jako rovné mužům. Jako cizinka, ovládající jejich jazyk i způsoby, si ale od nich Belová vysloužila uznání a respekt. Cítila se mezi nimi svobodná. Navštěvovala archeologická naleziště, kreslila mapy a taky hodně fotila. Její snímky jsou dnes vzácným svědectvím dávno zašlých časů. O svých zážitcích psala poutavé knížky. Když v roce 1914 vypukla první světová válka, byla zrovna v Anglii. Osmanská říše se připojila k Němcům, tedy nepřátelům Británie. Angličané toho ale o Blízkém východě moc nevěděli a tak oslovili Belovou. Potřebovali její znalosti. Na místa, která tak obdivovala, se vrátila jako jediná žena zastávající funkci politické poradkyně britských sil. Aktivně se podílela na porážce nepřítele. Byla takovým prostředníkem mezi Araby a Brity a dokázala získat důležité informace pro špionážní účely. Vypráví se, že jeden náčelník místního kmene podotknul, že Gertrud je sice jen žena, ale mocná a udatná. A jestli mají v Británii takové ženy, jací asi teprve musí být angličtí muži. Po válce se ale Arabové začali bouřit proti připojení k britskému impériu. Britové byli totiž kolonialisté a rádi zabírali cizí země. Gertrud místním lidem rozuměla a varovala britskou vládu, že složité kmenové uspořádání není snadno řešitelný problém. Briti nechtěli přijít o vliv nad oblastí, která je bohatou zásobárnou ropy, a tak tam podpořili vznik nového státu Irák, který jim měl být nakloněn. Za pomoci Belové byl pro něj vybrán král Faisal, který ale nebyl místní. Gertrud se tak stala takovou jeho učitelkou a z první řady přihlížela jeho korunovaci. Pak se začala soustředit hlavně na ochranu místních památek. Prosadila zákon o vykopávkách a založila nové muzeum ve městě Bagdád. Měla však podlomené zdraví, cítila se velmi osamělá a brzy na to zemřela. Zatímco její velký přítel, dobrodruh zvaný Lawrence z Arábie, je dodnes slavnou osobou, na Gertrud a její přínos se skoro zapomnělo. Po smrti krále Faisala I. se v jejím milovaném Iráku postupně střídala období stability i převratů a politických změn. Po necelém půl století se k moci dostal Saddam Hussein, který nastolil tvrdou diktaturu a vládl pomocí násilí a strachu, což výrazně ovlivnilo život v zemi i její další vývoj. Historie je hold někdy pořádně zamotaná.
0: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: Posloucháte Trenduj, kde rozebíráme nejen to, co trenduje, ale bavíme se i o tom, co řeší generace Z a Alfa. Takže vy. Já jsem Eva, provázím vás tímhle pořadem, ale kromě mě je tu pokaždé taky host. No a než vám představím toho dnešního, pojďme si říct, co nás dneska čeká. Na začátku hosta trošku poznáme, ale protože obecný info není zas tak zajímavý, zkusíme z ní dostat něco víc. Během rychlopoznání bude možná náš host malinko pod tlakem, kdyby na něco nechtěl odpovědět, nebo nás chtěl odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasové výzvy. Uvidíme, jestli na ní dnes dojde, nebo tu mám hosta, který se nebojí šérovat. Vrhneme se pak samozřejmě na rozebírání dnešních témat a trendů. Čekají nás témata jako čtení knih, hra na klavír a chov džungarských křečků. Ke konci se samozřejmě celkem klasicky vrhneme na kvíz trendů, kde otestujeme, jak moc se dnešní host v tom, co trenduje, vlastně orientuje. Naším dnešním hostem je Ondřej Gottwald. Čau, Ondro, vítej v Trenduj.
1: Ahoj.
0: Ondrovi je 12, přijel z Holešova, jeho velkou vášní je čtení, čte historické romány, ale třeba i dobrodružné nebo vtipné knihy, rád chodí do knihovny, taky hraje na klavír, hraje šachy a má džungarského křečka, o kterého se rád stará. To, co jsem teď řekla, i když toho bylo celkem dost, není úplně ještě další info, co my chceme. Takže Ondro, seš připravený nám ještě zodpovědět další otázky v rychlopoznání?
1: Jdem na to.
0: Tak jdeme na to.
2: Trenduj, lifestyleová talk show nejen o trendech.
0: Čeká nás rubrika rychlopoznání, tak teď mám na Ondru pár otázek na tělo. Kdyby nechtěl odpovědět nebo nás chtěl odbít slovíčkem, nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasový výzvy. Tak, a hned první otázka, Ondro. Kdybys byl na jeden den neviditelný, tak co bys udělal?
1: Podíval se určitě třeba do televize, jakože jak se to chystá a tak.
0: Jak se připravují pořady a prostě jak to funguje. Super, teď tě zajímá. To bys rád věděl, jak to funguje.
1: Mě to, ano, zajímavý téma.
0: Druhá otázka. Co je podle tebe ta největší nuda?
1: Určitě na něco čekat, když nevím, co mám dělat. Jakože třeba, když mám nějakou knížku, tak se zabavím, ale když fakt jako tak čekám, sedím někde, to je hrozná nuda.
0: Jo. Třetí otázka, na tu se ptám každého, kdo přijde do Trenduj. Tvoje guilty pleasure, takže v překladu, na čem ujíždíš, ale vlastně se za to tak trošku stydíš.
1: Tak, na to jsem se připravoval. Určitě takový ty seriály 70. 80. minulého století, Nemocnice na kraji města, Rozpaky kuchař ze Svatopluka, že jako, mě to přijde takový divný, že se na to nikdo nedívá, ale mě to fakt jako baví.
0: Hustý, no tak teda Nemocnice na kraji města jsme to ještě neměli, dobrá guilty pleasure. Čtvrtá otázka, jaká tři slova tě nejvíc vystihují?
1: Možná takový zaujatý, že to nevím, opravdu, nic mě napadá.
0: Půjdeš do té výzvy, jo?
1: Asi budu muset.
0: No tak dobře, no tak to si dáme až po poslední otázce. Kam bys ses chtěl podívat, kdybys mohl kamkoliv na světě a proč?
1: Určitě někam třeba do Ameriky, že tam se jenom tak jako nedostanu. A třeba do New Yorku se tam podívat, jak ty mrakodrapy a takový velký město.
0: Chápu, taky by mě lákal New York. Tak, jak jste slyšeli, Ondra na jednu otázku neodpověděl, takže nás teď čeká rozhlasová výzva. Ale abych ho ještě trošku potrápila a žil ještě chvilku v nejistotě, prvně si dáme písničku.

0: teď je chvíle na rozhlasovou výzvu. Ondro, já ti řeknu zadání a ty musíš hned začít prostě improvizovat mluvením, protože nic jiného tady nemáš k dispozici. A většinou jsou to takový srandovní nebo až bláznivý věci, co tak člověk o nich běžně nepřemýšlí. Tak aspoň třeba jedna, dvě věty je potřeba říct, nestačí třeba jedno slovo, jo?
1: Ano.
0: A tvoje zadání zní... O čem se zdá štěňátkům, když spí?
1: Určitě o tom, jak ráno vstanou a půjdou k plné mističce a tam se nají a vodičko tam budou mít a třeba nějaký pamlsek dostanou a budou si hrát s páníčkem. Potom půjdou na procházku nějakou dlouhou, potkají se tam s ostatními pejsky.
0: Já myslím, že si s tím Ondra poradil skvěle, zabojoval krásně a teď je ta správná chvíle vrhnout se na naše dnešní rubriky a s nimi spojené trendy. Dnes nás čeká chov džungarských křečků, hra na klavír a čtení knih. Máme tady hnedka první téma a naším dnešním prvním tématem bude chov a péče o džungarského křečka. Džungarský křeček je jedním z opravdu roztomilých domácích mazlíčků. Možná ho taky máte doma, možná o tom, že si ho pořídíte, přemýšlíte. No a o tom, jaké to ve skutečnosti je křečka chovat, si dnes budeme povídat. Ondra se o jednoho takového křečíka stará, jmenuje se... Muffy nebo Muffy?
1: Muffy.
0: A dostali jako dárek za zvládnuté přijímačky na víceleté gymnázium. Takže Ondro, kolik je teď Muffy? A ještě jestli je to tvůj úplně první domácí mazlíček?
1: Ano, je to můj první domácí mazlíček. A teďka bude mít rok za chvilku.
0: Mm-hmm. Takže už jste spolu skoro rok, dva parťáci. Jaká je, jak bys jí popsal?
1: Hrozně zvědavá, ale úplně extrémně chytrá. Mně přijde, že jako hrozně rychle chápe, když někde něco řeknu, dám pamlsek, tak prostě udělá, co chci, co po ní požaduju. A taky se hrozně ráda čistí, je taková čistotná, že sama sebe úplně upravuje.
0: To je hezký.
1: I třeba si uhlazuje kožíšek a tak. Jako...
0: Takže prostě dáma, jak má být. Proč myslíš, než začneme ještě do detailu popisovat, jak se s Muffy máte, co společně děláte, co jí třeba učíš, tak ještě taková obecná otázka. Proč si myslíš, že džungarští křečci bývají jako jedni z těch hodně populárních domácích mazlíčků, že hodně si je lidi pořizují?
1: Tak podle mě určitě, hlavně kvůli tomu, že jsou strašně nenároční na péči. Já třeba denně jí věnuju 15 minut a potom, když se na ní nespomenu, tak jí to vůbec nevadí. Samozřejmě je ráda, když si s ní třeba pohraju, ale jí jako fakt nemusím. Zabere mi to hrozně málo času, ti křečci jsou roztomilí, inteligentní, nezaberou ani moc místa.
0: Takže prostě praktičnost a i ta příjemná stránka, dobrá kombinace.
1: Přesně tak.
0: Ty už nám popsal trošku, jaký má tvůj křeček povahu, že je hodně zvědavá, chytrá, čistotná. Jak fungovalo to ochočení? Protože je jasný, že když si člověk toho křečíka přinese, ať už z chovné stanice nebo třeba ze Zverimexu, nevím, jestli se tam ještě pořád prodávají, ale když jsem já ho měla, tak byl ze Zverimexu, tak samozřejmě ten křečík je plachej, prostě není zas tak zvyklý na ty lidi. Tak jak trvalo to, než jste si na sebe zvykli a začali jste si spolu hrát a prostě si třeba naučil nějaký triky a tak?
1: No tak já ji mám taky ze Zverimexu. Ona, jak jsem si donesl domů, tak byla furt taková zalezlá v domečku, jenom vyšla ráno na jídlo. Jako fakt velice nic nedělala. A třeba po týdnu už vylezla a tak začala víc se zajímat, začal se mi hladit a potom už to šlo tak samo.
0: Mm-hmm, takže prostě dal si tomu čas, aby si jí jako tam hned nebral do ruky, když prostě si potřeba zvyknout na nový prostředí a všechno. A teď už si asi normálně i vyndáváš z klece a prostě hrajete si. Ano. Co má tvůj křečík nejradši za jídlo?
1: On má rád, ze Zverimexu jsou takový polštářky, jakože třeba jak jsou čokoládový polštářky pro lidi, tak tohle je naplněný třeba bylinkama, nějakýma jabkama, něčím.
0: A to jí šmakuje.
1: Jo.
0: A co jí ještě dáváš za jídlo, kromě polštářku, to je možná spíš funguje jako pamlsek.
1: Přesně.
0: Co všechno musí dostávat, aby měla pestrý jídelníček?
1: Já mám ze Zverimexu takovou směs, ve které je vlastně všecko. Mm. Já jí granule nadávám, protože mně přijde pro toho křečka, že je to takový zábavnější, zajímavější, že si to může tak přebírat.
0: A hledat, na co má zrovna chuť. Mm-hmm.
1: Tam vlastně by mělo být tak všecko, ale já ještě dávám sušené červy. Mm-hmm. Já jsem zkoušel i živý, ale nevím, mně se to moc nelíbilo, jak jí to musím dávat a jak to živý jí, nevím. Tak potom jsme se zase vrátili k těm sušeným. Tak to každý den a třeba dvakrát za týden dávám ani ne čajovou lžičku jogurtu. To je tak asi všecko. Ono má fakt v té směsi
2: všechno, co potřebuje. Je něco, co by ale naopak křečci rozhodně jíst neměli? Takovej třeba tip pro ostatní, co by jim rozhodně nikdy neměli dávat?
1: No tak obecně tak jídlo pro lidi, třeba čokoláda, teď tak hodně vím, že lidi dávají křečkům piškoty, tak jako třeba ono se to může zdát, že pes to může dostat taky, ale ten křeček, jak je malý, tak pro něho to je hrozně moc cukru. A ani ty psí piškoty, to prostě není pro křečka dobrý a prostě lidský jídlo.
2: Mm-hmm. To si myslím, že je správný, jak to Ondra zmínil, a jinak myslím si, že ani pejskům byste lidský piškoty dávat rozhodně neměli, v nich je přesně hodně cukru. Ty psí, dejme tomu občas, když jako ty právě jsou málo na cukr, ale přesně pro křečíka to není. Určitě v každém z Verimexu vám poradí, co by křečík měl a neměl jíst, jsou pro ně speciální pamlsky, takže i když mu chcete přilepšit, tak si na to můžete extra pořídit věci a nemusíte vymýšlet nějaký vaše lidský piškoty. No a ty jsi říkal, že ta péče je v podstatě dost jednoduchá, ale popiš nám, v čem chováš tvojí mafy, jestli na ní máš klec nebo ji máš v akvárku a jak třeba taková ta ideální klec pro křečíka by měla být velká a tak dál.
1: Tak, z obchodu jsem koupil takový plastový box a ten má něco teda 120 litrů, nebo fakt jako obrovský, to je 80x50x50, jako obrovský box. Ono takový ty klace z toho Verimexu jsou takový malý.
2: Jo.
1: Potom je větší pravděpodobnost, že ten křeček vyleze z té klace, nemůže tam pořádně hrabat, protože tam má ty mezírky a vyhrabává
2: jo,
1: to ven. Takhle nic nevyhrabává. No a tam mám dva druhy podestýlky, asan a teďka tu dřevěnou podestýlku, takový ty hobliny. Má tam samozřejmě napaječku, dřevěný domeček tam má na tom misku, potom High House, to je takový sený domeček z Verimexu, ten má asi nejradši. Potom tam máš takovou dvoupatrovou vilu, běhací kolečko,
2: wow.
1: Ale to musí mít jako fakt velký, třeba 20 cm, aby se jí neprohýbala páteř.
2: Aha, vidíš, tak to jsem třeba nevěděla, to je dobrý tip, co tady Ondra říká.
1: Pak má koupací písek, ještě tam má trochu sena, to není potřeba, ale mafi se to líbí, takže má to tam. Ještě takovou prolízačku dřevěnou s takovou prolízačkou ve tvaru sýrku, takovou šplhací věž, most tam má a to je asi všecko.
2: Teda Ondro, ta se u tebe má úplně luxusně, ta si žije v luxusním křeččím sídle, to teda zní. Proč jsi přál zrovna tohodle mazlíčka?
1: To bylo tak, že oni nám postavili nový nákupní centrum blízko našeho domu a tak jsme se tam chodili dívat a byl tam právě Verimex a tak jsem se tam díval na ty zvířata a nejvíc se mi líbil právě džungarský křečík a tak teda potom se to nějak vyvinulo, že už jsem si ho potom přál a jsem spokojen.
2: I když jsi říkal, že ta péče není náročná, tak dochází tam k nějakému krmení, hrajete si spolu, i když to si říkal, že když se nějaký den prostě je toho hodně a vynechá se, tak se nic nestane. Zároveň já si teda ze svých let, kdy jsem já měla sama křečíka, pamatuju, že potom jako to nesmí člověk vynechat moc dlouho, protože ten křečík zase mi přijde víc na vás zapomene. Že kdybyste třeba 3 týdny si s ním nehráli ani jeden den, tak pak byste museli začínat zase od začátku, aby si na vás zvykl. Že jasně, 1-2 dny, když člověk vynechá, tak se nic nestane, ale prostě není to jako váš pejsek, který prostě si pohlídá nikdy, je 3 týdny u babičky, vás pořád pamatuje, ten křečík to takhle nemá. Právě my jsme jednou ho měli nemocnýho, nesměl se na něj moc šahat a právě pak se bál zase, takže nevynechat to moc dní. Ale co by mě zajímalo je, jak často čistíš svoji klec? A jestli to děláš všechno sám, jestli to zvládáš a jak moc je tohle náročný?
1: Ono se to třeba bude zdát moc dlouhá doba, ale já jsem se ptal ve Verimexu a fakt to tak stačí. Já jednou za týden vyberu pod domečkem, protože ona se tam třeba něco naloupe a tak. Takže to jí vyberu jednou za týden, potom tak každý den, kde to má nějaký znečištěný. No a jednou za měsíc jí to čistím celý, ale to není jako, že bych tam nechal všechen borčus a až tehdy to vyměňoval. Já jí fakt jako každý den ty špinavý místa vybírám a toto je fakt jako, abych i osprchoval ten box a tak.
2: Takže kompletku děláš jednou měsíčně, ale jinak to tak průběžně udržuješ, to si myslím, že je úplně v pohodě. No a co si třeba Mafy naučil, co umí a co třeba vtipnýho občas dělá, co bys nám tady popsal?
1: Ona umí tu šplhací věž, ale to se naučila fakt jako, že tam lozí furt, že fakt jako opravdu stále kontroluje, jestli tam není něco na jídlo, že já jí tam nedávám furt něco, já o ní nesedím celý den, ale ona furt a i když tam nic není, tak tam prostě musí chodit. Potom se mi docela dobře naučil do přepravky, že umí dobře chodit, že to jí fakt jako do té ubikace dám, ona tam sama naleze. Teda nevím, jestli se mi to naučil, anebo je to tím, že prostě vidí novou věc a potřebuje se tam podívat, nevím. Ale potom tam šílí a chce jít ven, takže nevím, ale to se naučila. A hrozně pěkně, my pro ně máme takový krabice, papírový s nějakýma hračkama, to jsme vyrobili jako, má tam bludiště, nějaký z kartonu, nějaký prolízačky. A tam ona je hrozně taková, že fakt nad tím přemýšlí, co udělá, jakože se třeba zastaví a teď se na to podívá, teď jestli to ohryzat, anebo jestli to podlíst, fakt jako ona je takhle hrozně přemýšlivá, mně přijde.
2: To je boží, takže tvůj křeček tomu to fakt pálí, stalo se ti někdy, že už utekla, nebo na to si dáváš pozor?
1: To se mi díky bohu ještě nestalo.
2: Co je podle tebe chyba, kterou třeba jiní chovatelé, co mají křečíka, dělají?
1: Určitě to malý kolačko. Obecně ten malý prostor pro křečka, že najdou klec ve Zverimexu a ona je taková malá, řeknou si, že je to se Zverimexu, tak to bude správný, ale fakt jako ta malá klec a hodně taky pozoruju, že tam ti křečci mají hodně plastu.
2: Jako, což pro ně není vůbec přirozený ani dobrý.
1: No přesně tak, že oni potom, když to potřebují ohryzávat, tak jim se ty zoubky tím ničí, potom necítí se tam dobře.
2: Třeba domeček se určitě dá pořídit plastovej, ale určitě je lepší ho mít dřevěnej nebo třeba ten senej, jak má Ondra. Takže jako dá se udělat spousta alternativ. Musíte si představit, jak ten křeček třeba žije v přírodě. A tam prostě taky se nesnaží jako na skládce obklopovat plastovýma věcma, jako radši žije někde, kde je prostě dřevo, seno a tak dál.
1: Já jediný, co tam mám plastový, je kolačko, protože když si tam třeba něco naloupe nebo něco, abych jí to mohl osprchovat, protože to hodně ve Zverimexech vidím, že oni tam ty kolačka mají dřevěný a to prostě už neumíte, ten borčus, ale to plastový jde, ale to je fakt jediný plastový, co tam má.
2: Tak to je v pohodě. Chtěl bys mít někdy doma víc křečků, nebo jeden ti stačí?
1: Asi mi jeden stačí. Já jsem spíš přemýšlel, že bych to jako rozšířil, ten její svět malý, že bych jí tam pořídil nějakou kovovou trubku, ještě to spojil s dalším tím boxem.
2: Jo, a že by měla jako dva domky a že by prolejzala mezi nimi.
1: Že by to měla obrovský, ale my to nemáme v bytě kam dát.
2: Takže bude mít jenom jeden svůj velký bejvák, i tak si myslím, že tam má spoustu zábavy. Komu bys doporučil Džungaráka jako prvního mazlíčka?
1: Já si myslím, že to je tak pro každýho, fakt každá věková kategorie. Já si myslím, že když je dobře proškolený ten člověk, tak to zvládne péči. Ale určitě fakt i pro děti je to dobrý, když ještě nemají zkušenost pro takový ten začátek, třeba potom na psa, tak je to fakt dobrý.
2: To si myslím taky, mamka mě taky se snažila umlčet křečkem, když jsem chtěla psa, ale je pravda, že třeba se svým prvním křečkem, kterýho jsem měla v 8 letech a žil 4 roky, což je na Džungaráka hodně podle mě,
1: ano, to je moc.
2: Tak tomu jsem se fakt hodně věnovala, jsem ho fakt měla místo toho pejska, furt jsem se ho vyndávala, hrál jsem si tím třeba tak hodinu denně, protože jak jsem byla ještě menší, tak jsem neměla třeba tolik školy nebo tak, tak prostě jsem na to měla čas. No a taky měl velkou klec na to, že to už bylo hodně dávno a nebyly takové možnosti, třeba šplhací věž a takový, tak si myslím, že měl dobrý vyžití. Já myslím, že můžeme téma křečci uzavřít. Jestli teda, Ondro, tě nenapadá ještě něco zásadního, co jsme třeba zapomněli říct a co by mělo určitě zaznít?
1: Dejte křečkovi hodně podestýlky do ubikace, aby mohl hrabat. Právě pokud máte klec, kupte si ten box a dejte mu tam hodně podestýlky, aby mohl hodně hrabat.
2: A jak často měníš vodu? Každý den, aby měla čerstvou?
1: Jo, to určitě každý den.
2: Takže každý den čerstvou vodu do pítka, protože každý živý tvor potřebuje spoustu tekutin a ať si může hezky hrabat. No a my se posuneme dál.

0: zemi.
1: Zaměříme se teď na téma čtení knížek. To je naše druhé téma. Ondra je vášnivý čtenář. Zatímco někdo třeba tráví čas na sociálních sítích nebo pořád hraje nějaké hry, někdo jiný raději chodí do knihovny a čte. Ondro, na začátek, kdy ses vůbec naučil číst? Bylo to klasicky v první třídě nebo už dřív ve školce? A stalo se to hned tvojí vášní nebo ti to chvilku trvalo, než jsi našel ke knížkám tu lásku?
2: No tak, mě ke čtení vedla tak mamka, my jsme chodili do knihovny, tak fakt jako už, když jsem byl hodně malý. S tím čtením, tak já už jsem trochu jako nějaký písmena, že ve školce chápal, ale že bych uměl souvisle číst a chápat to, to určitě ne. A tak v té první třídě jsem se to nějak tak naučil úplně a tak v té první třídě to začalo.
1: A pak si to už začal mít hned jako oblíbenou činnost a prostě začal si číst víc a víc, prostě hned jak ses to pořádně naučil. Jaká knížka, jestli si to ještě pamatuje, ještě chytla úplně jako první, že fakt si ji jako zamiloval?
2: To už asi nepamatuju. Jako...
1: Tak prostě přece jenom Ondrovi už je 12, čte od 6 let, třeba dejme tomu, tak to je půlka jeho života, tak to chápu. Tak pojďme dál. Co máš rád na čtení?
2: Mně se na tom hrozně líbí, že když někam třeba nemůžu jít nebo něco nemůžu zažít, tak s tou knížkou to vždycky můžu zažít a prakticky cokoliv.
1: Mm-hmm, že prostě ten svět v těch knihách je nekonečný a může tam stát cokoliv, to je hezký. Čteš každý den?
2: To úplně ne, ale jako fakt často, třeba obden.
1: Kolik toho přečteš buď za týden, anebo třeba za měsíc, jestli máš nějaký knižní skóre?
2: No ono, jak kdy? Třeba když nějaká dlouhá knížka, nebo co mě nebaví, co třeba čtu díl, nebo nad kterou se musím zamyslet, tak to třeba klidně i víc jak měsíc.
1: Aha.
2: Ale třeba Deník malého posroudky přečtu za 2 dny.
1: Aha, takže záleží taky na náročnosti, protože ty přece jenom, to si pojďme říct, čteš, nebo řek si mi, že tvoje nejoblíbenější autorka je Alena Monštajnová a máš rád historické romány. A i když i Alena Monštajnová, mám pocit, napsala nějaké knížky pro děti, tak ale se zaměřuje právě spíš na ty historické romány. A nemyslím si, že to je úplně typická volba pro 12-letýho kluka a ty knížky nejsou úplně jednoduchý, takže ty si spíš právě vybíráš už složitější literaturu. Co máš na těch historických románech rád a proč zrovna máš rád Alenu Monštajnovou?
2: Mě tak obecně ta historie zajímá, takže asi proto mně přijde, že paní Alena Monštajnová je taká dobrá spisovatelka, že ona to fakt umí napsat tak, že se nad tím dějem musíte zamyslet, že některé knížky jsou napsané jenom tak jako, neříkám, že jsou špatný, ale že se nad nima nemůžete zamyslet, že jsou jenom fakt takový zábavný, jako někdy jsou třeba i dobrý, ale že ta paní Monštajnová je dobrá v tom, že ona fakt jako to umí tak napsat, tak dá se říct složitě, ale že tomu pochopím.
1: No a jaká je tvoje nejoblíbenější její kniha?
2: Hana.
1: To je taky moje nejoblíbenější a můžu ti říct shodou okolností, včera jsem byla na divadelním provedení Hany.
2: Já jsem byl...
1: Tady v divadle na Vinohradech.
2: V Brně.
1: V Brně. Mhm.
2: A mně se to hrozně líbilo. To bylo takový, mně přišlo, jak jsem to viděl, že to bylo takový silnější. Fakt jako líbilo se mi.
1: My jsme byli včera s mojí mamkou a taky jsme byli úplně nadšený. Prostě mělo to teda přes 3 hodiny, tady ta verze. Nebo možná to byl ten stejný soubor, jenom hostoval v Brně, nebo to naskoušeli 2 soubory, to nevím. Ale mně to taky přišlo úžasný. Hodně se drželi ty knihy, což se mi líbilo. A opravdu to teda vykreslil krásná herečka, co byla představitelkou konkrétně Hany, tak byla úplně úžasná. Tak to je hezká náhoda, že se o tom zrovna dneska povídáme. V kolika letech jsi četl tu Hanu konkrétně?
2: No to už bude hodně dávno. Třeba 10 let.
1: Myslíš si, že pro průměrného 10-letého čtenáře to je knížka, kterou jako zvládnou? Doporučil bys jí nebo spíš až později?
2: Jak kdo? Já si myslím, že když se nad tím jako zamyslí a jako fakt čtou to pozorně, tak i třeba ti to čtenáři to pochopí, ale nevím, jestli je to třeba zaujme.
1: Je to knížka, která se odehrává před, po i během druhé světové války. Je to taková delší historie jedné rodiny a jejich známých. Ale jako asi vám dojde, že věci, co se týkají druhé světové války a toho, co se stalo před ní a po ní, tak to asi nebude úplně veselá knížka, i když ten konec její není úplně zas tak smutný, bych řekla. Ale prostě, jestli máte rádi jenom vtipné knížky, tak tohle asi nebude úplně pro vás. Jestli máte rádi dramatické knížky, tak můžete to zkusit. A ty jsi potom ale zmiňoval i autora dobrodružných knih, Artura Ransoma. Tak co bys řekl zase o tomhle žánru? To je zase trošku něco jiného. Tam bys měl něco, co bys vypíchnul a doporučil?
2: Určitě. Knížka Boj o ostrov je taková, asi mně přijde nejlepší knížka. Zas to je něco jiného než ta Hana, že je to takový fakt dobrodružný, že ta Hana je spíš taková, dá se říct, smutná, ale tohle je fakt jako takový veselý, napínavý, dá se říct.
1: To už bys řekl, že je víc jako pro dětskýho čtenáře nebo takovýho, jako, který má rád právě to napětí, nebo je to taky už klasifikovaný jako kniha pro dospělý?
2: Ne, to určitě děti můžou číst.
1: Tak jo, takže to je třeba tip, pokud se ještě netroufáte, protože přece jenom Hana od Aleny je už vlastně dospělácká knížka, pokud jste ale zdatní čtenáři a máte rádi drama, tak to zvládnete, ale jestli chcete začít s něčím víc jako dobrodružným i veselým, tak Boj o ostrov je tip od Ondry. No, ale ty máš opravdu, Ondro, široký rozsah, protože pak jsi zmínil Davida Williamse, který se zaměřuje vlastně hlavně na komediální knihy a hlavně píše pro děti. Třeba Nejhorší rodiče na světě, Babička, drsňačka a další. Jakou od něj bys dal jako tip pro ostatní?
2: No tak samozřejmě Babička, drsňačka, to už je takový...
1: to už je klasika.
2: Klasika, ale určitě Půlnoční gang, ten jsem četl nedávno. Ten je fakt taky takovej skvělej. Oni všechny knížky od pana Williamse jsou skvělý, ale ten Půlnoční gang taky má něco.
1: No a kdy volíš knížky od pana Williamse? Je to v době, kdy třeba si prostě potřebuješ odrazit a přečíst si něco odpočinkového, u čeho se zasměješ? Protože opravdu jako výběr Alena Monsteinová, David Williams, to jsou úplný v podstatě protipoly. Oba dost dobrý autoři, ale jedna autorka se zaměřuje hlavně na drama, životní osudy, na pozadí historických dějin a druhý prostě píše vtipné věci, které jsou spíš trochu i třeba nereální, nebo jako vychází třeba z nějakých reálných věcí, zbytek je domyšlený, je to legrace. Tak v jakých situacích čteš co?
2: Ono obvykle to je tak, že prostě když vyjde něco novýho od pana Williamse, tak si přečtu od něj, nebo teďka ten Půlnoční gang jsem si vybral, že ho mám doma, ale ještě jsem ho nepřečetl, nebo měl jsem ho tehdy doma a nepřečetl jsem ho, tak jsem se tak díval knihovně a jako naší domácí a tak mi to přišlo, tak asi.
1: Ty rád chodíš do veřejné knihovny, myslíš, že to i trenduje, tak proč si to myslíš?
2: Protože tam chodí hodně lidí.
1: Je tam pořád plno, jo? Je pravda, že knihovny trendujou i z toho důvodu, že hodně lidí to bere jako ekologickou možnost čtení, protože si nemusí pořád knihy kupovat, pak je třeba zase prodávat, protože jsou knihy, které chcete mít doma celý život a pořád se k ním vracet, ale jsou knihy, které přečtete jednou a víte, že už si je prostě asi znovu nepřečtete, tak je pak asi zbytečný, aby vám zabírali doma místo v knihovně. A tak jsou lidi, kteří si je jenom půjčujou, aby je prostě přečetli a zase vrátili a aby to bylo takový ekologický. A zároveň právě to jsou třeba lidi, kteří neradi čtou knihy elektronicky, to je totiž taky dost ekologický, ale zároveň ne každý. Někdo má prostě rád tu knížku si potěžkat, jo, jak voní, prostě. Já to tak třeba mám, já jsem takový staromilec v tomhle. Ty máš, Ondro, radši ty knížky fyzicky, nebo je ti jedno, kdyby si to přečet třeba na tabletu nebo na čtečce?
2: Já jsem to na tabletu zkoušel, já to mám právě režim čtení, jakože to tak mám na ta obrazovka, ale já se na to nedokážu soustředit. Jako mně přijde, že tam je tolik možností na tom tabletu, že tady ještě přijde nějaký oznámení, podívejte se na tohle video, tady běžte, prostě teď vidíte, co ještě můžete dělat a že tu knížku tak nemůžete prožívat. Mně přijde fakt ta knihovna taková ideální volba.
1: Mm-hmm. A jak je velká tvoje nebo vaše rodinná knihovna doma? Je hodně rozsáhlá, když jsi vášnivý čtenář?
2: Je hodně rozsáhlá. Já teda nevím přesný počet, ale
1: to nevadí.
2: Jako není zas obrovská, ale taková, jako máme dost knížek.
1: No a jak by podle tebe měla vypadat taková cool knihovna pro děti?
2: Tak samozřejmě tam nesmí chybět David Williams. Nesmí tam chybět takový ty zábavné knížky určitě, jakože nějaký směšný, že se u toho zasmějete. Občas na nějaké poličce třeba nějaká kytička.
1: Pěkný. Chodí i tvoji kamarádi, vrstevníci rádi do knihovny?
2: Moc teda ne, co znám, ale pár ano.
1: A posloucháš někdy rád i audioknížky, nebo prostě je ideálnější pro tebe si to přečíst sám?
2: Ne, samozřejmě Radio Junior. Jo, poslouchám i audioknížky, jak mám náladu.
1: Jasně. A existuje nějaká knižní postava, u který jsi řekl, tyjo, ta je mi fakt podobná prostě, jako jsem já trochu, jako člověk?
2: To se asi nasvomenu, nevím, asi ne.
1: Co bys poradil těm, co tvrdí, že čtení je nuda?
2: Já si myslím, že ať si zkusí přečíst něco ještě dalšího, ať to zkusí, že jako jestli to usoudili podle toho, že si přečetli, nebo nepřečetli, ale zkusili přečíst jednu knížku, tak jako podle toho jsem, podle mě nedá usuzovat, i mě nebaví všechny knížky, takže prostě zkusit si přečíst něco dalšího.
1: Tak na závěr, než se posuneme k naší poslední kategorii, tak ještě dej nějaký další knižní tipy. Ty jsi tady přines úplně skvělý papír, kde to máš vypsaný, aby si nic důležitého nevynechal. Už si nám pár tipů dal, ale tak ještě třeba dva tipy na závěr, aby posluchači měli rovnou od tebe pár tipů, co si půjčit v knihovně nebo pořídit a přečíst.
2: Tak já samozřejmě musím doporučit paní Marsteinovou. Já jsem četl ještě Slepou mapu, Listopad, Čas voz. Ještě u toho Času voz bych chtěl říct, že jsem hodně slyšel kritiku a že to není takový dobrý jako ostatní knížky od ní, ale mně to přijde taky jako takový úplně stejně kvalitní, jak všechny ostatní
1: knížky. Fakt, já jsem jí kvůli té kritice ještě nečetla. Takže ty bys řekl, že jako to stojí za to, jo?
2: Určitě to stojí za to.
1: Tak jo. Takže tyhle ty další publikace od Aleny, tvojí nejoblíbenější autorky, a my jdeme dál. Posloucháte Trenduj na Rádiu Junior, já jsem Eva a mým dnešním hostem je Ondra, probíráme, co trenduje, ale taky to, co Ondra jako zástupce generace Alfa řeší, co si myslí a tak dál. Pojďme si dát další písničku a posuneme se k třetímu trendu dneška.

0: A máme tady třetí a poslední trend. Ondras jako poslední téma vybral hru na klavír. Hraje už 7. rokem, chodí do Zušky v Holešově a určitě nám ke hře na tenhle krásný nástroj bude mít hodně co říct. Klavír je v dnešní době velkým trendem, a to ať už kvůli vážné hudbě, filmové hudbě nebo herním soundtrackům, protože klavír se objevuje hodně často, hodně druzích hudby. Ty teda, jestli dobře počítám, Ondro, hraješ od 5 let. Je to tak? Začínal jsi v 5 nebo v 6?
1: Myslím, že v 5, ale to bylo, my máme na Zušce jako přípravku, že to úplně není jako třída, ale že tam prostě se s tím nástrojem seznamujete, takže nedá se říct, že v 5 bych už nějak jako hodně hrál.
0: Volba na klavír padla spíš tak, že ti to vybrali rodiče, nebo už si ty v těch 5 na přípravce si řekl, jako, že chceš hrát na ten klavír?
1: No, já prostě nevím, já ani nevím, jak mě to napadlo, prostě tak jednou jsem si prostě řekl, že chci hrát na klavír a prostě jsem to řekl rodičům, vůbec nevím proč, ale a tak prostě mi to vydrželo až doteď, no.
0: No a musíš hodně trénovat, protože teď už seš určitě jako dost pokročilej hráč a hraješ složitý skladby třeba, tak jak často musíš doma trávit čas hraním?
1: No, já mám hrozně hodného pana učitele, takže to úplně není žádný 4 hodiny a tak. Jak kdy, třeba když mi něco jde, třeba už v té hodině, tak třeba i 10 minut denně, ale normálně třeba tak 3/4 hodiny a já nehraju každý den. Já ty dny, co jdu třeba do hodiny, tak nehraju a ještě jeden den o víkendu nehraju. To není nic dramatického.
0: Ne, dáváš si taky voraz. Jakou hudbu hraješ nejradši?
1: Já mám hodně na třeba z filmů, jako z nějakých seriálů, že si to prostě můžu zahrát i já sám doma. Nemusím to slyšet jenom z té televize.
0: A co si třeba takhle už zvládnul?
1: Macha Šebestovou určitě. Potom Titanic. A teď se připravuju na Nemocnici na kraji města.
0: Já jsem čekala, kdy to přijde. Super. Co je podle tebe na hře na klavír nejtěžší?
1: Podle mě je na tom nejtěžší ta trpělivost. Že prostě nevím, to tak asi je u každého nástroje, nevím. Ale že to je takový, že prostě když vám něco najde, tak třeba jeden takt musíte hrát třeba furt i třeba 20 minut. A tam fakt jako o tu trpělivost hodně jde, já to moc krát nevydržím, takže...
0: Takže prostě trénovat si trpělivost. No a co je na tom naopak nejlepší?
1: Mně se na tom hrozně líbí, že vždycky, když někde klavír, třeba na zámku nebo někde, kde čekám, tak prostě můžu přijít a zahrát tam.
0: To chápu, to je krásný. Je pravda, že spousta nástrojů nejsou takhle k dispozici. Člověk se k ním fakt nedostane, pokud si nepřinese ten svůj, ale tady to je opravdu občas k dispozici, takže to je fajn. Předpokládám, že když chodíš do Zušky, tak hraješ podle not a učíš se potom ty skladby i nazpaměť, aby si to přesně mohl takhle zahrát prostě někde na nádraží při čekání a tam si asi sebou noty nenosíš.
1: Já to nemusím umět nazpaměť, to po mně v Zušce nikdo nechce, ale prostě to, co mě třeba baví, tak to už jde tak jako samo nazpaměť, ale někdy si třeba i ty noty sebou nosím, že třeba vím, že někde třeba pojedu vlakem, tak na nádraží by mohl být klavír a tak.
0: Dobrý, takže ty takhle myslíš dopředu, to je fajn. No a napadlo tě někdy, že bys se třeba jednou živil jako profesionální klavírista?
1: Přemýšlel jsem o tom, ale to asi ne.
0: A je podle tebe hra na klavír populární, jakože je to nástroj, co si vybírá i hodně dětí a prostě hodně lidí hraje na klavír?
1: Jo, já si myslím, že ano, hlavně, že to nemusíte nikam nosit, všude to stojí, jenom k tomu přijdete. Není to třeba ani tak těžký, jakože na váhu, že to nemusíte držet, že třeba, já nevím, jak se cvičí třeba na klarinet, ale nevím, jestli bych to udržel takovou dobu. Určitě ano.
0: Jako žák Zušky určitě míváš i vystoupení. Býváš nervózní, míváš trému?
1: No tak jelikož já už jsem začal tak od těch 5-6 let, tak jako už to není tak silný, ale něco tam je.
0: No a co říkají na to tvoji třeba kamarádi, že jsi takovej zdatný klavírista?
1: No tak my třeba, když jdem někam na výlet se školou, tak třeba jdem kolem klavíru, tak zahraju a jako líbí se jim to.
0: To je super. No a kdybys mohl zahrát komukoliv na světě, tak komu by si zahrál a proč?
1: No, teda já bych rád zahrál třeba Karlu Gottovi, jestli to jako...
0: On je jako... No jasně, to nevaže, že zemřel, ale... to se taky počítá. Takže božskýmu Kájovi, on by ti k tomu zaspíval, jo? Vy jste si dali duo. Super. No a pojďme na doporučení. Komu bys doporučil, aby se začal věnovat hře na klavír?
1: Určitě tomu, kdo třeba potom chce hrát na varhany nebo na něco těžšího, nebo i prostě na další jiný nástroj, že prostě je to takový dobrý začátek.
0: A ty by si se chtěl v budoucnu ještě posunout k jinému nástroji, nebo budeš jenom ladit svoji hru na klavír?
1: Mě to prostě baví takhle.
0: Je ještě nějaký klavírní tip, kterým bychom ukončili kategorii hra na klavír?
1: Určitě, pokud chodíte do Zušky, tak řekněte svýmu kantorovi, řekněte mu prostě to, co chcete hrát, a podle mě vás to začne mnohem víc bavit.
0: Je pravda, že pokud jedete jenom vážnou hudbu a není to zrovna váš šálek kávy nebo čaje, tak si myslím, že to může být větší nuda. Pokud už si pak přesně můžete zahrát věc ze svého oblíbeného filmu nebo seriálu, tak to teprve nabírá ty správný grády. A na to je právě klavír ideální, protože to je zrovna nástroj, který se fakt vyskytuje téměř v každém soundtracku, v každý znělce, takže tam se to na to nemusí ani moc upravovat a můžete rovnou začít. No a nám se blíží konec dnešního dílu Trenduj, ale Ondro, rozhodně nemůžeme skončit bez závěrečného typu od tebe. Ty jsi nám jich tady už dal během povídání spousta, ale vždycky dávám prostor ještě na závěrečný tip, který může být na cokoliv. Ten se nemusí týkat dnešních témat, nebo může, je to na tobě, nebo to může být takový vzkaz pro lidi, co nás teď poslouchají, prostě prostor pro tebe teď.
1: Jezděte kamkoliv na koloběžce, podle mě to hrozně dobrý, že je to takový jako rychlý, ale zároveň lehce ovladatelný, nemusíte se o ten stroj ani tak starat, doveze vás to rychle všude, není to ani taková námaha, opravdu jezděte všude na koloběžce.
0: To je skvělej tip na závěr od Ondry. No a nás čeká závěrečný kvíz trendů, protože jsme v Trenduj. Ondro, bojíš se nebo se těšíš?
1: Těším.
0: Tak jdeme na to.

0: prostě Dream Team.
1: Máme tady kvíz trendů a první otázka. Vždycky, Ondro, ti dám tři možnosti a ty si tipneš. Vůbec to neber, takže pokud bys měl chybný odpovědi, že to nedáváš, prostě jsou to blá, který jáznivý trendy,

0: Třetí otázka. Jaká péče o sebe bude v létě trendovat? Za A. Perfektní styling vlasů, za B. Těžký make-up, nebo za C. Méně je více přirozená krása?
1: Já bych dala to Bčko.
0: Těžký make-up dáváš? No. Bohužel je to přirozená krása, méně je více.
1: To jsem vůbec nečekala.
0: No, já se ti vůbec nedivím, ale možná se prostě lidem v tom bedru nechce, aby se jim na nich ten make-up pak roztýkal. Čtvrtá otázka je podle mě taky celkem těžká, ale ty už máš prostě jeden bod, takže jsi v pohodě. Jaká místa budou letos v létě trendy na cestování? Za A. Francie, Vietnam a Los Angeles. Za B. Mexiko, Malorka a Švédsko. Nebo za C. New York, Bulharsko a Peru.
1: Já půjdu do toho New Yorka.
0: Bohužel je to Bčko, Mexiko, Malorka, yeah. Švédsko. Já jsem si říkala, že to dáš, protože ses tam chtěl podívat.
1: No jako, tak doufal jsem.
0: Dáme poslední otázku. Co letos v létě bude trendovat v oblasti jídla? Za A. Takzvaná frajsi jídla. Tedy jídla s ovocem, ale zároveň pálivá. Frajsi je kombinace fruit and spicy. Za B. Fast foody. Nebo za C. Složité recepty regionálních jídel.
1: Ačko.
0: Správná odpověď.
1: Jo.
0: Ondra získává 2 body z 5, musel trochu tipovat, schválně, jak jste to dneska zvládli vy. No a to je z nás dnešního trendu i všechno, Ondro. Doufám, že tě to bavilo a vás, co jste dneska poslouchali, taky. No a budeme se těšit zase příště.

was the summer. Trendu je to, o čem jsme si dneska povídali, protože to stanovil tým odborníků, nebo je to trendy, protože je to aktuální pro dnešní mladou generaci Z a Alfa. Nechám to na vás, každopádně největší

0: Tím trendem dnešní doby je být sám sebou a cítit se tak dobře. Všechno, co opravdu milujete, za co se nestydíte, stojíte si za tím a umíte to prodat, trenduje. Trendy tak může být úplně každý. Tipy od Ondry najdete na našem webu, no a zároveň mám pro vás výzvu, pokud i vy chcete přijít do trendu, napište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, do předmětu dejte trenduj, pošlete info o sobě, zhruba minutovou nahrávku vašeho hlasu a možná právě vy budete dalším hostem téhle talk show, protože přesně takhle to udělal Ondra a teď to má za sebou. Ondro, co bys řekl na tenhle zážitek? Doporučil bys ho?
1: Určitě, moc doporučuji.
0: Tak čau všichni, loučí se s vámi Eva a můj dnešní host Ondra.
1: Ahoj.
0: Čau.

Píšu děvče písničku na míru tvýmu vkusu. Poskládám do ní vodopád a jednorožce v klusu. A duhu nechám rozklenout nad celou druhou sloku. Budou tam víly s elfama,

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
1: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
1: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
1: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

Delfin ma, a delfinice fina sebe pískají. Pí, pí, pí, pí, pí. A já čtu ve slovníku česko delfíní a hrozně moc těm dvěma závidím, protože delfín ma a delfínice fí na vlnách se něžně houpají.

0: 100%. Už o tom víš.
1: O čem?
0: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
1: Je, tak to si dám k snídani. A co hlasování, bude už fungovat?
0: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
1: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
0: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
1: Že když v ní klikneš na jména zpěváku a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
0: Jo.
1: Ha, sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
0: Tak to jsem čekal.
1: Já zase vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku. Protože chci vyhrát merch od zpěváku a zpěvaček.
0: A už jsi něco vyhrála?
1: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop music a to se taky vyplatí.

0: Junior.
1: Krásné odpoledne, odbyla nám 17. hodina, máme 25. května roku 2026 a všechny vás srdečně zdraví Klárka Nováková a taky...
2: Adam.
1: Adámek, dneska jsem si sem vzala svýho syna Adámka, který chodí do první třídy, tak doufám, že si dnešní vysílání s náma pěkně užijete. No a těšit se můžete na spoustu úžasných hostů. Za chvilku si třeba budeme povídat s Klárkou Boudalovou o pražském jaru. No a taky dneska nás čeká povídání o kampani Čti za nároďák s jedním panem spisovatelem Martinem Bopěnkou. Tak na to se všechno těšte, budou mě zajímat vaše oblíbené knížky, ale jako první samozřejmě si musíme dát nějakou tu pravidelnou dávku informací. Tak jdeme na to.
0: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
1: Pražský dopravní podnik dnes odstranil zakrytí nových vozů lanové dráhy na Petřín. Lidé tak vůbec poprvé mohli vidět jejich podobu. Do každé kabiny se vejde kolem 120 cestujících. V provozu po kompletní rekonstrukci by lanová dráha mohla být od září. Lanovka na Petřín nefunguje od poloviny září 2024, kdy ji poškodili silné deště. Za kompletní opravu dráhy a pořízení dvou nových kabin zaplatí dopravní podnik kolem 272 milionů korun. Meteorologové varují před nebezpečím požáru. Hrozí v Praze, středních Čechách a přilehlých částech Ústeckého a Libereckého kraje. Lidi by neměli v přírodě rozdělávat oheň nebo odhazovat cigaretové nedopalky. Od zítřka ve středních a severozápadních Čechách a na jihu na jižní Moravě platí výstraha před vysokými teplotami. Odpoledne překročí 31 stupňů Celsia. Lidi by proto měli omezit fyzickou zátěž, hodně pít a nenechávat děti nebo zvířata na přímém slunci, hlavně pak v zaparkovaných autech. No a počasí, to už jsme si vlastně řekli ve zprávě. Zítra má být jasno až skoro jasno a denní maxima 26 až 30 stupňů Celsia a někde to může vyskočit i na 31. Povane severní vítr. A teď už začínáme naše tříhodinové vysílání první písničkou, která je od Filipa Zangy a jmenuje se YouTuberka. Tak si ji hezky užijte, no a potom už nás čeká skvělý odpolední program na Rádiu Junior.

0: Novinka hitparády Rádia Junior.
1: Chodíte cvičit do Sokola a znáte Sokolíka Pepíka? Právě o něm naspívala písničku Bára Ladrová, která se zároveň stala i ambasadorkou projektu Se Sokolem do života. Ten už 11. rokem motivuje děti k pohybu hravou a zábavnou formou. Učí se správně házet, skákat nebo běhat pod vedením profesionálních metodiček, no a během roku plní i nejrůznější pohybové úkoly. Za odměnu můžou dětští účastníci získat originální 3D medaile z bioplastu a čekají je i speciální výzvy, například letní desatero. Do projektu se zapojují mateřské školy, sokolské jednoty i dětská sdružení. V minulém ročníku se hýbalo přes 80 000 dětí. No a jak se do projektu Se Sokolem do života můžete zapojit i vy? A jaké další pohybové rozvičky se zvířátky si pro vás Bára připravila? Tak o tom si budeme povídat už ve středu 27. května v 7 večer. A my už se moc těšíme na vaše dotazy. Bára Ladrová, Sokolík Pepík.

0: Ještě jednou krásné odpoledne na Rádiu Junior vám přeje moderátorka Klára Nováková a mám velkou radost, že už se nám podařilo dovolat se i panu řediteli kadaňského pohádkového festivalu Michalovi Votrovi. Krásné odpoledne, slyšíme se?
1: Krásné odpoledne vám i vašim divákům.
0: Filmové festivaly, to je naprosto úžasná věc, protože to se na jedno místo sjede spousta dětí, spousta úžasných lidí, spousta herců, spousta režisérů, spousta organizátorů. A u vás teď v Kadani tohle všechno probíhá. Tak nám prozraďte, kdy to všechno začalo a na co se můžeme v Kadani na kadaňském filmovém festivalu právě teď těšit?
1: Tak začalo to právě před pár minutami, kdy máme vlastně vernisáž ke kadaňskému pohádkovému festivalu, kde vlastně vystupují děti z našich mateřských školek a následně bude vlastně prohlídka a ta vernisáž zakončena charitativní aukcí, kterou vlastně pořádáme pro jednoho nemocného chlapce, který se jmenuje Zdeneček. Takže začalo to před chviličkou a už to teď pomaličku probíhá. Je plný sál dětí, rodičů, prarodičů a všichni si to moc užívají.
0: Kolik dnů se bude kadaňský filmový festival konat?
1: Tak koná se ode dneška až do pátku a každý den jsou připravená vystoupení, pohádky, filmy, besedy, workshopy, divadla, vystoupení všech možných umělců, takže já věřím, že všichni si přijdou na své.
0: Je to pohádkový festival, jsou tam tedy jenom pohádky, anebo tam holky a kluci a dospěláci se můžou přijít podívat i na něco jiného?
1: Tak můžou se přijít podívat na workshopy, budou skotačit s Maxipsem Fíkem kolem naší první základní školy a potom tady budou vystoupení, například zaspívají Míša a Roman Tomešovi, bude tady třeba Honza Onder, který tady bude mít svůj star dance školu, takže bude se pokoušet naučit naše malé fanoušky, diváky tančit. Takže věřím, že si přijdou na své. A samozřejmě bude tady Pepa Dvořák, bude tady Denisa Fauzerová, bude tady Judit Picháček, bude tady spoustu známých osobností a hlavně budou tady děti. A kvůli těm je tento festival a kvůli ním to vlastně pořádáme a můžou si tady zaskutači, budou tady i skákací hrady, budou tady soutěže, dovednostní a když to řeknu vzdělanostní, takže myslím si, že každý si najde své.
0: To zní naprosto úžasně. Kolik tak filmů promítnete?
1: Tak máme 108 krátkých pohádek, k tomu máme 6 pohádek v Německu, které budeme vysílat 4 celovečerní pohádky a potom budou 2 celovečerní filmy, které budou s besedou s tvůrci. A k tomu přijdou ještě 4 divadelní pohádky, jo, a potom soutěžilo 6 filmů z dílny FAMU.
0: Jsou nějaká známá pohádková jména, nebo ty filmy pohádkové, na které si tam znovu třeba pustíte, nebo něco, co budete mít naprosto úplně ve světové premiéře?
1: Tak ve světové premiéře tady nebudeme mít letos, ale bude tady toho spousty, jo, protože bude tady například Velerbí píseň, která bude vlastně mít premiéru v České republice, potom tady bude Super Mario galaktický film, jo, takže každý ten den si tam určitě každý něco najde, ale samozřejmě budou tady hlavně pohádky, kde bude například Maxi Pesvík.
0: Na který film se těšíte vy osobně nejvíc?
1: Tak já se přiznám, že já se těším na Velrybí píseň, protože to je novinka, je to vlastně premiéra v České republice, takže to bude zajímavé a je to od tvůrců vlastně i tady z České republiky, kteří na tom spolupracovali a na film Princezna stokrát jinak.
0: Jestli jsme teďko nějaké holky a kluky nalákali, prozraďte nám, jsou ještě volné lístky? Můžou se teďko sebrat a já nevím, třeba jet z Mostu do Kadaně nebo z Rakovníka do Kadaně, protože se jim bude líbit nějaký film, který tam v následujících dnech budete pouštět?
1: Určitě, určitě. Lístky ještě jsou a můžou je zakoupit na kinokadaň.cz nebo kadaňskýpohádkovýfestival.cz. Na těchto webech se můžou podívat a najít si, jaký film by je zajímal a můžou přijet. Ale samozřejmě můžou přijet, protože tady bude spousta aktivit, spousta divadel, které jsou i třeba venku, protože tady bude mít stage, kde budou vystupovat umělci, takže můžou přijet i bez toho, aniž by měli stupenky.
0: Kadaň je naprosto nádherné město. Já jsem tam byla loni a nesmírně se mi líbila. Máte tam i velkou řeku a dokonce nábřeží Maxipsa Fíka, pamatuju si to dobře.
1: Přesně tak. Máme tady nábřeží Maxi Psafíka a je to vlastně místo, kam chodí spousta dětí, rodin celý rok, takže myslím si, že kdo přijede, tak si určitě po naší krásné Královské Kadani najde to své, protože máme tady parky, máme tady krásné historické centrum, jak jste říkala, už i tu řeku a samozřejmě tady kousek nad náma je třeba i Úhošť. Jo, takže i z Úhoště krásný výhled, nejen na Kadaň, ale na Krušné hory, na Doupovské hory.
0: A když bude takové velké horko, dá se v Kadani i vykoupat v té řece?
1: Dá se tam vykoupat, ale já třeba osobně bych doporučil jít třeba na koupaliště.
0: To máte taky v Kadani.
1: To máme taky v Kadani.
0: No a máte tam i Maxi Psafíka, kterého srdečně zdravíme z Rádia Junior. Slyšíme se, ahoj Fíku.
2: Ahoj.
0: Fíku, jak se máš?
2: Mám se skvěle, co vy?
0: My se máme taky dobře a protože mi na Rádiu Junior holky a kluci všichni mají rádi pejsky, tak by mě zajímalo, jak to zvládáš v tom velkém horku, když máš kožich?
2: Já to zvládám úplně perfektně, protože nedávno mě Aja nechala ostříhat.
0: Aha, no tak to je prima. A už tě tam drbali i nějaké děti, které jsou na kadaňském filmovém festivalu? Přišli si tě podrbat, Fíku?
2: Jo, jasně, drbání, tam mám nejradši, no jo, to je fajn.
0: No a co budeš na tom kadaňském filmovém festivalu dělat ty? Pan ředitel, s kterým jsme si teďko povídali, Michal Votr, ten to bude mít všechno na starost, bude kontrolovat, aby všechno vyšlo dobře, že jo, a bavit se s různými VIP osobnostmi. No a co budeš dělat ty až do pátku, co trvá kadaňský filmový festival?
2: No, já si budu celé dny užívat s Ájou a se všemi dětmi. No, já se třeba moc těším na to, až tady bude kouzelník. Jo, protože předpokládám, že asi umím kouzlit. Nebo právě, až tady budeme tančit s Honzou Ondarem. Já podle něj totiž taky s Ájou občas tančím. No jo, tak na to se taky těším. A bude tady třeba i Randál. Teda ne jako Randál, teda ten taky, ale oni si říkají Randál a přitom zpívají.
0: Aha, no tak to je perfektní, tak to tam možná i trošku zaviješ, viď?
2: Je to já vyju rád.
0: Že si zaspíváš a zaviješ s nimi. A já tam taky chodí, takže když někdo přijde na kadaňský filmový festival, tak tam jednak může potkat tebe a taky tvoji kámošku Áju.
2: No jasně, bez Áji já ani ránu.
0: A budeš tam mít ještě nějaké další pohádkové postavy, které ti budou pomáhat? A nebo je Kadaň prostě jenom pro tebe?
2: No tak, jako Kadaň je moje, jo, o tom žádná, ale určitě se tady ukáží i nějací další kamarádi.
0: Tak to je...
2: Já jsem slyšel, že by se možná ukázala i Klapková Patrola, ale kdo ví...
0: Ty jo, jakože by tam přišel Chase, Marshall,
2: Sky. Everett, no přesně.
0: Ty jo, no tak to zní naprosto úžasně. No a na co se nejvíc těšíš ty na kadaňském filmovém festivalu?
2: Je tak, tohle je otázka. Já vlastně nikdy nevím, protože se těším úplně na všechno možný, jak si zatančím, zaskáču si na skákacím hradě, kouknu se na divadlo nebo na nějakou pohádku, no toho je hodně...
0: A starají se tam o tebe hezky, dávají ti dobrý jídlo?
2: Jo, burtu, těch tu mám dostatek.
0: Tak to je prima. Je ještě něco, co bys chtěl našim posluchačům Rádia Junior říct?
2: No, pokud máte čas a chuť, tak určitě doražte a můžeme se pozdravit.
0: Tak to je naprosto úžasné a já vím, že vy si budete do našeho vysílání Rádia Junior volat ještě ve středu ráno v 7.20, takže holky a kluci, pokud chcete, Maxi Psafíka a taky ředitele kadaňského pohádkového festivalu Michala Votra slyšet ještě jednou, tak poslouchejte ve středu v 7.20 ráno, protože já myslím, že už budou mít spoustu zážitků z toho, jak proběhly ty první festivalové dny, že jo, Fíku?
2: Jo, přesně tak, já si nastavím budík.
0: Nastav si budík a my se na tebe budeme moc těšit. No tak ať se vám to krásně podaří. Jestli chce pan ředitel ještě něco dodat, tak klidně mu můžeš předat telefon, ale ještě nám štěkni trošku do toho vysílání, ať mají holky a kluci radost.
2: Hm. Štěkání mi jde. Hele, já to mám toho ředitele. Kruze.
0: Super.
2: Tak ahoj.
0: Tak ahoj, Maxi Pse, budeme se těšit zase, že nám zavoláš. No a ještě jednou zdravíme Michala Votra, ředitele kadaňského filmového festivalu. A jestli chcete ještě něco dodat na závěr, nějak nás třeba na závěr pozvat nebo říct nějakou zajímavost.
1: Tak já bych si moc přál, aby přišlo co nejvíc dětí, aby se tomu užili, aby doopravdy se jim rozářila očka. A protože máme pro letošek novou písničku, tak kdo se ji naučí, tak může přijít a zaspívat si ji tady s námi. Protože si myslím, že se moc povedla, aspoň podle těch referencí, které mám já, nejen od dětí, ale i od těch jejich rodičů. Takže těším se na každého z nich, ať přijedou zdaleka, zblízka, prostě odevšat a věřím, že se to tady všichni užijí. A tento týden v rámci narozenin Maxima Fíka se povede, protože Fíkovi je letos už 51 krásných let.
0: Teda, no tak moc zdravíme Fíka a budeme se těšit i na tu písničku. Klidně nám ji do Rádia Junior zašlete, protože bychom vám ji klidně taky mohli zahrát třeba ve vysílání.
1: Dobře, tak jo, my vám ji pošleme a budeme se na vás, děti, moc těšit.
0: My se taky těšíme, mějte se krásně, ať se vám Kadaňský filmový festival povede na jedničku s hvězdičkou třikrát podtrženou a ještě v kroužku.
1: Tak jo, moc krát děkujeme.
0: Mějte se krásně.
2: Ahoj.
0: Ahoj Fíku a naschledanou.
1: Nastanou.

0: Posloucháte odpolední vysílání Rádia Junior. Dneska to je takový kulturní servis, protože před chvilkou jsme si povídali s Maxipsem Fíkem a panem ředitelem Michalem Votrem o tom, že v Kadani začal kadaňský filmový festival, který je plný úžasných pohádkových filmů a akcí pro děti a workshopů. No a teď už tady mám Klárku Boudalovou, úžasnou autorku speciální metody Kantilena. Říkám, ne, Valentiana, už jsem si vzpomněla, která dokáže neuvěřitelné věci třeba udělat z okurky trumpetu. Dokážeš hrát na všechny možné i nemožné potraviny.
1: A nejen potraviny,
0: jasně, ale ty umíš hrát na papriku, na tu okurku, to jsem říkala. Na co ještě umíš hrát?
1: Třeba to je taková specialita, umím hrát na pecen chleba.
0: No to jsem si právě teďko říkala, jestli si to dobře pamatuju, že umíš zahrát na pecen chleba, že si ho jako vydlabeš.
1: Přesně tak.
0: Uděláš mu tam nějaký dírky.
1: Přesně.
0: A pak na to hraješ jako na flétnu.
1: No tak je to trošku jaká tlustší, větší flétna, ale v podstatě jo.
0: Prosím tě, jak zní chleba?
1: No tak, tak jako závisí asi, jestli máš žitnej nebo
0: to nevím.
1: No, tohle byla Šumava.
0: Šumava.
1: Taková jako fakt poctivá, ne, jo. To znamená velká. Klasická velká Šumava, jo, tak to, že jo, to prostě všichni znají, to je opravdu jako pecen. No a teďka závisí, že jo, ona je potřeba vždycky do toho strčit nějaký jako začátek, kterým se vlastně vytváří ten tón. Tohle zrovna do tohohle toho jsem strkala nátrubek na trumpetu a potom vlastně se ten chleba rozezní, on vytvoří takovou jako rezonanční skříň v podstatě. Mm-hmm. A no a prostě troubí chleba, no, takže závisí samozřejmě na tom, jak je to hustý, ale to už jsou takový tajemství pekařský. Víš, to už ti nesmím všechno prozradit, ale tak vyzkoušejte si to doma, jestli máte Šumavu, jestli má mamka nakupovat teď zrovna, tak to jako, to se nemůže, akorát možná se bude zlobit, že nebude co k večeři, protože to je trochu ohraný už, ale tak zkuste to.
0: Říká Klárka Boudalová a už ze začátku našeho rozhovoru rozhodně se poznali, že jestli se Klárka do něčeho pustí, tak to bude zábava, bude to skvělý. A teď se Klárka pustila do jednoho festivalu, který je taky úžasný. Jmenuje se Pražské jaro. Znají ho po celém světě. No a Klárko, co ty tam budeš dělat?
1: No, za prvé teda Pražské jaro, to opravdu zná v hudebním světě úplně každý, protože Pražské jaro je nádherný, tradiční, starý, ale zároveň taky nový festival, protože dělá spoustu skvělých věcí, nejenom tu, o který tady dneska budu mluvit, ale i spoustu jiných skvělých koncertů pro dospělí. Ale právě já teď pro Pražské jaro jsem vyrobila, už je to letos třetí ročník, akci, která se jmenuje Spring Teen. Už z toho názvu je trošku jasný, že to není úplně pro starší a pokročilý publikum, ale je to právě pro mladé posluchače a pro děti a pro teenagery a pro kohokoliv, ale vlastně asi pro ty rodiče nakonec, když je tam vezmete, to závisí na vás. No a tam je právě spousta takových jako různých vychytávek hudebních. Nejsou tam jenom klasické koncerty, tak jak to znáte z koncertních síní, jo, prostě, že by tam seděl orchestr, všichni jste tam seděli, kdo by promluvil, tak hnedka jde ven. Tak to tam není, to je jediný, co tam není, teda, jo. Ale koncerty tam jsou a jsou to takový koncerty veselý, že prostě se i vy sami to publikum můžete účastnit nějak na tom koncertě, můžete tam zpívat, můžete tam tančit, můžete tam prostě hrát na trubku od vysavače a na prostě na robota a můžete tam hrát na květiny třeba například.
0: To už umíš taky.
1: Ano.
0: Takže ty nejenom, že hraješ na okurku, papriku, chleba, trubku od vysavače, teda
1: ano,
0: vysavače, ale i na květiny.
1: Ano, na květiny. A to nebudu hrát jenom já, to budu hrát hlavně právě ty děti. Máme tam na to jednu takovou dílničku, která se jmenuje Hudební terárium. No a na ní si můžete vyzkoušet, jak to zní, když byste s těma květinama opravdu jako mluvili a oni by vám odpovídali hudbou. Je to hrozně zajímavý. My máme na ty květiny takový. Budeme tam mít prostě různý květiny, můžete si zkusit hrát i na bylinky, jo, co máte v kuchyni, bazalka, tohleto. Mm-hmm. Tak na to je zajímavé, že každá teda zní jinak. Jo, ty velký pokojovky, tak to už opravdu jako to je to, co teda píše a malá bazalka, ale taky pěkně zase, když je dobře zalita, bacha, musí to být zalitý dobře, jinak oni nehrajou, jo, jinak se s váma nebaví. No a na to se nacvakají takový senzory. Mm-hmm. No a prostě, když ty kytičce přijdete a třeba jí pohladíte, tak ona začne hrát.
0: Začne vrnět.
1: No, tak jako vrnět, ona začne hrát, no.
0: Hra, jako jakože melodii
1: jako
0: třeba
1: opravdu
0: nějakou.
1: Začne hrát. No, to je, ale to já nebudu říct,
0: že to není jako jenom nějaký jako tón, ale prostě
1: no, je to melodie. No, o to budete koukat. Prostě na to musíte samozřejmě přijít na ten náš Spring Teen, jo, to jsem ještě neřekla. Jmenuje se to Spring Teen, bude to v sobotu 30. teďka to je za pár, že jo, už teď o víkendu. V sobotu od 2 hodin startujeme v Anežském klášteře a tam určitě všichni přijďte, protože mimo to, že tam bude spousta různých jiných skvělých koncertů, tak tam bude právě i ta zpívající květina, nebo ty zpívající květiny. No a vy si dokonce budete moci, teda všichni posluchači, si budou moci s těmi květinami prostě zahrát a různě si to vyzkoušet, jak to jako funguje, co se všechno stane, když jste na tu květinu hodný, no tak to mě zajímá, co se stane.
0: Tak na to se moc těšíme, holky a kluci, určitě, pokud by vás něco zajímalo, můžete teďko volat na bezplatnou telefonní linku 800 199 199. Klárka vám odpoví jednak na otázky ohledně pražského jara, ale možná i na otázky ohledně potravy, na dalších takových rour od vysavačů a tak dál.
1: Takhle, co se týče konstrukce teda samozřejmě zeleninových hudebních nástrojů či jiných hudebních nástrojů, dokonce právě na tom Springsteenu, Kláro, ono normálně tam bude se taky vyrábět hudební nástroj. Mm-hmm. To si všichni budou moci vyrobit hudební nástroj, který se jmenuje Zvukobot. Protože to je takový jako robotický trošku. A to je hudební nástroj z takových těch tyček od nanuků.
0: Aha.
1: A to bude skvělý teda.
0: Ty jo, no.
1: A, no, ty máš nějakýho volajícího.
0: Nemám volajícího, ale mám tady písničku. Nebo spíš vlastně jsem našla Smetanovu Vltavu, protože vlastně Pražské jaro je takový slavný festival, kdy vždycky tam na začátku odpálí Bedřich Smetana.
1: Bedřich Smetana, to je prostě takovej hitmaker pražského jara, každý rok odpaluje pražské jaro. Je to prostě něco takového, jako když si řeknete, každý rok na Vánoce se poslouchá, že jo, jak si krásné nevyňátko, tak
0: pražské,
1: dá se kapr s bramborem, tohle vytáhnou se sváteční talíře, no tak pražský jaro to má takhle právě s tou mou vlastí Bedřicha Smetany, to je symfonická báseň, takže ona to není jenom ta Vltava, kterou ty tam máš.
0: To celý ti nezahrajem
1: celou. Chápu, že mi nezahrajete, on je to poněkud dlouhé, to je na celý koncert, ale tak jestli máš Vltavu, tak
0: kousek Vltavy a dokonce od Bernsteina.
1: No taky tam šoupni.
0: Takže si dáme pár, jako takovou ochutnávku malou.
1: Ochutnáme.
0: Když jsme u toho jídla, tak si tady zobneme i trochu z Vltavy. Tak jdem na to.

0: Tak takhle krásně zurčí Vltava od Bedřicha Smetany, symfonická báseň, která zahájila, nebo symfonické básně, které zahájily, že jo, festival Pražské jaro. A my tady máme Klárku Boudalovou. Takhle se zahájilo celé Pražské jaro, které už pár dnů trvá.
1: Ano.
0: No a Klárka nám přišla povídat o dalším úžasném akci v rámci Pražského jara, a to je Springteen.
1: Springteen, ano. Springteen, ten bude až 30. května, takže ještě máte chvilku času, abyste si to naplánovali a na Springteen přišli.
0: Sobotka, to je.
1: Mm-hmm. A já jsem se dneska koukala na předpověď počasí a vypadá to výborně teda. Vypadá to, že se tam opečeme, protože ono je to, ne upečeme, ale opečeme pěkně, jo? Protože ono je to částečně i venku. Je to v Anežském klášteře, to je vlastně objekt Národní galerie a jsou tam krásné zahrady, takže částečně ty některé koncerty se odehrávají venku mezi těmi stromy, no je to prostě, je tam krásný parčík, takže tam si určitě užijí i všichni milovníci přírody. Dokonce tam máme jeden i speciální ateliér, workshop pro právě milovníky přírody. Mm-hmm. A ten se jmenuje Zahrada ticha. Mm-hmm. A to je taková zajímavost, jo, protože většina těch akcí na tom Springsteenu, to je taková opravdu hudební party. Jo. Je to prostě, je tam spousta bicích a prostě zpívací workshopy a taneční workshopy a já nevím všechno, co si představíte, ale ten workshop Zahrada ticha, to je takový trošku jiný workshop, to je spíš takový klidnější a je to taková jako hudební relaxace, jo. A tam zase máme třeba tibetské mísy, to nevím, jestli jste někdy viděli, jo, ale to jsou takový opravdu, no představte si salátovou mísu v podstatě, jako je teda plechová většinou, ale dělají se i křišťálový a ta se vlastně objíždí takovou jako speciální paličkou na to udělanou a prostě ono se to tak jako rozeznívá, má takový zvláštní meditativní zvuk. Takže ty tam třeba budou, pak tam budou nejrůznější cinkátka, chrastítka, flétničky a právě se tam bude procházet takovou tajemnou zahradou ticha. Tak.
0: Ale já jsem tady nějakou tibetskou mísu rychle našla, jo, tak já to schválně zkusím, a to je jenom 6 vteřin, to bychom mohli zvládnout.
1: Tak dej nám mísu.
0: Tak takhle.
1: Tak takhle, no.
0: Může znít tibetská mísa na Prague Springsteenu. Jsou tam i známá jména. Třeba náš rozhlasový skřítek Hayaya, si představ, protože
1: no,
0: Jan Cina, herec a zpěvák a úžasný člověk, tak nám mluví skřítka Hayaya a já ho tady čtu taky v programu. Tak co bude dělat Honzík Cina u vás na Pražském jaru?
1: Tak Honza Cina, stejně jako všichni ostatní skvělí hudebníci, kteří tam na tom projektu, na tom Springsteenu budou, tak tam nebude dělat jenom jednu věc, ale spoustu věcí. Protože ono to celé trošku funguje tak, že ti interpreti, hudebníci, nebo v Honzově případě moderátoři, zpěváci, nebudou jenom na tom hlavním pódiu, kde teda Honza zrovna bude moderovat hlavní koncert a taky bude zpívat pár písniček s naším Springsteen bandem, ale všichni tyhle ty hudebníci potom z toho pódia v nějakou chvíli slezou a setkají se s tím publikem v nějaké úplně jiné roli. Takže třeba Honza tam má ještě jednu takovou roli, a to moderátora a podporovatele mladých zpěváků na jednom z těch workshopů, který se jmenuje karaoke. A to je opravdu přesně to, co si pod tím představíte. Prostě karaoke party, ale úplně absolutně volná. My dodáme kapelu, dodáme mikrofon, a zbytek už je zcela na těch solistech, kteří si vyberou nějakou písničku, začnou jí zpívat, no a my se budeme modlit, aby naši hudebníci ji aspoň trochu znali a aby se k ním dokázali přidat.
0: Máte tam playlist, nebo že si vybírají z playlistu, nebo prostě přijdou
1: představ
0: a řeknou?
1: Představ si, že nemáme.
0: Takže oni přijdou, řekneme, my chceme Golden od K-pop Demon Hunters, jako, což je teďko největší topová hitovka, všechny
1: přesně
0: holčičky si to zpívají a oni prostě začnou hrát.
1: Přesně.
0: Ty brďo.
1: Jako je to napínavý, to uznávám, ale náš geniální klavírista Egli Prifty je jako vyhlášený tím, že prostě chytí úplně každého. My jsme to už dělali loni, my jsme se snažili o nějaký jako playlist, že teda že mohli vybrat, no ale netrefili jsme se spoustou věcí, protože ten zase zná tohle, teď někdo chtěl zpívat lidovky, někdo chtěl zpívat prostě, to byly věci opravdu, které by nás nenapadly. No a jako bylo to báječný, no a protože o to loni byl tak velký zájem, tak jsme to museli letos zopakovat, protože loni se nedostalo ani zdaleka na všechny zpěváky, tak jsme to letos teda testli znova. Takže pokud máte v sobě přetlak tvůrčí a chtěli byste opravdu tu svoji písničku spolu s Honzolcinou a našimi profesionálními hudebníky si střihnout přímo na pódiu Pražského jara, tak máte tuhle tu jedinečnou životní šanci.
0: Jak velké je to pódium a jak kolik je tam těch hudebníků? To by mě taky zajímalo, jestli tohle... to je celý symfoniák prostě.
1: Ne, to by asi nešlo. Letos máme takový malý soubor ve složení violončelo, housle, perkuse nebo bicí souprava, taková malá vyrobená z kufru, to je ještě taková specialitka naše, jo, protože my to všechno takhle balíme pěkně, aby to všechno bylo přepracovaný. No a pak teda máme ten klavír k tomu. No a Honzu jako hlavního podporovatele našich mladých pěvců. No ale party to bude, nikdy se neví do poslední chvíle, jak to dopadne, a pak tam máte samozřejmě velký publikum, který vás podporuje a fandí vám, a to je krása.
0: To všechno vás čeká 31. května.
1: 30. bacha, 30.
0: Aha, tak tady dokonce ale koukám, že i nějaká na vašem více o programu, víš, na vašich webovkách tady vyskakuje dokonce tohle datum, tak pozor na to. Je to tedy 30. května, sobota od 14 hodin. A my si teďko pustíme toho Honzu Cinu. Tak já jdu na to. Je to písnička z pohádky Čertí brko.

0: Krucifix. Já jsem chytil
1: poezii. Tak to byl Jan Cina, který chytil poezii v pohádce Čertí brko, protože se zamiloval tam do hlavní hrdinky. My tady máme ale Klárku Boudalovou, která je známá dokonce i za oceánem, protože pravidelně jezdí do New Yorku představovat právě svoji speciální techniku Valenciana. Říkám Valentiana. To už dobře. Valenciana, vidíš, já ti tam furt strkám to, co... A je to Valenciana, kde učíš vlastně, jak si vyrobit ty hudební nástroje?
2: Je to tak, a nejenom jak si vyrobit hudební nástroje, ale celkem tak, jak vlastně jak si udělat trošku srandu z klasické hudby. A jak si s ní pohrát. A ne vždycky jenom legraci, protože samozřejmě hudba, a to je podobně i, jak jsme se tady před chvílí bavili o tom, že části i na té akci Springsteen, o který se tady dneska bavíme, jsou spíš takový jako veselý party. Je to prostě hodně taková dynamická věc. Tak zase někdy je to takové klidnější, spíš jako soustředěnější, takže i tohle to v té hudbě je, takže někdy se vyrábějí nástroje, ono a někdy se sedí, poslouchá se magická, kouzelná hudba a u ní se přemýšlí o spoustě zajímavých věcí, představuje se u toho všechno od magických bytostí až po přírodu, takže tohle to všechno v tom může hrát roli a teďka to hezky Honza Cina tady právě zpíval v té písničce, kterou teda mimochodem bude zpívat i na tom Springsteenu, tuhle tu písničku, takže kdo jí má rád, tak 35. do Anešky.
1: 35. ano, je to 35. sobota od 14 hodin na hlavním pódiu, už se kouká Jan Cina, Springsteen Band a Klára Boudalová. Klárko, ty budeš zpívat?
2: No tak zrovna tohle, jo.
1: Fakt?
2: Tohle zrovna, tohle, ale to já nebudu prozrazovat, protože to si zaspívají s Honzou tak trochu všichni, protože to všichni znají samozřejmě, tuhle tu skvělou písničku. Takže jestli máte opravdu, jestli vás svrbí prostě kapsa, že byste rádi si zaspívali s Honzou, tak prostě budete tam mít několik takových příležitostí. Mm-hmm. Vřele doporučuju.
1: Koukám, že se dají navštívit pozemské, mimozemské světy taky. Dokonce je tady nějaká kosmonautka a 7 mídlových bublin.
2: Ano, to bude vyloženě kosmický koncert se smyčcovým kvartetem a to teda doporučuju, protože to je vlastně taková jako vesmírná mise záchrany mimozemšťanů. Mm-hmm. A dokonce je to není jenom jako koncert, ale je to zároveň trošku jako společenská hra, takže tam třeba budou, to publikum tam prostě bude luštit tajné zprávy od mimozemských civilizací.
1: No jak to tak slyším, mě opravdu mrzí, že zrovna v tu dobu budu na Zlínském filmovém festivalu pro změnu.
2: To je velká škoda.
1: Protože na Springsteen bych se teda opravdu moc ráda vypravila. Na Honzíka Cinu samozřejmě, ale Kosmonautka, 7 mídlových bublin a jestli ty tam budeš dělat
2: všechno bude, ale.
1: Ty nástroje.
2: Ale a víš, co by se ti ještě ale líbilo? No. Víš, co by se ti líbilo? Ještě tam budeme mít takovou specialitu technickou, jo. Chladnýho desky. Jo. Víš, co to je? Chladnýho deska. Hele, chladnýho deska. To je vlastně deska, která se určitou frekvencí tónu rozechvěje tak, že na ní se nasype takový píseček a ten začne dělat na tom takový obrazce. A ten obrazec je jiný podle toho, na jaké frekvenci ta deska rezonuje. Jo. Takže to je normálně to vlastně jako reprák, jo. A na tom ti prostě rezonuje. A to je strašně zajímavý, protože ti to na těch různých tónech dělá takový jako mandaly, prostě takový obrazce, úplně je to nádherný. Schválně to si vygooglete, je to jako fascinující, anebo si to negooglujte, přijďte prostě na Springsteen, tam to uvidíte. Prostě půl roku jsme to vyráběli, já jsem si s tím strávila půl roku, teda můj tatínek tím strávil půl roku, že to konstruoval. A je to prostě úplně fascinující.
1: Tak to zní taky naprosto skvěle. Klárko, vypravila ses i třeba na nějaké další akce od pražského jara? Kam bys pozvala třeba i rodiče, co nás teď poslouchají?
2: No tak jako v tuhle chvíli já bych vás pozvala k tomu, abyste vyrazili rychle na stránky pražského jara a ulovili v podstatě jakýkoliv lístek na těch pár zbývajících akcí pražského jara, na co ještě ty lístky zbývají. Opravdu už jich tam není moc, ale je to prostě jako je to opravdu našlapaný program a to nejenom tím, že jsou ty lístky dost vyprodané, ale je to program našlapaný umělecky pro všechny. Jako pro mě je to vždycky neuvěřitelný zážitek celé to pražské jaro. Já jsem teď byla o víkendu na Oslo Filharmonii a to teda, to byla krása. Oni navíc hráli violončelový koncert od Antonína Dvořáka, což je moje srdcovka, ten já prostě mám strašně ráda. Shodli jsme se na tom s několika kamarádkami, které tam taky jsme se potkali, že prostě se to v podstatě nedá přežít bez pláče, ta skladba.
1: Všichni jste plakali.
2: Že to je prostě tak dojemný, no protože totiž ta skladba má jako nádherný příběh, on je teda hrozně smutný, ale je to jako nádherný příběh, protože to je prostě Antonín Dvořák, když tu skladbu skládal, tak prostě on byl zrovna v Americe v té době, byl v New Yorku a prostě jeho dávná láska Josefína Kounicová zrovna onemocněla a ona ní jako strašně myslel a tady ten koncert jako psal pro ní a je to prostě opravdu, no, a pak se vrátila a ona jako prostě zemřela a on se rozhodl ten konec toho koncertu přepracovat přímo pro ní a jako vložil tam vlastně úplně nakonec jako novou hudbu, on už si myslel, že to má hotový, jo, a pak si řekl, ne, ještě tam jako něco přidal, no a přidal tam prostě takovou krásnou melodii, kterou pro tu Josefínu už jako před lety napsal, no je to prostě hrozně romantický, hrozně dojemný a prostě já vždycky pláču, ale většinou ani nemusím počkat na konec, jo, já už pláču na začátku, jo, protože to prostě krásná hudba. Tak to teďka jsem si o víkendu užila, ale samozřejmě to nemusí všichni chodit plakat na koncerty, jo, to zase není úplně normální. Takže jako opravdu teda myslím si, že letos ani už ani nevím, co bych doporučila, protože opravdu co koncert to perla letos.
1: Takže

0: protože samozřejmě světová premiéra, to se neděje každý den. A vy všichni, kdo tam na ten Spring Team přijdete, tak se té světové premiéry můžete normálně zúčastnit a budete prostě svědky a interprety tohoto mezinárodního naprosto unikátního okamžiku a dokonce tam bude hrát i robot, no prostě... Spring Team 30. května, přijďte.
1: Doražte, říká Klára Boudalová. Informace najdete na webovkách Pražského jara. No a my si teďko pustíme tu písničku od K-pop Demon Hunters, kterou 100% si tam nějaká holčička bude jako přát, jo. Takže si myslím, že...
0: Tak já doufám, že nás teda poslouchají naši hudebníci, že už si to jako trénujou a že Honza Cina nás taky poslouchá a vlastně už si to jako trénuje.
1: No jasně.
0: No uvidíme.
1: Uvidíme, jaké TikTok takové hity po vás budou chtít a jak se hudebníci chytnou, ale třeba když zahrajou jako kousíček té melodie nebo no, kousek zaspívají, tak chytne, já myslím, že to...
0: Prostě zatím jsme zvládli všechno. Ještě se nestalo, že by to nevyšlo.
1: Tak ať se vám Pražské jaro a Spring Teen podaří báječně a všichni si to hezky užijete, ať hezké počasí a ať se máte prostě v sobotu skvěle.
0: Díky, hezký odpoledne.
1: Tady byla s námi Klára Boudalová a Klára Nováková.

0: Tak to byli K-pop Demon Hunters a jejich písnička Golden ve vysílání Rádia Junior. Já tady mám svého 8letého Adámka. Áďo, řekni ahoj.
1: Ahoj.
0: No a my si teďko pustíme rekapitulaci hitparády, pro kterou můžete hlasovat, pro vaši oblíbenou písničku můžete hlasovat do středy do 20 hodin. Tak Áďo, pořádně nastraš uši a pak mi řekneš, která písnička se ti líbila úplně nejvíc, jo? Platí?
1: OK.
0: Tak jdem na to.
2: Rekapitulace.
0: Sokolík Pepík, tak se jmenuje první novinka od Báry Lada.

0: a ve 307. kole vítězí Sweet Girl od Kiary. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak a díku, která písnička se ti líbila nejvíc?
2: Bad Angel.
0: Bad Angel, no od Animy a Lisy. Tak super, i pro tu můžete hlasovat nebo pro dalších 11 songů a to až do středy do 8 hodin do večera. Jsem zvědavá, jaké bude pořadí. Kdo bude na prvním místě, kdo bude na dalších místech. Míst je 10 v našem žebříčku, tak uvidíme. A potom v sobotu v 9 ráno si zase můžete těšit na premiérový díl. No a kdo nestihnul tento víkend, tak si můžete poslechnout ještě reprízu našeho pořadu, naší víkendové hitparády ve středu ve 3 hodiny a nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz. Když se podíváte, tak úplně dole je hlasování, když se scrollujete a když tam kliknete na hitparáda Rádia Junior, tak se dostanete ke všem článkům a ke všem pořadům, které v hitparádě byly. Teď už se ale pustíme písničku a potom další zprávy.

0: Junior.
1: Odbyla nám 18. hodina, posloucháte Radio Junior. No a doufám, že si dnešní den 25. května roku 2026 skvěle užíváte. Já teda jo, protože mě vždycky baví, když můžu být s vámi a můžu si tady s vámi vysílat. Teď ale mám pro vás s Áďou připravený takovou specialitku. Můžete nám klidně zavolat na bezplatné telefonní číslo 800 199 199 a přát si nějakou písničku na přání. A pozor, taky nám můžete říct, kterou knížku máte nejradši. My totiž budeme teď soutěžit o nádhernou knihu, která se jmenuje Malý princ. Věnovalo nám ji nakladatelství Albatros Media. Je to knižní novinka. Je to nádherná ilustrace edice Malého prince k 80. výročí od prvního vydání. A Malý princ, to je prostě známá klasika. Stávaj se navždy zodpovědným za to, co k sobě připoutal. Nestárnoucí příběh z pera Antoana de Saint-Exupéryho okouzluje už desítky let malé i dospělé čtenáře. Užijte si ho jako nikdy předtím, tentokrát ve zpracování grafického studia Mina Lima. Čeká vás více než 100 nových ilustrací a 8 interaktivních posuvných prvků, které oživují klíčové okamžiky vyprávění. Toto výpravné vydání potěší každého, kdo chce Malého prince znovu prožít očima dítěte a se srdcem otevřeným zázrakům. No a co od vás budeme s mým synem Adámkem chtít? Budeme chtít, abyste nám napsali na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, jakou knížku máte nejradši, no a kde tu knížku čtete? Kde rádi čtete, jestli rádi čtete u sebe třeba v pokojíčku, nebo třeba jestli čtete úplně kdekoliv, kde jste. A klidně mi tam ještě připište, kolik knížek jste už přečetli. Takový odhad, jako jo. Takže jaká je vaše nejoblíbenější knížka a proč? Přibližně kolik knížek si myslíte, že jste už přečetli a kde rádi čtete. Prostě cokoliv o čtení, protože dneska nás čeká po 19. hodině kampaň, která se jmenuje za nároďák a se spisovatelem panem Vopěnkou budeme řešit i to, jak se můžete této kampaně zúčastnit. Stačí vlastně přečíst jednu stránku denně a můžete být v nároďáku české čtenářské reprezentace, tak o tom všem si budeme povídat po 19. hodině. No a my se těšíme na to, jestli vy rádi čtete a prostě nás to děsně moc tady s Adámkem zajímá. No a do toho si klidně můžete objednávat i písničky na přání na vzkazovna@rozhlas.cz.

0: Posloucháte vysílání Rádia Junior, všichni zdraví, Klárka Nováková. No a kdo nás teďko sledoval třeba přes webkameru, tak viděl, jak můj Adámek tady běhal do kolečka. Áďo, proč jsi tady běhal do kola? Protože se ti ta písnička tak líbila.
1: Docela jo.
0: Ty totiž taky chodíš na závody, viď?
1: Jo.
0: Už jsi byl na několika závodech v atletice v běhání. Běháš rád?
1: Jo.
0: A co tě na tom nejvíc baví, na tom běhání?
1: Nevím.
0: Prostě se rozběhneš a doběhneš rychle do cíle a máš radost, jak ti vítr třeba sviští kolem uší?
1: Ne, že vyhraju.
0: To je pravda, ve školce si dokonce vyhrál zlatou medaili z celého okresu ještě dalších měst, tak budu držet palce, ať se to podaří, teď si v první třídě. No a my dneska, Áďo, máme téma čtení. Baví tě čtení?
1: Ne.
0: Nebaví. No to je fakt, že musím Adámka hodně jako přemlouvat, aby si něco přečet. A je nějaký písmenko, který máš rád, který se ti třeba líbí?
1: A.
0: Ačko. R. Jo, a proč A a proč R?
1: Nevím. Začíná na R jeden můj youtuber.
0: Oblíbený.
1: Oblíbený.
0: Riderko.
1: Riderko a to je všechno.
0: A Ačko, na to začínáš ty, viď?
1: Mm.
0: A máš rád, když ti večer před spaním čtu nějaký pohádky?
1: Jo.
0: To Áďa má rád, takže já vždycky před spaním se snažím přečíst nějakou hezkou pohádku. A o čem máš ty pohádky nejradši? Třeba o nějakých zvířátkách nebo třeba o sportu?
1: O sportu.
0: Teďko čteme zrovna sportovní pohádky, tak to bude asi tím, ale taky jsi měla rád pohádky o vlacích.
1: A ještě o Spider-Manu.
0: Jasně, o Spider-Manovi a o pejskovi taky, viď?
1: Jo.
0: Takže tady to je náš repertoár našich oblíbených pohádek. No a které knížky máte rádi? Vy pište nám to na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.
1: A volejte.
0: A klidně volejte na 800 199 199, protože nás to moc zajímá. No a po 19. hodině vám povíme všechno o kampani Čti za nároďák, do které se můžete přihlásit i vy. Stačí denně přečíst jednu stránku, tak se nominujete do kampaně. No a dokonce potom můžete i zjistit, jak to s vámi je, protože na stránkách Čti za nároďák si už teď můžete udělat takový speciální kvíz, kde zjistíte, jestli jste čtenářský golman, křídlo, špílmacher, obránce nebo kanonýr, protože každý z těchto sportovních čtecích sportovců, nebo já nevím, jak to říct, si prostě čte knížky někde jinde, jo? Třeba golman, ten rád čte někde ve svém oblíbeném křesle. Zatímco křídlo, tak to čte úplně kdekoliv. Ať už je, já nevím, v metru, v tramvaji nebo někde na něco čeká, tak prostě vytahuje knížku a rychle si tam zase něco čte. A je mu to jedno, kde to je. No a pak ještě špílmacher, obránce anebo kanonýr. Tak klidně si na stránkách Čti za nároďák udělejte kvíz, ať víte, co se týče čtení, tak co jste. No a pište nám na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Vaše oblíbené knížky, proč se vám zrovna ta knížka líbí a my se těšíme, že nám klidně i zavoláte na 800 199 199. Teď si ale pustíme písničku Bad Angel, no a potom už je připravená Evča Sinkovičová s dalším dílem Zvídavce.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Moji milí zvídavci, vítejte u dalšího dílu. Pojďme se rychle něco nového dozvědět. Zebry jsou zástupci skupiny koňovitých lichokopytníků. Žijí na savanách a v horských biotopech střední a jižní Afriky. Živí se rostlinami a většinou se pasou na travnatém území v blízkosti vody. Stavbou těla se podobají primitivním druhům oslů nebo koní. Co je pro ně ale nejtypičtější a díky čemu jsou nezaměnitelné, je jejich bílo-černě pruhovaná srst. Pruhy mají proto, že je v jejich srsti nerovnoměrně rozvržen tmavý pigment melanin. Pokud ho chlupy obsahují, jsou černé, pokud ne, jsou bílé. Rozdíly v rozmístění, šířce i intenzitě pruhů jsou jedním ze znaků, který rozlišuje tři existující druhy zeber. Dále má vliv na vzhled pruhů i teplota prostředí, kde zebry žijí. Čím je teplejší, tím mají zebry více pruhů a barva je sytější. Zajímavé je, že nenajdete dvě stejně pruhované zebry. Každý jedinec má pruhy uspořádány do jedinečného vzoru, který je stejně unikátní jako naše otisky prstů. Zebry si pamatují pruhování jedinců ze svého stáda a mládě umí rozeznat vzor srsti své matky. Vědci si však vždy kladli otázku, proč jsou zebry pruhované. Nebylo jim jasné, proč v africké savaně, kde nenápadný vzhled a splynutí s okolím zachraňuje život, žije zvíře s tak výrazným vzorem srsti. Nejstarší vědecká debata na toto téma proběhla asi před 150 lety. Od té doby vzniklo mnoho teorií, proč to tak je. Stále se však neprosadil jen jeden jediný důvod, možná ale ani pouhý jeden důvod není. Pojďme si představit nejznámější teorie. Jednou z nich je ochrana před nepřítelem, kterého mají pruhy zmást. V běžícím stádu zeber se pruhy míhají a není jednoduché odlišit od sebe jednotlivá zvířata. Také mohou působit větší a šelmě dělá problém se při útoku zaměřit na jedno určité zvíře. Dále je tu ochrana před ovády a dalším bodavým hmyzem. Podle experimentů se totiž zjistilo, že hmyz nerad sedá na pruhované povrchy. Prováděl se i pokus na krávách, během kterého byly některé krávy pomalovány pruhy a hmyz na ně sedal o polovinu méně než na dobytek bez pruhů. Zřejmě kontrastní pruhy oslňují či matou hmyz ve fázi přistání. Také se od pruhované srsti odlišně odráží světlo, což hmyz dezorientuje nebo zkrátka odpuzuje. Mít pruhovanou srst je tedy zvlášť v Africe, kde je mnoho hmyzu přenášejícího nemoci výhodné. Třetí možností je, že pruhy pomáhají zebrám v horkém podnebí regulovat teplotu těla. Zkrátka se pomocí pruhů ochlazují. Mezi černými a bílými pruhy totiž dochází ke změně teploty vzduchu. Zebry se díky tomu snadněji potí právě z černých pruhů a tím se ochlazují. Navíc dokáží na černých pruzích srst napřímit a tak odvedou teplo z povrchu těla na povrch srsti. Možná jsou zebry pruhované ze všech tří důvodů. A možná v budoucnu přijdou odborníci ještě s něčím dalším. Necháme se překvapit. Holky a kluci, pokud chcete o tom, proč jsou zebry pruhované, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: jeg krev.
1: Ahoj, děcka, zdraví vás Kačka. A tohle chrochtání byl můj psí kámoš Mops. Možná nás znáte z kresleného komiksu Kačka a Mops, ale teď máme na Rádiu Junior i svůj vlastní seriál. Máš pravdu, Mopslíku. Je to super seriál o našich dobrodružstvích a tak doufáme, že si ho poslechnete. Ptáš se kdy? No přece od 8. června, vždycky v 19.50. A když to nestihnete, nevadí. Pustit si to můžete i na webu radiojunior.cz.
0: Těšíme se na vás!

0: Posloucháte Radio Junior s Klárkou a teď už je tady vaše oblíbená rubrika
1: Vzkazovna Rádia Junior.
0: No a napsala nám Maruška, že má nejradši písničky od Katy Perry a ti nějakou zahrajeme, takže jsme tady s Áďou našli Part of Me a pošleme jí a taky nám píše ještě, že její nejoblíbenější knížka je, představte si to, že to je od Tolkiena, což je Pán prstenů, takže super, to je hodně zajímavá knížka. Jak to máte vy ostatní, které knížky máte rádi a kde rádi čtete, klidně nám zavolejte anebo napište, jak se jmenuje vaše nejoblíbenější knížka a proč. Náš e-mail je radiojunior@rozhlas.cz a vyhrát můžete nádherné vydání Malého prince s nádhernými ilustracemi a dokonce je to 3D vydání, takže je tam třeba i růže, která má jednotlivé okvětní lístky nebo stroj času, který vypadá opravdu jako prostě fascinujícím způsobem. Tak jsme na to zvědaví. Pište nám, jak se jmenuje vaše nejoblíbenější knížka a proč a kde rádi čtete. Děsně moc nás to zajímá a po 19. hodině to tady společně všechno probereme.

0: Tak to byla Katy Perry ve vzkazovně Rádia Junior. Já jenom připomínám, že stále soutěžíme o knížku Malý princ, která je naprosto nádherná a určitě ji chcete mít doma. Stačí napsat, která knížka je vaše nejoblíbenější, co rádi prostě čtete a kde třeba rádi čtete, jestli já nevím. Doma v svým pokojíčku, u babičky, nebo prostě čtete kdekoliv. Prostě nás to zajímá. Něco, co máte prostě spojeného se čtením. Jo? Takže čtete rádi. A kterou knížku máte nejradši, pište nám na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Po 19. hodině si o tom budeme povídat ve vysílání Rádia Junior o kampani Čti za nároďák. Teď už ale mám pro vás čtení na pokračování a to už třetí díl z 10, jmenuje se Škvíry. Malá Matilda nemá maminku a cítí se velice osamělá. Jednoho dne si při hledání sousedčiny zatoulané Fredky povšimne pod schody zvláštní škvíry, vstoupí do ní a ocitne se v jiném světě plném obrazů zvířat a jemné hudby. Světě, kde je všechno přátelštější, laskavější, napsala Marka Míková, režie Tereza Větrická, účinkuje Magdalena Borová. No a my vám přejeme příjemný poslech.
1: Rádio Junior, čtení na pokračování.

0: Je těžké vysvětlit, kdy se vlastně tenhle příběh odehrál. Jisté je, že se tou dobou děly divné věci. Sem tam se objevovaly škvíry. Ve zdech domů, v zemi, dokonce i v postelích. A člověk měl pocit, že jimi může procházet do jiných světů a do jiného času. A někteří lidé, hlavně děti, tudy občas procházeli. Tedy obzvláště dívka jménem Matilda. Matilda měla ráda tu chvíli před zazvoněním budíku. Pomalu se přetočila na záda a koukala do stropu. Budík tikal příšerně nahlas, ale tátu by neprobudilo nic. Matilda se potichoučku vysoukala z postele a zamířila na záchod. Proběhla bosá dlaždičkovanou předsíní a zastavila se u dveří na chodbu. Někdo se tam venku hádal.
1: Pusť mě!
0: Slyšela sousedku.
1: Já už s tebou nebudu ani minutu.
2: Jaruš, prosím tě, pojď dovnitř, Jaruš. Proberem to v klidu.
1: Ne, já nechci, rozumíš? Já potřebuju svobodu, s tebou bych se udusila.
0: Na chodbě zaňafal pes. To byla sousedovic Dina. V tom zazvonil budík.
3: Maty, kde tě mám?
0: Zazýval táta. Matilda se rozběhla a skočila k tátovi do postele.
2: Tady!
0: Zaječela a přistála mu na břiše.
2: Jsi na lopatkách,
0: všímáš si? Přeprala jsem tě, jsem vítěz.
2: No, počkej.
0: Snažil se táta dostat z jejího sevření.
2: Tak, kdo je vítěz? Řekni, kdo?
0: Naléhala Matilda. V tom zapípal mobil.
2: Ty!
0: A už mě nech, zaprosil táta. Matilda ho pustila a táta se okamžitě natáhl po mobilu. Tati? No, co je? Zeptal se roztržitě. Četl SMSku. A jak to vlastně bylo s mámou?
2: Co?
0: Jak to bylo s mámou? Proč už s náma není? Zeptala se Matilda znovu.
2: Teď na to není vhodná chvíle. Jsem v hrozným presu, co pak to nechápeš? Prskal táta.
0: Už zás?
2: Včera jsme se dohodli, že to musíme dodělat už tenhle víkend. Nedá se nic dělat, je na to počasí. Musím jít dneska a zítra točit, vždyť jsem ti to říkal.
0: Matildin táta byl režisér a často musel nečekaně vyrážet ven a točit. Matilda zklamaně odběhla do kuchyně a zapnula rádio.
4: Liška byla toho rána tak nejistá a zmatená. Žádný z pachů, které znala, to nebyl. Nebyl to pták, zajíc, ani ryba. Tak co tedy?
0: Hlas se ztrácel a do toho se motala jakási hudba. Matilda zalila kafe a na stůl položila zabalenou svačinu. Uřízla makovec a dala ho tátovi na talířek. V rádiu se ozvala jiná stanice.
5: Pokud se vám drolí omítka, může to být způsobeno plísní. Nebyl váš dům zasažen povodněmi? Ne, u nás povodně nebyly. Nám se tvoří takové praskliny, většinou pod schody nebo u výtahu.
0: Matilda měla ucho na rádiu a se zájmem poslouchala. Stanice ale opět zmizela v éteru. Pokoušela se ji znovu naladit.
4: Něco leželo u vchodu do nory. Něco velkého a těžkého. Málem to noru zavalilo. Liška byla k smrti vyděšená. Konečně našla škvíru a vyrazila ven. Medvěd. To velké raněné zvíře byl medvěd. Zastavila se. Slyšela, jak stěžka funí.
2: Tak, jsem připravený. Hlásil táta své dcerce. A to jsi mi krásně nachystala, Tildo.
0: Myslíš, že to dneska beze mě teda zvládneš?
6: Jasně, tati, ujišťovala ho Matilda.
2: Kdyby cokoliv, tak zavolej babičce.
6: Jasně, neměj strach.
0: Táta vyzunkl horké kafe, dvakrát si kousl do makovce, popadl připravenou svačinu, dal Matildě pusu a zmizel. Matilda se pohodlně natáhla na kanape a znovu se zaposlouchala.
4: Slyšela jeho funění a najednou ji strach opustil a proti všem pravidlům stočila ocas i samu sebe do klubička hned vedle toho tvora. Leželi bez hnutí vedle sebe. Medvěd a Liška. A venku se sypal sníh.
0: Zřejmě to byl konec. Dohrála hudba
6: a pak se stanice někam zas ztratila. Matilda vypnula rádio. Dostala chuť jít ven. Oblékla se, obula a práskla za sebou dveřmi. Seběhla schody, jako vítr prolítla kolem schránek a byla venku. Čau, ozvalo se od někud. Byla to Mařenka Felcmanová. Čau, kam jdeš? Zeptala se Matilda.
3: Do lesa. Jdeš taky?
6: Tak jo.
3: To byla hrůza včera s tou Anglinou, co?
6: Vzdychla po chvíli Mařenka a obrátila oči v sloup. Vždyť dostala 4. Co bych měla říkat já? Kroutila hlavou Matilda.
3: No právě, 4. Máma mě málem zmlátila.
6: Zmlátila?
3: U ní to není nic neobvyklýho. Ječí, že dostanu vejprásk, že se neposadím, že mě zmlátí, až mě nikdo nepozná a pak vyndá vařečku. Úplně se jí zatmí před očima.
6: Fakt? Žasla Matilda.
3: Tak se koukni.
6: Mařenka si vyhrnula sukni a ukázala červené podlitiny. Matilda neřekla nic. Najednou jí bylo Mařenky strašně líto. Chvíli šly mlčky. Matilda nevěděla, co na to říct.
3: Ale to máš jedno, ne? Zasmála se Mařenka z ničeho nic a rozběhla se. Naštěstí byl tentokrát doma táta.
6: Volala z dálky.
3: A s tím je sranda. Ten se jen chechtal a říkal, že on v mých letech propadal. A pak volal na mámu, ať zmlátí jeho, že si to zaslouží víc. A oba dva se začali chechtat, no a já jsem se chechtala taky a byla to prostě sranda. A pak jsem zmizela ve svým pokoji a bylo to.
6: Dívky konečně dorazily do lesa. Až budu velká, vezmu si skvělýho chlapa. Bude jako táta a nikdy na mě nebude řvát. Bude se pořád jenom chechtat, řekla Mařenka. Já taky, přitakala Matilda a najednou jí Mařenka připadala moc milá. Vždycky jí záviděla mámu, že je tak hezká a tak se usmívá a že si spolu můžou povídat a mít tajemství. A teď najednou nevěděla. Hele, víš, že u nás v baráku jsou takový jako škvíry? Vyhrkla Matilda najednou.
3: Škvíry?
6: Podivila se Mařenka. No.
3: A jaký?
6: Takový zvláštní. Objevili se teprve nedávno. Mohli bychom to prozkoumat. Dá se do nich vlíst, když tam vlezeš. Je tam takovej moc hezký pokojíček, nebo co?
3: Fakt?
6: Mařence se rozšířily oči údivem. No, řekla Matilda a najednou si nebyla jistá, jestli to měla vyzrazovat.
3: Ukážeš mi je?
6: Zeptala se Mařenka a v očích měla očekávání. Tak jo.
3: Hele, ty nemáš mámu, viď?
6: Ptala se po cestě Mařenka.
3: Ne. Seš na tom líp. Já bejt jenom s tátou, tak jsem štěstím bez sebe.
6: Já nevím.
3: A kdo vaří, když nemáte mamku?
6: Zeptala se po delší odmlce Mařenka. Matilda se rozběhla po cestičce nahoru.
3: Tak různě. Někdy chodíme do hospody nebo do fast foodu, odpověděla Matilda vyhýbavě.
6: Jo, tak, protáhla Mařenka trochu závistivě a utíkala za Matildou. Hnali se bez dechu až před vchod do Matildina domu. Vyjeli do 5. patra, vystoupili z výtahu a čekali, až zhasne světlo. Pak vzala Matilda Mařenku za ruku a plížila se podél zdi tam, kde byla včera škvíra. Bojíš se?
3: Trochu.
6: Kde to je? Je to daleko? Ptala se šeptem Mařenka. Blízko, odpověděla Matilda a šátrala rukou po stěně. Byla si jistá, že to bylo tady. Našla to. Tady. Sáhni si tam. Vzala Mařenčinu ruku a dotáhla ji na to místo. Mařenka ucukla.
3: Tady, jak to fouká?
6: Zeptala se. Matilda přikývla.
7: A kdo půjde s Dinou?
6: Ozval se nervózní ženský hlas o patro výš a najednou se všude rozsvítilo.
3: Nic tam není, koukni,
6: ukázala Mařenka na stěnu. Pěkně si kecala. Nekecala, hájila se Matilda a samotnou jí to trochu zaskočilo. Po škvíře ani stopy.
3: Já už stejně musím.
6: Tak jo, odpověděla Matilda netečně. Mařenka nastoupila do výtahu a ještě se zkoumavě podívala na Matildu.
3: Kecala si.
6: Pak odjela.
3: Nekecala,
6: zašeptala Matilda spíš pro sebe. Otočila se, odemkla byt a zmizela uvnitř. Škvíry skutečně existují. Byla si tím jistá. Včera přece v jedné z nich byla.

0: Posloucháte vysílání Rádia Junior s Klárou Novákovou. No a už za malou chvilku se můžete těšit na to, že si budeme povídat o celorepublikové kampani Čti za nároďák. Já doufám, že čtete rádi a určitě nám už teď pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Jak se jmenuje vaše oblíbená knížka a kde rádi čtete? Já už tady mám i svého dětského spolumoderátora. Ahoj Prokope.
1: Ahoj.
0: Jak se máš?
1: Jo, mám se dobře.
0: Čteš rád?
1: Čtu rád.
0: A jak třeba často?
1: No tak poslední dobou je to sporný, protože školy je moc, ale v docela ve volných chvílích, když nějaký mám.
0: Uh-huh. A tvoje nejoblíbenější knížka?
1: Já jsem nad tím přemýšlel a knížka si nejsem jistý, ale série. Mám rád Arilu od Radka Stera, který je starého, jestli znáte, youtuber. Uh-huh. A to je takový, má to strhující děj a je to fantazie, mám rád fantazii.
0: My už za malou chvíli si budeme povídat i se spisovatelem Martinem Vopěnkou, což je zároveň i předseda Svazu českých knihkupců a nakladatelů a taky autor kampaně Čti za nároďák. A hoši si tady přinesli, já už jim rovnou pozdravím, můžeme si tykat. Ahoj, hezký den.
2: Ahoj, já teda bych si nerad přisvojil to autorství. Autor kampaně určitě nejsem, jsem předseda Svazu a Svaz pořádá kampaň, kterou jsme vymysleli nějak tak kolektivně ve svazu.
0: Kolektivně, jasně, o tom si budeme povídat. A když se podíváte i na webovky Rádia Junior, tak uvidíte, že si kluci vzali naprosto fantastický dresy, Čti za nároďák, všechno to jsou jedničky. Tak už se na to těším, až si to čtení rozebereme. A jak to máte vy se čtení? Čtete rádi nebo ne? Třeba vadí vám něco při tom čtení? Nebo klidně se nám svěřte, třeba vymyslíme na to, jak to zařídit, aby vás to čtení bavilo ještě víc. Vyhrát budete moct úžasné ceny. Mám tady Malého prince knížku, máme tady i knížky od Martina Vopěnky a máme tady i dresy a speciální kšiltovky Čti za nároďák. Tak za chvilku se na to vrhneme a vy nám pište radiojunior@rozhlas.cz, jak se jmenuje vaše oblíbená knížka a taky kde rádi třeba čtete. No a po 19. hodině už nám budete moct volat i na bezplatnou telefonní linku 800 199 199.

0: Rádia Junior.
1: Krásný podvečer, všechny srdečně zdravím moderátorka Klára Nováková. Dneska máme linku důvěry a to tak trošku netradiční při pondělku, protože si budeme povídat o čtení. Máme totiž tady Martina Vopěnku. Ahoj Martine.
2: Ahoj.
1: Ty jsi spisovatel, ale taky zastupuješ takovej, jako má to hodně takovej důležitý název, tak nám ho řekni ty sám.
2: No, já prostě zastupuju všechny, co vydávají knížky a co je prodávají, ale oficiálně se to jmenuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů.
1: No a potom tady máme taky Prokopa Křenka, 12-letého mého spolumoderátora, a dneska budeš taky tak napůl trošku host, protože si budeme povídat o čtení a taky o kampani Čti za nároďák. Máte, holky a kluci, šanci totiž stát se součástí čtenářského nároďáku. Stačí jenom jedna stránka denně. Ve vysílání Rádia Junior si o tom právě teďko budeme povídat. Kampaň probíhá napříč celou republikou i ve spolupráci s knihkupectvími, knihovnami a dalšími organizacemi. Role trenéra čtenářské reprezentace se zhostil herec a režisér Jakub Kohák, jako Jakub Knihák. No a budeme si povídat i o tom, jak se můžete teda stát součástí této čtenářské reprezentace. No a možná si dneska uděláme i kvíz, abyste zjistili, jestli jste čtenářské křídlo, golman, Spielmacher, obránce nebo kanonýr. Ale úplně na začátku začneme u toho čtení. Holky a kluci, volejte nám na bezplatnou telefonní linku 800 199 199, a jestli čtete rádi, jakou knížku máte nejradši. No a vyhrát za to budete moct naprosto úžasné ceny. Já se zeptám i Martina Vopěnky, jestli náhodou můžeme vyhrát i nějakou tvoji knížku, protože ty jsi z těch knížek sem přines opravdu hodně. Ukaž nám, co tady máš jako spisovatel.
2: No, já bych spíš si město rád dal tady Prokopovi, protože to je pro jeho věkovku a ty ostatní jsou teda k dispozici, což jsou knížky pro první čtení, to je Sofinka záhadné zvířátko, Sofinka první bolest a Sofinka a paměť stromu. Pro koumáky, Na co nemůžeš sáhnout, Encyklopedie abstraktních pojmů pro děti, tak to bych tak viděl, tak 7 až 9 let, a biblické příběhy pro nevěřící děti, ty si možná víc čtou dospělí, aby věděli, jak vám pak tyhle ty příběhy vysvětlit.
1: Áďo, zajímalo by tě, co je toto tajemné zvířátko, o kterém je zmínka v knížce o Sofince, zajímalo by tě to?
3: Jo.
1: Protože Áďa má zvířátka rád. Tak je to pejsek třeba, nebo je to nějaký právě úplně speciální jako zvíře, který vůbec neexistuje?
2: No, představte si, že Sofinka jde poprvé do zoologické zahrady, vidí všechno to, co tam tak bývá, sloni, žirafy, opice, a pak je tam jeden výběh, kde je napsáno, když nejsem ve výběhu, odpočívám nebo spím. Mm-hmm. A všechny děti by rádi věděli, co je to za zvířátko, ale ono se prostě neukáže. Mm-hmm. A tak večer děti pak si představují, co by to mohlo být, a pak žadoní u rodičů, jestli by mohli jít do zoo znova, a zvířátko se zase neukáže, takže je to opravdu velká záhada.
4: Je v té encyklopedii, na co nemůžeš sáhnout? Je to abstraktní zvířátko?
2: No, to je dobrá otázka. Nakonec se zhmotní a zklame vlastně všechny představy, co si mezi tím děti vysnili, protože si vysnili téměř bájné zvířátko. Nakonec je to takový trošku vypelichaný králíček a Sofinka si k němu teprve musí najít cestu, ale pak si uvědomí, že vlastně, ať je to jakékoliv zvířátko, že ho má mít ráda, že na tom tak nezáleží, že nesplnilo její představy.
1: Mm-hmm. Martine, ty jsi spisovatel. Věděl jsi už od malička, že chceš psát knížky, bavilo tě čtení, nebo jsi k tomu došel až v průběhu života?
2: No, já jsem to věděl, no, protože už v 6 letech, když jsem ještě neuměl psát, tak jsem dostal takový pravítko s písmenkama a s pomocí toho pravítka jsem napsal už první povídku. Takže jsem to měl nějak zakódovaný ve svém životním příběhu.
1: A o čem byla ta první povídka?
2: To bylo takový spíš, že mě něco četli rodiče, já jsem to tak trošku napodoboval, jako v 6 letech zase nevymyslíte nějakou originální story.
1: Prokope, taky jsi četl někdy, nebo psal už takhle jako malej nějaký příběh?
4: No tak, já jsem měl rozhodně spoustu pokusů, vždycky jsem si našel nějaký deníček, který ještě není popsaný, a tam jsem prostě hezky psacím písmem prvňáčkovským jsem napsal nějakou povídku a pak o půl roku později jsem si řekl, ne, to je blbost, zaškrtal jsem to a nějakou část jsem nechal a pokračoval jsem na ní a takhle jsem to hrozně, měl jsem jako pak fakt spoustu plných deníčků, ale byly všechny poškrtaný.
1: Mm-hmm. Ono to asi taky je docela náročný třeba něco napsat, že jo? Nebo je to jednoduchý, nebo je to pro tebe možná je to jednoduchý,
2: tak
1: že
2: je to, já myslím, že to tak vždycky je, no tak já když se budu dívat na někoho, kdo řídí letadlo, tak mě to bude připadat náročný a jemu třeba ne, takže je to moje profese, můj život, čili je to především pro mě krásný, je to úžasná příležitost dostat se do úplně jiného světa, takže já mám vlastně jeden svět, ve kterém žiju a druhý svět, ve kterém se ocitám, když píšu, za což jsem každý den neskonale vděčný.
1: Je pravda, že díky knížkám se do těchto jiných světů můžeme takhle krásně přenést. Ať už tu knížku píšeme, nebo ať už tu knížku čteme. Kde vy čtete rádi? Na jakých místech vás to nejvíc baví?
2: No já teda čtu většinou až tak v 10 večer, když všechno utichne, tak mám konečně čas pro sebe. Je to většinou v mojí pracovně, kde zároveň i píšu. A mám tam velkou knihovnu a myslím si, že je dobré mít velkou knihovnu, protože ty knížky nějak vyzařují něco, dokonce i když je nečtete. Mm-hmm. A potom prostě nějaká mě vyzve k tomu, že zrovna tuhle bych lidi dneska nahlídl a třeba mě chytne, třeba ne. Třeba si přečtu jenom dvě stránky. My v naší kampani říkáme, že i jedna stránka stačí, ale je to různý. Prostě někdy se začtu a někdy prostě mě stačí opravdu jenom ta jedna stránka.
1: Mluvíš o vaší kampani. Jestli nás sledujete právě teď na webkamerách anebo v rámci rozhovoru na YouTube kanálu, tak si můžete všimnout, že Martin má kolem krku šálu. Tam je napsáno Čti za nároďák.
2: Je to tak, doufám, že to nedržím obráceně. Je to Čti za nároďák šála.
1: A stejně tak i dres.
4: A
1: kšiltovky tady máme taky, Čti za nároďák. A kdyby se tady Prokop otočil ze zadu, tak tam uvidíme, že Prokop, stejně jako všichni, kdo dostanou tadyhle ten dres, je jednička, když přečte alespoň jednu stránku denně. Holky a kluci, jak jste na tom vy? Přečtete? Jste schopný aspoň přečíst jednu stránku denně, abyste se nominovali do reprezentace?
2: Ale pozor, sociální sítě se nepočítají, jasně. Počítají se knížky.
1: Musí to být takováhle nějaká knížka, kterou tady dneska můžete vyhrát. Tak nám volejte 800 199 199 a nás zajímá, jakou knížku máte rádi, no a kde rádi čtete, jestli vás to baví, fakt nás to hodně zajímá, takže neváhejte, volejte a můžete za to vyhrát tolik věcí. Máme tady spoustu knih, taky ty kšiltovky, samolepky, záložky do knížky a více už za chvilku se dozvíte o kampani Čti za nároďák, protože si o tom budeme povídat dál. 800 199 199 je naše bezplatná telefonní linka anebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior. Dneska máme linku důvěry, ve které si povídáme o čtení. A teď jsem se mrkla a už tady mám dva telefonáty, tak to jsem zvědavá. Na co se budete chtít našeho dnešního hosta zeptat? Máme tady Martina Vopěnku, spisovatele, ale taky zároveň předsedu Svazu českých knihkupců a nakladatelů a taky jednoho z autorů kampaně Čti za nároďák, o které si tady právě dneska vyprávíme, a proto tady kluci přišli v takových nádherných dresech. Ale kdo pak se nám dovolal do klubu? Tady je Klárka, ahoj.
1: Dobrý den, tady je Bětka.
0: Ahoj Bětko, kolik je ti let?
1: No mě jakoby 10-11, já budu mít narozky v červenci, takže jako...
0: Jasně, už se to blíží. A odkud voláš, z kterého města nebo vesničky?
1: No, z Plzně.
0: No a jak ty to máš se čtením? Čteš ráda, baví tě to?
1: Mě to baví, ale teď mám takový období, kdy moc nevím, co číst, a hodně jsem se vrhla na háčkování. A já to mám spíš tak, že jako jeden den přečtu třeba dvě knížky prostě na posezení a druhý den si k tomu sednu, přečtu 10 stránek, pak to zavřu a doháčkovat, protože mě to nebaví.
0: Ale i tak, to zní jako pěkně, že čteš hodně.
2: No pozor, je to minimálně 1 stránka denně, takže
0: jedna
2: to se
0: stránka,
2: počítá.
0: Takže ty už jsi se do kampaně Čti za nároďák nominovala. Už jsi v českém národním týmu čtecím. Říkám to správně, Martine?
3: Je to tak a určitě to taky neberte, takže skutečně ta pravidelnost je nutná. Takže když někdo přečte po týdnu celou knížku, tak nemusí číst každý den 1 stránku. Celá ta kampaně je o tom, že máte číst s radostí a s potěšením, takže neměli byste se cítit svázáni tím, že už prostě jste přečetli 3/4 stránky a už se vám strašně nechce, ale ještě dočtete tu celou stránku.
0: Posledních nějakých 5 řádek, aspoň to jako dorazit tu jednu stránku, ale je fakt, že když někdo pak přečte třeba celou knížku, tak když si to rozpočítá, tak to vyjde dobře, jako v pohodě.
2: Já jsem teď poslední dobou zjistil, že se mi občas stává, že čtu a pak se přistínu, že přemýšlím na něčím úplně jiným. Že člověk se na to opravdu musí soustředit. A pak se mi, jakože třeba přečtu opravdu třeba 3 odstavce dozadu, protože jinak vůbec nevím, co se tam stalo.
0: Mm-hmm. Soustředíš se, děti, dobře se soustředit na to čtení, protože v dnešní době všichni jsou na sociálních sítích, jenom tak prostě blikáme ty titulky, něco si tam trošku přečtem, ale opravdu vzít si knížku, sednout si někam do klidu a v klidu si přečíst třeba celou kapitolu, jde ti to dobře, a nebo taky přemýšlíš nad něčím jiným a hlavou se ti honí jiné myšlenky?
1: No jako já čtu třeba ve škole, protože mě tam prostě nebaví hodina, takže se tam prostě čtu knížku.
0: Pod lavicí, jo? Že máš pod lavicí knížku a tam si čteš?
1: Ne, pod lavicí, já jsem si domluvila s paní učitelkou, že můžu, takže v pohodě. A ta paní učitelka není nadšená, když si udělám celou stránku napřed, abych si mohla celou hodinu číst, takže to musím nějakou knížkou zakrýt. No takže přitom se úplně nedá soustředit, když musím jít k tabuli, a pak se prostě doma sednu. Čtu si a je to.
0: Tak to zní, že jsi opravdu jako velká čtenářka.
3: No taky chválím teda paní učitelku, že je takhle tolerantní, když prostě to takhle stíháš v té škole, že ti to umožní.
0: To se mi taky líbí, že nadané děti kolikrát se potom třeba nudí, a když paní učitelka to takhle vykompenzuje, že když už máš všechno hotové, tak si prostě jenom rychle něco přečíst, na co máš chuť, tak to je skvělý. Vzpomeneš si na nějakou svoji oblíbenou knížku, která tě nadchla?
1: No já jsem poslouchala audioknihu 1. díl Percy Jacksona a víceméně jsem se zamilovala, takže jsem dočetla sérii a teď čtu ve škole ten 1. díl, co jsem předtím jakoby poslouchala, ale hodně ráda mám Erin Hunterovou, která napsala Kočičí válečníky, a do těch jsem se úplně zamilovala.
0: No a to mě taky přijde zajímavé, že zrovna ty říkáš, že nevíš, co číst.
3: Je to samozřejmě důležitá věc, protože si myslím, že je důležité dávat nějaký vodítko a že to celkově chybí. Právě ta dobrá doporučení, co číst.
0: Martine, co ty bys doporučil? Co má vlastně člověk dělat, když vlastně rád by si něco přečet, ale úplně netuší, kam sáhnout?
3: No já na to úplně návod nemám, tak měli jsou tam rodiče, jsou tam učitelé a já taky nejsem s tou nejmladší generací už pořád, abych přesně věděl, co dneska je baví. Já umím pro ně psát a když píšu pro ten věk, tak se naladím na myšlení toho dítěte v tom věku a prožívám jakoby jeho očima ten svůj příběh. Takže věřím, že pak pro něj bude zajímavý. Ale neumím mu pak doporučit už z té široké škály nabídky, co tady dneska máme.
2: Mm-hmm. Za mě řešení všeho je knihovna. Jakmile člověk buď chce něco číst, anebo dočte knížku, tak stačí prostě dojít do knihovny a už protože jenom zeptat se těch lidí, co tam jsou a jako dobrý den, baví mě tohle a tohle, nemáte něco? A nebo se třeba podívat, co napsal ten autor té knížky, která se mi líbila a teď jsem jí dočet a najít si nějakou další od něho.
0: Mm-hmm, přesně tak, takže takhle se člověk může postupně dopídit nebo se zeptat i kamarádů, kamarádek, co rádi čtou. Máš třeba ve třídě někoho, s kým to takhle řeší, že si třeba doporučujete svoje oblíbené knížky?
1: No jako oni, moji spolužáci, většina není úplně čtecí typy, většina jsou hlavně třeba na komiksy, takže já v tom jedu jakoby sama. A s knihovnou mám ten problém, že už jsem přečetla víceméně všechny knížky v knihovně, které by mě měly zajímat, nebo jako to. A tím pádem bych musela jezdit do městské knihovny a tam se mi nechce jezdit.
0: No ale to taky vím, že snad někdy jde udělat i nějakou meziknihovní výpůjčku, že ty paní knihovnice někdy jsou schopné vlastně poslat knihu z jedné knihovny do druhé.
2: To je pravda. Já ty si teda nejsem jistá, jak to funguje u ostatních knihoven, ale vím, že u městských určitě, že? Dá se to rezervovat a dá se to i jako vrátit na jiný pobočce a vlastně, že je to opravdu dobrá síť a dobře vymyšlená.
3: A mě zase napadá, že když teda ty seš tam nejseš štělejší, tak vlastně ty budeš těm ostatním říkat, co by si tak mohli přečíst, čili ať chodí spíš spolužáci za tebou.
0: To je pravda, mohla bys založit třeba i nějaký knižní klub, že jo, jsou takové různé čtecí kluby, kde se třeba lidi sejdou a teď na týden si dají nějakou, nebo na měsíc třeba, že si dají za úkol něco přečíst a pak si o tom povídají. To by se ti líbilo mít takovýhle čtecí klub, založit ho třeba? Umíš si představit, že bys řekla kámoškám, kamarádům a že byste něco takového spolu udělali?
1: No, to mě by se třeba líbilo, jenže tam zase je ten problém, že ostatní mají nejradši jako komiksy a nějaký třeba věci podle filmů a potom třeba mají takový pomalý čtecí tempo na mě, takže než oni by přečetli jednu knížku a mohli mi říct, jestli se jim líbila nebo ne, tak já bych jich přečetla 15 a bylo by to takový jako nevyrovnaný a takový zvláštní.
2: Ale tak komiksy jsou taky knížky, takže když bys pak založila ten čtenářský klub, tak se můžete domluvit na jedné knížce a někomu to možná bude trošku proti srsti a pak třeba zjistí, že se mu to taky líbí.
0: Nebo to střídat. Jedna knížka, jeden komiks.
3: No, ono to spíš vypadá, že ona by utáhla víc těch čtenářských klubů, takže v každý třídě jeden a ty budeš takový ten lídr, který to všechno dává dohromady.
0: Takový ten styčný důstojník pro celou školu, hele, to úplně tě vidím, ty bys to zvládla. Bylo by to pěkný. Tak zkus to se třeba zeptat se paní učitelky a něco spolu můžete vymyslet. My jsme moc rádi za všechny tvoje připomínky. A ještě by mě zajímala jedna věc. Chtěla bys být i ty třeba spisovatelkou?
1: Jako upřímně řečeno, já aktuálně píšu knížku a chci ji vydat. A už od strašně malého věku, tak já jsem milovala povídky. Protože moje skvělá maminka mi četla, když jsem byla malá. A já se do toho zamilovala, do prostě knížky klasických českých pohádek. A chtěla jsem vytvořit taky nějakou pohádku, kde jsem začala psát povídky. A ku podivu se všem líbily. A začala jsem se v tom zlepšovat a teď chci psát knížku. Jenže já mám ten problém, že spíš zvládnu napsat hezkou krátkou povídku než hezkou velkou knížku. Takže se to snažím vyřešit tím, že napíšu hezkou velkou knížku povídek.
3: Ale to já jsem v tvým věku taky psal zatím jenom povídky, protože na velkou knížku přece jenom musíš mít mnohem víc zkušeností, už to jde o to si rozvrhnout celý ten děj a taky musíš mít co říct, takže s tím se vůbec netrap, jako klidně začni povídkama.
0: Martine, co bys takhle doporučil začínající autorce, která teď je úplně v těch prvopočátcích?
3: No hlavně se nedá to odradit, protože já když se podívám na tu svoji cestu, tak vlastně on tomu nikdo moc jako nefandil, že já budu ten spisovatel. Ono se to vždycky tak hodí se tím pochlubit někde při srazu rodičů, ale není to perspektivní obživa, čili vás odrazují. Mě tatínek poslal na matematiku, fyziku, čili jsem vystudoval něco úplně jiného, ale toho jsem hned nechal. Prostě bylo v mém životě spoustu chvil, kdy každý by to třeba zabalil, kdyby nevěděl, prostě neměl v sobě pevně daný, že chce být tím spisovatelem.
2: No ale když už jsme u toho psaní, tak já se tě, Martine, zeptám, co já jsem tak slyšel, tak si myslím, že jsou jakože dva typy autorů. Jeden je, že si všechno navrhnou dopředu a mají prostě přesnou linku, mají ke všem postavám vymyšlený od jejich narození až doteď a mají jako budoucnost. A ten druhý je, že mají vlastně asi hlavní zápletku a prostě nabalujou ten příběh na to.
3: No je to, já to psaní beru jako cestu za obzor, čili opravdu já nemůžu dohlídnout za ten obzor a může se stát, že když dojdu na ten obzor, tak zjistím, že za obzorem je něco jiného, než jsem si myslel původně. Čili opravdu nemám celý plán, tuším, co by se třeba na konci mělo stát, ale jinak vlastně to tvoření pro mě začíná, když sednu za ten stůl a píšu rukou, já se nenechám vyrušovat počítačem a v té chvíli se vydávám vlastně já sám na tu cestu za ten obzor. Vím, kam chci jít, ale nechám se rád překvapit, protože během toho tvůrčího procesu mě může napadnout něco úplně novýho.
0: Takže víš, jak se bude jmenovat hlavní postava, nějaké základní vedlejší postavy, něco třeba kam se jde, ale potom to ostatní prostě přijde.
3: No ono dokonce to jméno, to se dá dát v podstatě dodatečně. Jako je zajímavý, že jména jako by měly nějakou energii. Já jsem teď ten román, co vyjde na podzim, začal psát s nějakým jménem a pořád mě to jako nesedělo. A pak tam zapadlo jméno Dorian. Jmenuje se Dorian se vrací do budoucnosti. Je to román z budoucnosti. A s tím Dorianem se mě to pak už psalo skvěle.
0: Takže i tohle může pomoct. Člověk si vezme dobré jméno a pak se to napíše ta knížka tak, v podstatě sama.
3: Kdyby to byl Pavel, by mě to asi tu energii tam neneslo v tom příběhu.
2: A je to jako jenom u téhle knížky? Nebo máš spíš radši nevšední jména?
3: Nedá se říct nevšední, ale většinou ta jména jsou skutečně důležitá. Jakože nesou, nemusí to být nevšední jméno, ale musí nějakým způsobem sedět do toho příběhu. Pak jsou horší jsou jména vedlejších postav, protože tam už opravdu v jednom románu jich mám snad 60 a to už prostě je spíš jako otrava. To už není ta tvůrčí činnost jako pojmenovat všech 60 vedlejších postav.
0: To už si člověk vzpomíná na sestřenici z pátého kolena, jak se jmenovala. Pojmenováváš takhle třeba ty postavy podle svých známých?
3: No nepojmenovávám, ale za to si leckoho, koho potkám, koho jsem potkal, dosadím jako předlohu pro tu postavu. To je jako malíř, když si veme prostě předlohu pro obraz, i když maluje něco úplně jiného, tak má tam třeba sousedku jako model. Tak mě tam jako vklouznou charaktery různých lidí a představuju si je v té postavě.
0: Takže třeba možná jednou v nějaké knížce budeme i tady my tři, co tady dneska sedíme.
3: To se určitě může snadno stát.
0: A se tomu Martinovi bude hodit.
2: Já už, no vlastně ne, ale takže reflektuješ postavy z reálného života občas v těch knížkách.
3: No to, co píšu vlastně, jejich životy neovlivňují životy těch mých postav, ale za to dialogy třeba ty postavy, to jak mluví, tak slyším, jako by to říkal třeba ten člověk, který ho mám jako předlohu pro tu postavu. Protože to je hrozně důležité, aby každý mluvil autenticky vzhledem k sobě, aby nemluvili všichni stejně, aby vždycky ta jeho řeč byla nějakým způsobem specifická.
0: Říká Martin Vopěnka, náš dnešní host v Lince důvěry Rádia Junior. Já se ještě zeptám, máš taky nějaký dotaz na pana spisovatele, nebo už je to všechno?
1: No, já bych se chtěla zeptat na jeho oblíbenou knížku, pak oblíbenou knížku jako pro děti a pak oblíbenou knížku, kterou on sám napsal.
3: No tak děkuju za zajímavý dotaz. Já jsem začínal s Rychlými šípy, když jsem byl dítě, protože tenkrát ani tak zas velký výběr nebyl, jako je dneska. Ale pro mě prostě moje dětství bylo s Foglarovkama, to zná Rychlé šípy, Záhada hlavolomu, Stínadla se bouří a podobně. Z těch dospělých já čtu takový docela náročný knížky. Já mám rád jednoho německého spisovatele Hermana Hesse, který píše nádherným jazykem. Já ani nečtu ty jeho knížky kvůli tomu obsahu, ale že si tak jako číst ten jeho jazyk je pro mě jako nalokace vody z nejčistšího pramene. No a co se týče mých příběhů, tak asi nejradši mám příběh Nová planeta, to je doporučeno tak od 15 let, je to takový, říká se tomu crossover, že to je pro všechny generace, teda kromě těch dětí a je to veliký příběh z budoucnosti asi za 800 let, ale zároveň inspirovaný něčím, co se stalo už strašně dávno.
2: A to je ten román, který vyjde v listopadu?
3: Ne, ten ho možná vystřídá jako nejoblíbenější, ta Nová planeta vyšla asi v roce 2016, myslím, a má 700 stran a teď ten, co vyjde v listopadu, má 500 stran a je to pro mě podobně důležitý příběh jako ta Nová planeta.
0: A slečna na telefonu chtěla taky něco říct, ještě nám připomeň svoje jméno.
1: Bětka.
0: Tak povídej, Bětko.
1: No, tak Nová planeta by se mi asi líbila, protože já čtu upřímně knížky z budoucnosti a nikdy tam není specifikováno, jaký je to rok, ale mluvilo se tam o 4. světové válce, takže soudím, že to bude hodně později.
3: To bude až za 800 let, ale prosím tě, ta Nová planeta, kdyby to byl film, tak tam bude mít jako to upozornění od těch 15, možná až od 18 let plus, jo? Čili určitě ještě pro tebe to zatím není. Já bych ti doporučil teda Spící město, které není sice z daleké budoucnosti, ale stane se tam něco, co ten svět úplně změní.
2: No a nebo jestli teda nevadí, že odskočím od tvých knížek, ale rozhodně, když je člověk v té fázi, že nemá co číst, tak přejít právě k těm Foglarovkám rozhodně není špatná volba. Ty podle mě člověka chytí jako kdykoliv stačí vybrat správnou, protože jich je taky spousta a z mé zkušenosti asi doporučuji Záhadu Hlavolamu anebo komiksy.
0: Tak Bětko, vidíš, tady Prokop má rád komiksy taky. Ale kdo ví, třeba tady jednou uděláme nějaký knižní klub na Rádiu Junior a budeme si tady vyměňovat tipy, což ostatně můžeme dělat i dneska. Holky a kluci, volejte nám na bezplatnou telefonní linku 800 199 199, nebo pište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz.

0: Tak to byla Miro Jaroš a jeho písnička Radšej knihu, kterou jsme tam právě teď poslouchali v lince důvěry Rádia Junior. A já mám obrovskou radost, protože nám na náš e-mail radiojunior@rozhlas.cz přišla spousta tipů na vaše oblíbené čtení. A taky nám sem voláte. Tady je Klárka, kdo pak se nám dovolal. Ahoj.
1: Ahoj, tady je Jolanka.
0: Ahoj Johanko, řekni nám, kolik je ti let a odkud voláš?
1: Je mi 12 a jsem v Liberce.
0: No a jak ty to máš se čtením? Čteš ráda?
1: Čtu ráda, ale mám takový období, kdy tak trošku moc nečtu, ale jinak jako malá jsem četla hrozně ráda, ale i tak čtu ráda.
0: No a čím to je, že teď zrovna nečteš?
2: Všichni teď mají takový období, že zrovna nečtu.
0: Zrovna nečtu.
2: Zrovna, když začíná kampaň.
1: Možná je to tím, že pořád poslouchám audioknihy.
0: Aha, takže čteš vlastně ušima, by se tak dalo říct.
1: No, ale vlastně jakoby já hodně jezdím tramvají, jelikož já prostě bydlím daleko od školy, takže to mám 20 minut tramvají. A já často čtu v té tramvaji, ale teď jsem začala jezdit na kole a tak, takže i to je tím.
0: No tak to mě úplně připomnělo, že na stránkách Čti za nároďák si můžete udělat takový speciální kvíz, ve kterém zjistíte, co jste, kam by vás vlastně trenér Jakub Knihák měl dát v rámci reprezentačního týmu. A ty mě tak zníš jako křídlo, protože křídlo čte úplně kdekoliv, vytáhne knížku, ať už je v metru, v tramvaji, někde čeká na zastávce, tak to je křídlo. Prokop Křenek zjistil, že, co jsi zjistil?
3: Já jsem zjistil, že jsem kanonýr.
0: A proč?
3: No, to jsem nezjistil.
0: Hodině. Kanonýři, ty myslím, čtou jako hodně. Pak jsou třeba golmani. Ty zase si rádi sednou do nějakého křesla, potřebují mít takovou svoji svatyni, takovou jako branku kolem sebe a tam si číst v klidu, jo, ne žádný přebíhání od někud někam. Tak jak čteš ty? Ty si teda to křídlo asi, vi?
2: No já mám takový varování, já jsem pochopil z toho, že ona čte jako v silničním provozu, jo. Že má sluchátka na uších a jede na kole do školy, což znamená, že nebude slyšet troubení ostatních a mohla by se ztratit v tom provozu, jak se zaposlouchá do té knihy.
0: Fakt, Johanko, ty jedeš na kole do školy a přitom posloucháš knížku, audioknihu?
1: No, já do školy nejezdím, jakož u nás prostě ředitelka nám nedovolí stojany, takže to jezdím tramvají, ale jinak to neposlouchám. Jakoby poslouchala jsem, ale už nejezdím se sluchátkama.
0: Jasně, takže to je bezpečnější.
2: Tak to jsem si oddechl, ano.
3: Už jsi někdy četla na kole?
1: Ne, to jsem nečetla.
0: Ale
1: já taky většinou čtu trošku větší knihy, takže ono by to ani moc nešlo.
0: Na rotopedu by se možná dalo číst, když člověk jen tak jako...
3: Ale to je dobrý nápad, no, to by šlo jako zkombinovat s kampaní a se sebevzděláváním a zároveň jako... Mm-hmm. Cvičení.
0: A to i je, protože když byla tisková konference ke spuštění kampaně Čti za nároďák, tak tam opravdu byl rotoped a mohli si to všichni vyzkoušet, sednout si na rotoped a přitom číst knížku.
2: Já myslím, že pro podnikavce je to dobrý tip, jako montovat držáky na knihy k rotopedům, to bude teď budoucnost, protože všichni budou číst.
0: Přesně tak, protože kampaň Čti za nároďák už nám krásně běží, potom se ještě rozběhne další část kampaně, která bude přímo pro děti, tak na to se můžete těšit a určitě si o tom ještě ve vysílání Rádia Junior budeme hodně povídat. Johanko, je ale něco, na co by se chtěla zeptat?
1: Já bych se chtěla zeptat, jaká byla v kolika letech jste přečetl vaši první knížku?
2: No tak to byl, jakmile jsem se naučil číst a byl to Ferda Mravenec.
0: Mhm. Takže Ferda Mravenec.
2: Takže v 7 letech, řekněme.
0: Mm-hmm. Já si pamatuju, že já jsem snad první svoji knížku přečetla Heidi, děvčátko z hor. Což bylo o holčičce, která je bez rodičů, žije, je sama a vezmou ji k nějaké holčičce do šlechtické rodiny, která bohužel nemůže chodit a jmenuje se ta holčička Klára a je na vozíčku. No a ta Heidi vlastně jako rozesmívala, no a nakonec to dobře dopadlo a Klárka začala taky chodit, takže to je taková moje nějaká první knížka, kterou si pamatuju opravdu z nějaké druhé třídy, co jsem četla.
3: Třeba já si nejsem jistý, co jsem četla jako první, ale myslím si, že to byly knížky formátu ani ne A5 a mělo to prostě 6 nebo 7 tlustších stránek a jakože kartonových, až si to otočilo a tam bylo něco jako mraveneček šel někam, druhá stránka tam potkal a...
2: Jo, ty myslíš Leporello, jasně.
3: Určitě, jo, přesně, nějaký Leporello jsem četl.
0: No přesně takhle čte teďko Adámek, který chodí do první třídy, tak ten má taky nejradši knížky, kde je na celé stránce obrázek a potom k tomu nějaké dva řádky a tady na tom začínáme teď my.
2: No představte si, to byste nevěřili, to zase jako já vím z praxe toho nakladatele, že dneska se téměř nedá vyrobit Leporello. Mm-hmm. To byla ruční práce, kterou tady už nikdo nedělá. Nejblíž se dají vyrábět v Itálii nebo pak někde v Ázii a vyjde to strašně draze, takže vlastně mizí Leporella. Dají se dělat takový skládačky na různých umělohmotných věcech, ale to klasický papírový Leporello, kde jsou ty obrácený, takový ty tlustý kartonový desky opravdu, dneska se velice těžko vyrábí.
0: Mm-hmm. Co dál bys nám takhle z té kuchyně nakladatelské mohl prozradit?
2: No to tam by to asi bylo hodně, ale teď mi nenapadá, co by vás mohlo zajímat.
0: Co teď chočtou rádi děti?
2: Ne, tohle to, jako ta kampaně je taková, že nebudem dávat asi konkrétní doporučení a taky lidi se na mě právě takhle obrací, že jsem předseda svazu, tak já teď mám vědět, co se zrovna čte, mám přesně vědět, z čeho se nejvíc prodává. No kdybych to přesně věděl, tak budu nejbohatší ze všech nakladatelů, protože samozřejmě budu vydávat ty knížky, které se nejvíc prodávají, ale nikdo tu křišťálovou kouli nemáme a každý rok se to trošku mění. Myslím si, že skutečně smyslem té kampaně je číst pro radost, to znamená to, co vás baví, ale zároveň je dobrý, když je tam někde někdo moudrý, kdo vám řekne, která knížka má nějakou zároveň hodnotu.
3: Ale to je podle mě stejně hrozně subjektivní, jakože podle mě nemůže člověk říct, že teď prostě se nejvíc čte tohle, teď tohle.
0: Protože... Já vím, že třeba teď hodně letí takové ty mangy, že jo, japonské komiksy a tak dál. Ale jako, co má ráda Johanka? Johanko, co teď máš nejradši a co ráda čteš?
4: Tak já ráda čtu jakože takový, mám ráda trošku fantasy, ale čtu jako takový jako mix, že jo. Ale většinou jako, no třeba jako můj věk.
0: Pro tvůj věk. A to je kolik let?
4: To je 12.
2: Já musím říct, že jako spisovatel...
4: Ale čtu je pro starší.
2: Já vlastně jako spisovatel se taky neohlížím na to, co se zrovna čte, protože to se opravdu každý rok mění, ale je důležitý, abych sdělil to, co chci sdělit a ono si to svoje čtenáře najde a zároveň, když se neohlížím na to, co se čte zrovna teď, tak to třeba bude bavit děti i za 20-30 let, což třeba je případ i toho Spícího města, který vyšlo 2010. A dneska, když se s tím světem stalo tolik vážných věcí, od té doby tak je možná ještě aktuálnější, než bylo, když jsem ho napsal.
0: Prozradíš nám, co se v tom Spícím městě stalo? Aspoň trošinku?
2: No tam se stalo to, že se 4 sourozenci probudili ráno a rodiče spí a je to sobota, tak ještě na tom není nic divného, ale když se potom neprobudí ani v poledne, tak už jdou ven zjistit, co se to stalo, no a zjistí, že usnuli všichni, kdo mají kdo potomka na celém světě nějakým záhadným spánkem.
3: Takže není náhodou možný, že už to byla buď nějaká velká pohádka nebo rozhlasová hra na Radio Junior. Já jsem tohle někdy slyšel.
2: Byla tam adaptace na Radio Junior.
0: Aha, ano. No tak to si asi slyšel u nás tím pádem. A to znamená, že všichni rodiče usnuli.
2: A teď ty děti vlastně nejdřív se bojí o rodiče a pak zjistí, že ten svět se tak změnil. Zůstali teda tam dospělí, kteří nemají děti. Z nich některý teda děti nesnášejí, jak to tak známe, jak jsou takový nerudný, ty, co nemají ty děti. Jsou tam ale taky studenti, kteří zase chtějí pomáhat těm dětem. No zkrátka je to potom docela vážný boj o přežití těch sourozenců.
0: A to je od kolika let Spící město?
2: No je to tak od 10 let a ten věk se pořád snižuje. Já jsem si myslel, když jsem to psal, že je to třeba od 12, ale vy jste dneska prostě všichni taky jako informovaný o všem, co se děje, že se to a klidně už to dneska čtou děti v 10 letech.
3: No a když jsme u toho věku, tak ono podle mě je docela, věková hranice je podle mě docela někdy za mě až zbytečná, protože vlastně člověka může bavit něco, co je třeba o 3 roky starší. Já jsem teďko nedávno čet toho Dana Browna, ten nový román. Já si nejsem jistý, od kolika je, ale myslím si, že taky ještě odhaduju 14-15 a taky jsem očet. Je mi 12, ale taky mě to bavilo. Jakože myslím si, že jsem chápal spoustu věcí z toho, i přesto, že to vlastně 3 roky doporučení až o 3 roky starší.
2: A zároveň i ty nejjednodušší věci, když mají nějakou hloubku, tak jsou vlastně zajímavý i pro dospělí, když jsou třeba pro malý věk. Já když jsem četl dětem Kvaka až Bluňka, když jim bylo třeba 4-5 let, tak zároveň mě to bavilo, protože je to krásně napsané.
0: To jsem četla Adamkovi taky mě to baví a vlastně si to užívám, že si teď můžu číst dětské knížky znova, protože já jsem pořád duší dítě, tak viď, Áďo, my si to společně užíváme vždycky to čtení před spaním. A uvidíme, třeba už příští rok si Áďa bude číst sám jako druháček. Johanko, máš ještě něco, nebo je to všechno?
4: Já bych se ještě chtěla zeptat, jaká byla vaše největší kniha, kterou jste přečetl?
2: No tak to byla kniha, která se myslím na počet stran, jmenuje se Souostroví gulag a je o tom, co se dělo v Sovětském svazu, když tam tehdy ty komunisti vlastně obrovské množství lidí zavírali do koncentračních táborů a různě tam trápili, mučili a zabíjeli. Takže je to děsivá knížka, která popisuje zlo, ale někdy o tom je dobrý si přečíst, protože potom člověk líp rozumí světu.
0: A to mělo tak kolik stran? To je asi i několik knížek.
2: To právě, to několik dílů dohromady, to bude třeba 1500 stran.
3: Tak to už asi bude mít nějakou věkovou hranici, že? Protože osmileté dítě asi úplně nepochopí.
2: Tak ono, ta hranice se najde sama, že osmileté dítě by ani vlastně skutečně se nezačetlo, protože je to prostě úplně jiný druh literatury, který je opravdu spíš pro otrlejší dospělé.
0: Prokope, a tvoje největší knížka, nejtěžší, nejširší?
3: No tak, jako knížka samotná, jakože jedna knížka, tak to bude asi ten Dan Brown. To mělo asi 650, ale když už jsme taky zavítali k těm sériím, tak to bude asi ta Arila, která má 5 dílů, každý asi 300 stránek, takže taky takových 1500.
0: Tak moc děkujeme. Johanko, je to všechno? Tak my ti posíláme písničku, měj se moc krásně, ahoj.
4: Jo, ahoj.

0: Posloucháte Klub Rádia Junior, kde si povídáme o kampani Čti za nároďák. Ještě chvilku můžete volat na 800 199 199 anebo psát na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Svoje tipy na čtení a jak vlastně čtete, a píše nám tady třeba maminka Veronika, hezký den, jsem tady maminka, ale Rádio Junior poslouchám, i když jedu autem a děti u sebe nemám. Moc se mi líbí přemýšlet o tom, jakou knížku mám nejraději. No a ano, je to už několik let Malý princ. Tak to je jedna z maminek. Pak nám píše třeba Emilka. Moje oblíbená knížka je Vánoční kocourek od Marty Knauerové, ale tu teď čtu. Moje úplně nejoblíbenější knížka je Mimi a Líza a Mimi a Líza podzim. Někdy se u ní rozpláču, je to moc hezká knížka, takže moc doporučuji. Nejradši čtu v posteli, ale nemůžu říct v autě, protože pak mě bolí hlava. Takže jestli čte nejradši v posteli, tak to je golmanka, to už jsme zjistili. Vy ostatní si udělejte na stránce Čti za nároďák kvíz, abyste věděli, co jste v rámci čtenářské reprezentace. No a ještě nám píše Emilka, a taky se s mamkou snažíme každý večer číst knížku Brankářka v kimonu, kterou jsem mimochodem vyhrála v Rádiu Junior a je od Vladimíry Hirš, tak to je taky krásný mailík.
1: No a tady byl zmíněn Malý princ a to je opravdu, já si nejsem jistý teda, kdy byla vydaná, ale že už to se táhne prostě pořád, to nikdy nebude starý. A vlastně je na to spousta adaptací, jak knižních, tak nějaký knižní rozbory, tak třeba muzikál, to jsem zase Rádio Junior, jsem slyšel čtení na pokračování nebo rozhlasovka, to bylo, a bylo to dva díly, a bylo to muzikál, to bylo taky super. A je to vlastně, že zase říkám, nikdy to nebude starý a vždycky se to dá přečíst.
0: Jak se to stane, že vlastně některá knížka je legendární, že prostě tomu, je pořád aktuální?
2: Vlastně se tomu říká nadčasové, to znamená, že je to o takových, protože lidi se zase tak úplně nemění, mění se okolnosti, ta historie jde pořád dál, ale pořád lidi řeší ty nejzákladnější problémy, jako je láska, vztahy, smutek, radost, proč tady vůbec jsme na tom světě. A ty knížky, které se toho nějakým způsobem dotýkají, tak vlastně nejsou určeny pro ten svůj čas, ale můžou se líbit v jakémkoliv čase, protože pro nás je to stejně aktuální, jako to bylo pro ty lidi třeba před 100 lety.
0: Píše nám taky Oli. Ahoj Kláry, jsem Marot, mám horečky, volat nemůžu. Já rád moc čtu. Kost, inspirace od vás, paní spisovatelku Báru jsem potkal a mluvil s ní ve Verchově Vile na festivalu Děti čtěte a audio bylo skvělé. Na festivalu jsem koupil knížku a pak ji nosil do školy a četl všude. Takže to je taky asi kanonýr nebo křídlo.
1: Prostě, křídlo, no.
0: Křídlo, ale i kanonýr, protože ten čte taky prostě pořád.
1: To prostě měla být nová pozice. Kanokřídlo.
0: Kanokřídlo, že to je tak jako uprostřed.
1: No jasně. Uprostřed anebo obojí, kdo ví?
0: Jasně. Trošku stěžknul Baťuch, jinak paráda, a měl jsem vaší záložku, rád čtu taky v posteli, takže to je i napůl golman, jak jsme zjistili teďko. Olík, a zrovna teď nemůžu nic, protože mi není dobře, takže Olíku, držíme palce, ať si brzo můžeš číst zase knížky.
1: Tak ale tím pádem, když se tady dívám na ty samolepky, tak by to měl být podle mě asistent trenéra, protože splňuje skoro všechny pozice.
0: Ano. Pak nám napsal taky Krištof, kterému brzy už bude 10 let. Ahoj, čtu hodně, většinou čtu dvě knížky na jednou. Teď čtu druhý díl Harryho Pottera a zároveň čtvrtý díl Deníku malého poseroutky. Harryho čtu večer v posteli a poseroutku čtu v autě nebo v autobuse. Denně přečtu dvě stránky Harryho a 10 stránek poseroutky. Krištof, brzy 10 let.
2: No tak to je velice platný člen týmu, bych řekl, ano. Čtenářského.
1: Tak Malý poseroutka, to jel, jako když já jsem chodil do třetí, čtvrtý, pátý třídy, tak u nás ve třídě to hrozně jelo a že opravdu polovina lidí měla načtený fakt úplně všechny díly a co se přiznám, tak mě teda Harry Potter moc nechytil. Snažil jsem se přečíst první díl, ale nějak mě to nezaujalo.
0: Je to neuvěřitelné, ale nám ten čas dneska utíká neskutečně. Ještě poprosím Martina Vopěnku, protože nám píše Bětka, chce se zeptat pana spisovatele, jaká nejtrapnější situace se mu ve spojitosti s čtením a psaním stala. A jestli to zvládne Martin říct během 3/4 minutky.
2: No, to se mě stalo na autogramiádě, kdy lidé chtějí podpis a tam se blížil jeden můj dobrý známý, ještě velice důležitý člověk, jenomže já jsem si nemohl za nic na světě vzpomenout na jeho jméno a věděl jsem, že bude chtít, abych mu napsal věnování do knížky.
0: A to se taky může někdy stát.
2: A to se někdy stane a je to dost trapné, ano.
0: Říká Martin Vopěnka. Martine, já moc děkuji za to, že jsi tady představil kampaň Čti za nároďák. Stačí přečíst jedna knížka denně a taky se můžete zúčastnit. Teda jedna knížka, jedna stránka denně.
2: To až příští rok.
0: To až příští rok. Teď stačí jenom jedna stránka. Mrkněte se na webovky a určitě se dozvíte i o dalších akcích, kde se co šustne. No a my si tady teďko sedneme a vybereme, komu z vás pošleme buď krásnou knížku, nebo kšiltovku, nebo záložku. Děkujeme všem.

Není jen tak. Julinka ho hledá v knize plné slavných českých žen. Když se bude sestřička jmenovat po některé z nich, určitě toho v životě taky hodně dokáže. Třeba jako naše nejslavnější automobilová závodnice Eliška Junková. První příběh ze seriálu Jak se bude jmenovat dostal název Eliška. Snad se vám bude líbit.

Dobrý večer, děti. Byla tma, byla noc. Maminka spala, tatínek spal, ale Julinka, ta nespala. Co pak to šlo? Už brzy se měla narodit její sestřička a rodiče pro ní pořád ještě neměli jméno. Jak se bude jmenovat? A po kom? To byla přece docela důležitá věc. Julinka zašátrala rukou pod postelí. Měla tam schovanou baterku a oblíbenou knížku, kde byly vymalováni všemožní významní lidé z naší historie. Tam bylo jmen a neobyčejných příběhů. Zlezla pod peřinu a tiše začala listovat, aby to správné, nejsprávnější jméno vybrala ona. Teprve se učila číst a neuměla ještě všechna písmenka, ale pamatovala si některé z těch tváří a jmen. Krásná paní v dlouhých bílých šatech, to byla Libuše. Dívala se do dálky a věštila slávu české zemi. O pár stránek dál byla Aneška. Vypadala jako jeptiška z hodně dávných časů. A taky tam byl král Karel ve zlatém rouše a jakýsi pan Jakub na břehu velkého rybníka plného kaprů. Jenomže pánové ji teď zrovna nezajímali. Hledala přece jméno pro holku. Otáčela stránku za stránkou. Tady. Z obrázku se na ní usmívala drobná paní s divnými brýlemi na očích. Vypadaly jako brýle na plavání, ale nebyly. Na hlavě měla koženou kuklu a v rukách, které obepínaly kožené rukavice, pevně svírala volant automobilu. No, ono to spíš bylo takové autíčko jako z hračkářství. Ani střechu nemělo. Bylo celé maličké, úzké, jak pro panenku. Takové by se snad ani nebála řídit. To musí být docela jednoduché, myslíš? Zašveholil veselý hlas vedle Julinky. Zaburácel motor, roztočila se kola a frrr. Kde to jsem? Co se to děje? Divila se Julinka a tiskla se do sedadla vozu, který uháněl cestou necestou. Vítám tě na palubě sportovního vozu Bugatti T35B. Je 6. května roku 1928 a my právě soutěžíme v závodě Targa Florio na Sicílii, nejtěžším automobilovém závodě na světě, řekl hrdě ten hlas. Patřil, no vážně, patřil té paní z obrázku. Julinka na ní nevěřícně zírala a ona si zase mezi řízením prohlížela Julinku. Máš legrační kombinézu. V tom se u vás závodí? Uchychtla se a Julinka se zamračila. To je pyžamo a je úplně normální. To ty jsi legrační, hlavně ty brýle. To musí mít každý řidič, bránila se paní. Ba ne, tatínek nic takového nenosí a to má větší auto a taky rychlejší a... Namítala Julinka, ale zarazila se, protože v tu chvíli se závodnici tak nějak čertovsky zalesklo v očích. Vidíš to auto před námi? To je Albert Divo. Jede si pro první místo. Mrkla na Julinku a přišlápla plyn. Ta drobná paní seděla na polštáři a i pedály měla vypodložené, aby na ně dosáhla. A přece jako blesk vyjela ze zatáčky. Vůz se na chvíli ponořil do prachu, který vířil automobil před nimi, a když se vynořil, supěl už soupeř někde za nimi. Páni, to bylo něco, jsme nejrychlejší, volala Julinka a protírala si oči plné prachu. Teď, ale za chvíli nás Albert zase

0: předjede.
1: A my potom zase jeho, nedala se Julinka.
0: Možná. Na téhle trati jsem hodně trénovala. Tohle místo mi jde. A pak jsou tu další. Když závodíš, rychlost nestačí. Mimochodem, brýle máš před sebou.
1: Julinka si vytřela z oka poslední zrnko prachu a poslušně si nasadila ty legrační brýle. Bugatka vjela do prudké zatáčky. Silnice se klikatila jako had a přitom stoupala do obrovského strmého kopce. Řidička napjala všechny svaly a jak točila volantem, poprvé se jí ztratil ze rtů rozzářený úsměv. Au, šeptla a protřepala si ruku. Bolí to? Zeptala se Julinka.
0: Bolí, řekla už zase s úsměvem závodnice. Víš, tahle auta nejsou stavěná pro holky. Všechno je tu tak nějak větší a dál, než bych potřebovala. A točit tímhle volantem je dost dřina. Někdy musím spát se zavěšenou rukou, aby si po tréninku odpočinula.
1: A proč je nesestrojí pro holky? Divila se Julinka.
0: Protože holky auta neřídí.
1: Cože?
0: Dobře, holky auta řídí, ale takových je hrozně málo.
1: A v tomhle závodě jsou ještě nějaké holky?
0: Jenom my.
1: V tu chvíli se auto zase ponořilo do prachu. Albert divo prosvištěl kolem. Přidej, porazíme ho, naléhala Julinka rozzlobeně.
0: Tady nemůžu, ale neboj, máme před sebou ještě celé poslední kolo závodu, dobrých 100 kilometrů, uklidňovala ji paní.
2: Ale to se toho může přece ještě tolik přihodit, zakňourala Julinka.
0: Jasně, že může, přitakala paní. Minulý rok jsem tu taky závodila. Taky jsem jela druhá. A pak se na voze něco porouchalo, spod kapoty to začalo kouřit a konec.
1: Pokrčila rameny. A potom se jí zase zablísklo v očích.
0: Hele, Albert!
1: V dálce před nimi bylo vidět ubíhající tečku. Sešlápla plyn a vystřelila dopředu. Julince vlály vlasy ve větru. Krajina kolem se proměnila v šmouhy a malá bugatka letěla jako vesmírná raketa.
3: Takhle rychle nejezdí ani tatínek, pomyslela si.
1: No a pak brzda, smyk, skřípění kol a auto zastavilo.
0: Uf, vydechla zhluboka závodnice. To jsme měli štěstí.
1: Štěstí? Vždyť stojíme, nechápala Julinka.
0: Mohli jsme se převrátit a vypadnout z vozu. Nabourat, rozbít se. Zdá se, že to odneslo jen kolo.
1: Schrnula řidička a prohlížela si kamení na cestě. Muselo na ni napadat teprve před chvílí.
0: Co se dá dělat? Uklidíme to, než se tu někdo zabije, a pak vyměníme kolo.
1: Rozhodla a dali se do práce.
0: Frnk!
1: Zasvištělo to na trati.
0: Kampári!
1: Konstatovala závodnice.
0: Frnk!
1: Zasvištělo to znovu.
0: Koneli!
1: Řekla trochu smutně.
0: Frnk! Chiron!
1: No, máme hotovo. Nasedat. A zase jeli. Prudce, neohroženě, jistě vpřed. Ale Julince se mlžily brýle od pláče.
2: To není spravedlivé, měla si být nejlepší,
1: stěžovala si, když projeli cílovou páskou.
0: Jsem pátá, Julinko, to není málo. Minule jsem přece ani nedojela. A jestli tě to utěší, pořád jsem nejrychlejší žena na světě.
1: Julinka se usmála. A jak se vlastně jmenuješ?
0: Jmenuju se Eliška. Eliška Junková. A pocházím z Olomouce.
1: Eliška? Mohla by se po tobě jmenovat moje sestřička? Zeptala se Julinka a Eliščin veselý hlas jí odpověděl: možná. A pak se rozplynul. Julinka se převalila na polštáři, zachumlala se do peřiny a jakoby ji kolébal drnčící motor, spala ještě až do rána. Dobrou noc.
4: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
5: Rádio Junior, velká pohádka.
6: Máte rádi hádanky? Tak mám pro vás skvělou zprávu. Hádanky budou létat celou následující pohádkou. Hádat se bude v Ševcovské chalupě, v Pekle i na Královském zámku. A taky se budou uzavírat sázky. Kdo nakonec vyhraje? Podle pohádky Jiřího Mahena o ševci Číčovi napsala Jiřina Nývltová, režie Karel Weinlich. Hrají Jaroslav Hejduk, Tomáš Šolc, Jiří Chmelař a další.

0: Dobrý podvečír, ševče.
1: Dobrý, sousede.
0: To by je dospělo i na konci dne a člověk od samých starostí neví, kam by šlápnul.
1: A co pak tě trápí? Číč, snad ne žena.
0: Kdyby žena, poradím si sám. Milost pán, ten si na mne zased.
1: A čím pak Číč tě tak rozlobil?
0: Prý, abych mu do zítřka přinesl nejchytřejší a nejužitečnější zvíře, které znám, jinak mi celou úrodu odveze do svých sípek.
1: A co pak Číč si mu provedl?
0: Ale panský fos mě nachytal s okem na zajíce.
1: A ty si nevíš rady, Číč? Nic lehčího.
0: Tobě se to číčuje, ševče, na tebe pán nemůže. A i kdyby padne kosa na kámen.
1: Poradím ti, chceš?
0: A co za to?
1: No co by, dáš si u mě ušít nové boty. Koukám, že ti v těchhle škrpálech už prsty zdraví i patníky u cesty.
0: Platí, plácnem si.
1: Číč, a teď dávej pozor. Chytneš dva zajíce. Jednoho vezmeš sebou na zámek a druhého necháš doma, v komoře. Ženě nařiď, aby zítra napekla koláčů a uvařila, co nejraději jíš.
0: Proč? Co pak je posvícení?
1: Chceš radu? Tak mlč a poslouchej. Před pánem poručíš zajíci, aby utíkal domů k tvé ženě a vzkázal jí, co ti má všechno nachystat k obědu. Pak pust zajíce do zámeckého parku, však on už si najde z něho cestu. A mil z pána popros, aby s tebou poslal sluhu, ať se na vlastní oči přesvědčí, že tě zajíc ve všem poslechl.
0: Ševče, jestli mě pán uvěří a úroda mi zůstane, tak ušiješ nové botky i pro mou ženu.
1: Platí. Ale raději si plácnem.

0: Jen vstupte.
1: Jestli pak víš, kdo jsem, šéfče.
0: Jak pak vy ne, milost pane. Buďte tu vítán. A posaďte se. Nejlíp na tuhle židli. Tak.
1: Ale nevíš, proč jsem se u tebe zastavil?
0: Číč, možná, že nevím. Možná, že vím.
1: Nedělej se chytřejší, než jsi, šéfče. A pěkně s pravdou ven.
0: Soused pověděl, kdo mu poradil. Číč, je to tak.
1: Bravo, šéfče. Onehdy, jak mi sedlák přinesl na zámek zajíce a poroučel mu jako posluhovi, hned jsem si pomyslel, kde pak si ochutnal vtipnou kaši. Z tvého talíře to určitě nebylo.
0: Co by soused sousedu v Ouských nevypomohl?
1: Doslechl jsem se, že znáš 1000 hádanek, ale já jich znám 2000. Pojďme se hádat.
0: Číč, milost pane, to byste dobře pochodil, kdybychom hádali jenom tak. Vsaďte se o něco.
1: Myslíš, že prohraju? Bláhový šéfče. A kde by si vzal na sázku?
0: Vezmu, kde vezmu. Dluže nezůstanu, Číč. Ale o jaký základ?
1: O 200 zlatých.
0: Dobrá. Číč, kolik bude hádanek?
1: Každý 3.
0: Začněte, milost pane.
1: Co je to? Viděl slepý zajíce, chromý ho dohonil a nahatému ho strčil do kapsy.
0: Zase ten zajíc. Číč, milost pane, co by to bylo jiného než pořádná lež jako věž?
1: Uhodl si, šéfče. Teď je řada na tobě.
0: Já dávám nejraději krátké, Číč. Hádejte, milost pane, co to je? Kdo umí všechny řeči?
1: Kdo umí všechny řeči? Kdo by tak? Já ne, ty ne, ale ozvěna. Že mám pravdu?
0: Hodl jste, milost pane. Dávejte druhou.
1: Hádej, šéfče, kdo je silnější? Bohatý či chudý?
0: To je nad slunce jasnější. Vždycky chudák.
1: A proč?
0: Číč, milost pane, vždycky se říká, že nouze železo láme.
1: Bravo, šéfče. Pověz teď ty druhou.
0: Vaše byla lehká, Číč, milost pane, i moje bude lehká. Kdo vidí víc? Jednooký nebo ten, kdo má obě oči?
1: Kdo vidí víc? Jednooký nebo dvouoký? V tom bude háček. Už vím. Nedoběhl jsi mne, šéfče. Rozumí se, že u tebe vidí jednooký více než dvouoký. Ten s jedním okem vidí u dvouokého 2 oči, zatímco dvouoký vidí na jednookém jenom jedno. Dobrá, když ty na mne žertovnou, oplatím ti stejně. Co nevytáhnou ze sklepa v zimě v létě ani sty koní?
0: Číč, milost pane, ta je moc lehká. V zimě teplíčko a v létě zebavo, je to tak?
1: Zase si uhodl. Tak dávej poslední.
0: Musím se rozmyslet, Číč. Uhodl jsem vaše hádání, uhodněte i moje. Jinak 200 zlatých jsem. Co to je? Naháč, nahatý, nahatější být nemůže.
1: To jsem ještě neslyšel. Naháč, nahatý...
0: Nahatější být nemůže.
1: Počkej, v tom bude zas nějaká chytračina. Oloupaný brambor?
0: Kde pak, dáte se podat?
1: Už to mám. Jádro z pecky.
0: Samá voda.
1: Ať si lámu hlavu, jak chci, už mě nic nenapadá. To bych nikdy nevěřil, že prohraju se ševcem. Tak pověz, co je to?
0: Naháč, že nahatější být nemůže, Číč, milost pane. No to je kostra z člověka.
1: Jsi chytřejší, než jsem si myslel. Tu máš.
0: Děkuju, milost pane. A kdybyste měl dlouhou chvíli, přijďte zas. A šťastnou cestu, milost pane. Jo, tolik zlaťáků najednou. To neviděl ani náš pan Richtář. vypadáte jako malinká sluníčka, Číč. Však mě taky na stará kolena zahřejete. Kam já si vás jenom schovám?
2: Chceš jich mít dvakrát tolik?
0: Fuj. To jsem se lek. Kde pak se tady bereš, panáčku? Bez zaklepání?
2: Čekal jsem tamhle v komoře, kdo to hádání vyhraje. Když jsi ty chytřejší nad pána, pojď nám poradit.
0: Komu? Vám, myslivecký panáčku.
2: Nechtěl jsem tě hned na poprvé vylekat.
0: Já mám pro strach uděláno. Ani čerta se neleknu.
2: Dobrá, sám jsi o to řek.
0: No vydá. A je z tebe čert, jak když tě sazema vymaluje. Jak pak ti přezděli?
2: Kozínoška ševče, tak už vstaň z verpánku a jdeme. Náš kníže pán Lucifer nerad čeká a ty si tady sedíš a kladívkem v ruce točíš.
0: Když váš kníže pán potřebuje radu, ať si pro ní přijde.
2: Už ty usmolený ševče, ať se ti jazyk k patru nepřilepí samou drzostí. Komu pak z vás lidí se přinatrefí, abys měl před samotného kníže pána Lucifera pokleknout?
0: Věříš, kozínoško, že o takové vyznamenání stojím jako o včerejší krupobytí?
2: Dostaneš soudek dukátů a do konce života už nemusíš vzít do ruky dratve ani šídlo.
0: O zlaťáky žádná nouze, slyšíš? Mně postačí ty, co jsem si poctivě vyhádal. A ševcování mi nehaň.
2: Máš pravdu, dukáty neber, jsou na všech stranách dohladka, aby se co nejdřív rozkutáleli. Když dobře poradíš, chtějí za odměnu jenom kouzelné brýle. Přinesou ti slávu i bohatství.
0: Brýle, nač by mi byly? Mám oči jako ostříž.
2: Ale tyhle kouzelné brýle mají zvláštní moc. Skrz ně vidíš každého, co v něm opravdu je. A nic tě neošálí, ani sametová tvářička, ani udatný knír.
0: Tože dovedou?
2: Pojď se mnou, sám se přesvědčíš.
0: A úpis. Budete ode mě chtít?
2: No, hleda, že bys sám z vlastní vůle se krví upsal.
0: Co?
2: Jinak ne.
0: No, dobrá, Číč. Ale ať jsem zítra zase u svého verpánku.
2: Na to ti dávám své čertovství.

0: Nejponíženější služebník, náš pekelný vládče, přivedl jsem ševce zvaného Číče, je chytřejší nad pána. Ať tedy rozsoudí náš spor.
1: Jestli nás popravdě rozsoudíš, dostaneš tam ten sud plný dukátů.
2: Jako by se stalo, pekelný milost pane, mně Číč stačí kouzelné brýle.
1: Ale kdo pak ti poradil? Ten trulant kozí nožka, viď? A zakazuji ti, abys mi říkal pekelný milost pane.
2: Jak račte, jenomže za dukáty já neradím.
1: Dobrá, ať je tedy po tvém. A teď nastav obě uši. Tuhle kozí nožka chytil sedláčka v lese. Strom přikácení špatně pad a sedláček hned čert mě vem. Dobrá, přiběhl kozí nožka a začal sedláčka brát. Jenomže ten se dal hned do pláče a do prosa. A kozí nožka ten přetrh dílo se nechal obměkčit. Povídá mu, ušetřím tě, když řekneš pravdu. Zamyslil se sedláček jenom na chvíli a hned vykřikl, nepustíš mne, čerte. Bodej by ho pustil, když křičel, aby ho čert vzal. Tak ho kozí nožka přines, ale sedláček tu mocí mermo nechce zůstat, že ho tu držíme neprávem. Poraď, ševče, kdo má pravdu?
2: To je zašmodrchaný případ. Kozí nožka řekl, že pustí sedláčka, když řekne pravdu, a sedláček vykřik, že ho nepustí. Kozí nožka ho stejně přines do pekla a sedláček chce odtud.
1: Tak se to stalo.
2: Ať to beru zleva nebo zprava, Číč, u jednoho konce se zastavím.
1: Tak ven s tím.
2: Sedláček opravdu mluvil pravdu, Číč. Ale kdyby ho kozí nožka pustil, to už by to pravda nebyla, ale lež, a to by ho teprv nemohl pustit. Čert sedláčka přelstil.
3: Sousede, ty jsi rozhodl proti mně.
2: Číč, kdo to byl? To je přece...
1: Tvůj soused, ševče, schovali jsme ho tam za hromadu smolných polen, aby slyšel, až se o něm spravedlivě rozhodne.
3: Já myslel, ševče, že nenecháš člověka v pekle trápit. Poprvé si mi poradil, já pána přelstil. A teď, když jsem byl v právu, zaprodal jsi mě peklu. Uvidíš, budeš za to potrestán. Do roka a do dne volám tě sem.
0: Slyšel jsi, ševče? Za rok a den ti klepu na chalupu.
2: Nejsem přece hluchý.
1: Počkej, zapomněl jsi na odměnu? Tady máš kouzelné brýle. Přece jsi chytře a spravedlivě rozsoudil.

0: Že by už kozínoška. Dále.
1: Bydlí tu švec Čič.
0: Čič.
1: Náš nejmilostivější král ti posílá list se zlatou pečetí.
0: Mně? Čič. A proč pak?
1: Umíš číst? Jestli ne, tak mám rozkaz králův list ti nahlas a s důrazem přeříkat.
0: Jenom káž, královský panáčku, zatímco tebe krmili nastavovanou kaší, já už měl slabikář po třetí přelouskaný. No pověst o tvé chytrosti a vtipu se donesla až na královský hrad. My, král a vládce, s chutí převlikou si poslechneme, jak usmíříš tři rozvaděné bratry. Proto neotálej a v brzku se dostav před náš trůn. Sluha Matyáš tě doprovodí. Tak se posaď, Matyáši. Třeba tamhle na tu židli. Číč už na ní seděl i sám milospán. No a já se zatím k panu králi svátečně nachystám.
1: Slyšel jsi žádné omeškání a ty máš zatím řečí plnou sednici.
0: Jet k našemu panu králi, to není jako sednout si před Lucifera na železnou trojnožku.
1: Co si to dovoluješ? Víš ty vůbec, jaké vyznamenání ti náš nejmilostivější král uštědřil?
0: Když jsem se na tolik neřekl. Tak, ještě si svleču ševcovskou zástěru, Číč. S tou bych moc parády asi neudělal. Tak, a vezmu si sváteční kacabajku. No, a může mít.
1: To byla doba.
0: Počkej, to nejdůležitější bych zapomněl.
1: Pro pána, s tebou, ševče, je ale výprava.
0: Brejle bych tu nechal.
1: Čemu se směješ?
0: Ale zkusil jsem, jestli skrzně dobře vidím. A co nespatřím, vedle dveří nafintěnou kachnu.
1: Kachnu? Jsi při smyslech? Vždyť tu jsme jen my dva?
0: No právě. No tak... Už půjdem, Číč, ať nenecháme pana krále čekat. No.

0: Tak ty jsi ten švec, co prý i samotnému Luciferovi rozumy dával.
1: Čič, moje úctivost, pane králi, přemluvili mě až z pekla. No, co stalo se stalo. Za to jsem si vysloužil, co mi snad k užitku bude.
0: Zavolal jsem tě, poněvadž chci slyšet, jak spravedlivě podělíš tři bratry. Nepohodli se o dědictví.
1: Čič, to už tak mezi syny bývá. Hamižnost je posedla.
0: Spíš nedovtipnost. Poslouchej. Otec jim zanechal 19 ovcí. Nejstaršímu odkázal polovinu, mladší má dostat čtvrtinu a nejmladší pětinu. Ale jak je podělit, když ovcí je 19? Podělíš-li ty tři bratry, jak jejich otec kázal, mísu dukátů dostaneš.
1: Čič, pane králi, nechte mě chvíli přemýšlet. Tak 19 ovcí podědili.
0: A nesmíš přidělení žádnou zabít. Živé je odkázal, se živými se domů vrátí.
1: Čič, pane králi, už jsem to rozlousk. Kažte přivést k těma 19 ještě jednu chromou.
0: Že bys tak rychle vymudroval správné vyluštění a zašmodrchané klubíčko sporu pěkně rozmotal?
1: Uvidíte, že se vám moje dělení bude líbit.
0: Dobrá. Nech přivedou na třetí nádvoří těch 19 ovcí a jednu chromou navíc.
2: Tatínku, já se chci taky dívat.
3: Jak pak to, dceruško? Teď máš pěkně u harfy sedět a strunami se probírat.
2: Tatínku, když já jsem tak hrozně moc chtěla vidět ševce Číče. Můžu ti tak říkat, viď?
1: No aby ne, princezničko. Od vás ta moje přezdívka zesládne jak medový koláč.
3: A proto se schovala za sametový závěs? Co tomu řeknou tvoje dvorní dámy? Má dcera a budoucí královna se chová jak zvědavé děvčátko.
2: Tatínku, už se nezlobte. Co kdybych toho vašeho mudrlanta od verpánku přehádala? Udobřila bych si vás?
3: To je nápad. Máš moje královské požehnání? Co tomu říkáš, ševče? A to ti povídám, ať neuděláš našemu jménu ostudu.
1: Což o to, Číč, jestli je princezna tak chytrá, jako je krásná, abych vzal všechen rozum do hrsti.
3: Jak tě tak poslouchám, ztrácíš kuráž.
1: No, pane, já jen, abyste se, pane králi, nerozněval. Stát se může všelicos. A co když, nedej bože, můj fištron nad princeznin vyzraje?
2: Ze dvou vždycky jeden vyhraje a druhý prohraje. Ty se rád sázíš, Číči, viď?
1: Číč, na sucho si člověk ani do šenku nejde sednout.
2: Dobrá. Než rozsoudíš tři bratry, vymyslím, oč se spolu budeme hádat.
1: Čič, moudrá řeč. No vida, a už tu máme ovce. Vymyslel jsem si, pane králi, takové rozdělení. Tuhle chromou ovci přidám k těm 19. Čič, nejstarší syn má dostat polovinu. Ovcí je nyní 20. Kolik vezme?
2: 10.
1: Správně. A teď prostřední bratr. Číč má dostat čtvrtinu, ovcí bylo 20. Kolik vezme?
3: Dobře-li počítám, tak 5.
1: Číč, jemu, pane králi, odpočítejte 5 oveček a ten nejmladší má dostat pětinu.
2: Pak by si odvedl 4 ovečky.
1: Číč, princezničko, vy počítáte jako náš kantor. A dědictví je spravedlivě rozděleno. Až bratři přijdou, můžete je, pane králi, podle otcovy vůle podarovat a usmířit. A tu chromou, kterou stejně žádný z bratří chtít nebude, bych si vzal domů, že jsem těch 19 ovcí dobře rozdělil.
3: Svým očím ani uším nechci věřit. Vždyť ty jsi, ševče, i nad mých 8 ráců. Tak nevím, nevím, dceruško. To se ví, palce ti budu držet ze vší své královské síly, ale do perného hádání se spustila.
2: Pojďme se posadit. Ve stoje se špatně přemýšlí.
1: Číč, princezno, zase vám musím dát za pravdu. Jakou jste vymyslela zástavu?
2: Když ty, Číči, prohraješ, ušiješ mi tucet párů těch nejhezčích třevíčků, jaké kdy princezna nosila.
1: Číč, ušiju.
2: Kdybys nade mnou vyhrál, tak tě za odměnu na své svatbě udělám prvním starosvatem.
1: Kéž bych se té slávy dočkal.
2: Co jsi říkal?
1: To nic, jen taková lítost mi uklouzla. A kolikrát hádáme?
2: Každý třikrát.
1: Číč platí, začněte.
2: Hádej, Číči, co je to? Do díry to leze, ale nožička a chych venku.
1: Co by to mohlo být, spanilá princezničko, než klíč? Číč, docela obyčejný klíč. Ale když jste mě dala takovou lehkou, dám i já vám lehkou. Co to je? Ruce má a nehmatá, oči má a nevidí, nohy má a nechodí, zuby má a nekousá.
2: A to je opravdu lehká. Loutka má ruce a nehmatá, oči a nevidí, nohy a neběhá. Teď, ševče, uhodni tuhle. jedl chlapec, jed a čím více jed, tím více toho bylo. Najedl se, vyhodil celou hromadu oknem. Co jedl?
1: Číč, princezničko, když vyhodil chlapec celou hromadu oknem, pak jedl jistě ořechy.
3: Výborně, šefče.
1: Číč, pane králi, takových hádanek dovedou u nás děti na vsi několik kop. Tohle je taky jedna z nich. Dvě okénka před okénky. Mezi nimi sedlo a nohy za ušima. Číč, krásná princezničko, co je to?
2: A nohy za ušima? Víš to jistě?
1: Dočista, jak jsem povídal. Chcete jí zopakovat?
2: Počkej ještě chvilku. Však já si poradím. Dvě okénka před okénky. Brýle to jsou.
1: Číč, trefila jste se.
3: Držíš se na ramě, dceruško.
2: Ale teď něco vážnějšího, Číči. Co si nikdo z nás nemůže koupit?
1: To je opravdu těžší. Co si nemůže nikdo z nás koupit, je čas, který se nevrátí. Číč, přál bych vám, spanilá princezničko, aby vám nikdy nenapadlo někdy ho kupovat.
3: Pravdu máš, ševče. Tak dávej poslední.
1: Čič, moje poslední hádanka bude krátka. Čeho nikdo neukryje?
2: Čeho nikdo neukryje? Hloupost!
1: Čič, ta se ukryje, i když ne nadlouho.
2: Takovou hádanku jsem ještě nikdy neslyšela. Přemýšlím a nic chytrého mě nenapadá.
1: Dáte se podat?
2: Tatínku, tak střevíčky mi přece jen bude muset ušít náš dvorní švec.
1: Číč, princezničko, tři věci nikdo před světem neukryje a to jsou kašel, starosti a láska. Přál bych vám, abyste tu poslední schovávat nemusela.
3: A já bych k tomu ještě dodal tohle. Princeznu si přehádal, i když se do poslední chvíle držela znamenitě.
1: Číč, svatá pravda.
3: Když už ses do toho prvního starosvaty prohádal, pobuď u nás do příštího týdne. Princezna slaví narozeniny a taky den svých zásnub. Co abys při vybírání ženicha poradil?
1: Číč, poradím, jak nejlíp dovedu.
2: Podívej, kolik ženichů se sjelo na zámek, když se doslechli, že se mám zasnoubit budoucímu králi. Schovali se do krásných šatů a napudrovaných paruk. Jak mám potom poznat, který má čistou duši a upřímné srdce?
3: Sám jsem ještě nezažil, aby se do mého trůního sálu sjelo tolik urozených pánů.
1: Žádný strach. Poradím, Číč, líp než tucet mudrců. Však jsem si přinesl vzácný instrument. Poručte, princezničko, ať ženich za ženichem předstupují a já se budu na ně koukat těmahle brajličkama a vy, pane králi, zatím oblížejte, koho byste za budoucího zetě nejraději viděl.
2: Prosím, nechť předstoupí první z urozených pánů, kteří se ucházejí o mou ruku.
1: A jejda, co to vidím? Číč, hlavu zaječí. Ten je zbabělec a třasořitka, princezničko.
2: Děkuji. Ať předstoupí další.
1: Toho taky nechtějte. Místo lidské tváře vidím opičí. Ten je ješitnost sama. Číč, a tenhle, no to, ten, co ho všechny předběhl, ten by vás pěkně napálil. Vždyť má liščí čumák.
2: Děkuji. A prosím dalšího

0: nyní, urození hosté, můj otec král a já, vás všechny zveme do hodovní síně. Až se posilníte, budeme vás opět očekávat v trůním sále.
1: Hodo, kvas pospěšně.
2: Rychle, stihneme nejlepší krmy.
0: Pojď, Číči. Na chvilku se jim ztratíme. Bez tak si ani nevšimnou, že tam nejsem. Podívej, jak se cpou. Pojď, rychle. Tak, tohle je moje nejmilejší komůrka. Posaď se, tady nás nebude nikdo rušit. Je, úplně jsem na ní zapomněla, viď? Ty můj ptáčku lipový.
3: Pěkná práce.
0: Když jsem byla malá, dostala jsem tyhle dřevěné kukačky od chůvy. A ta je zase podědila od své prabáby. A kde ty jsi přišel k těmhle brýlím?
3: Já? No, Číč, to je taková zašmodrchaná historie, jen by vás nudila.
0: Tak mě aspoň na chvilku půjč.
3: Když jinak nedáte?
0: Je.
3: Proč pak se smějete, princezničko?
0: Dívám se těmi brýlemi na tebe, ale divnou vidím věc. Jakoby za tebou stál čert a vesele se šklebil.
3: Potvora však mě ještě nemá, Číč, a nedostane. Raději se už vrátíme, princezničko. Ještě nás čeká celý chumel ženichů.
0: Ani se mi zpátky nechce.
3: Uvidíte, že ženinčko, najdeme toho pravého.
0: Kde kdo přijel? Tlustí i tencí. Zdaleka i ze široka. Jen... Jiříkovi na mě ani trochu nesejde.
3: Jejda, princezničko. Přece byste si kvůli němu oči nevyplakala. Řekněte si na stokrát děkuju, že se vyloup ještě před svatbou.
0: To neříkej.
3: No jak pak by ne? Aspoň víte, zač stojí. A raději už pojďme.
4: Sopa. Snad si neplakala.
3: Však tyhle slzičky jsou jak májový deštíček. Kvete se po nich do krásy.

0: Další z urozených pánů. Koho vidíš?
1: Myší rypáček a nemůžnou tvář.
0: Děkuji vám. A teď předstupte vy blíž.
2: A co tenhle?
1: Učiněný medvěd. Ale ten za ním, Číč, to by byl ten pravý. Podívejte se.
3: Půjč mi ty brýle. Na mou duši.
0: Ty myslíš toho chudáka v hadrech a s ušpiněnou tváří?
1: Pane, já ho vidím jako krále. Vždyť má dočista orlí podobu.
0: Ukáž, taky se podívám. Skutečně. Ať předstoupí blíž, tam ten člověk. Ne, ten úplně vzadu. Ano, v té režné haleně. Jestli ses přišel ucházet o mou ruku, zůstaň na královském hradě 3x3 dny.
1: Jen neváhejte, princezničko Číč, a berte, dokud je co.
0: Vždyť je to Jiřík!
1: Vida, princeznu, skrz začerněnou tvář a chudý šat by málem nepoznala svého prince.
4: To je mi překvapení. Syn sousedního krále, a jak se to přestrojil.
1: Princezničko, Číč, no tak, slyšíte? Princezničko, i ty světe do kulata, jen si padli do náručí ohluchli na dobro. Princezničko.
4: No tak, dceruško.
0: Tatínku, Číči, ty jsi ten nejmoudřejší podaný v naší říši. Tatínku, ať u nás Číč na pořád zůstane.
4: Budeš můj první rádce.
1: Číč, vy byste tomu dali, kdo pak by za mě ševcoval. Mám lepší nápad, když dovolíte. Tu máte. Vezměte si je.
0: Brýle.
4: Ty nám je dáš.
1: Číč, já už je potřebovat nebudu. A aspoň mám jako starosvat pro vás svatební dar.
4: Stejně ti ještě dlužíme mísu dukátů za ty ovce, co si tak chytře rozdělil.
1: No, nač by mi byly dukáty? U srdce nezahřejí.
0: Už vím. Dám ti dřevěné kukačky. Lipový ptáček tě bude každou hodinu zdravit. A hned ti bude veseleji.
1: Vy byste se s nimi rozloučila? Konečně. Víte, kde bývám, kdyby se vám po nich zastesklo, pošlete si pro ně.

0: Cože? Ševče, jak jsem slíbil, za rok a den jsem u tebe.
1: Tak ses na mne nachystal.
0: Pravda, že když neuhádneš moje tři hádanky, patříš peklu?
1: Já vím, ale pojďme se hádat o něco.
0: Ty si myslíš, že prohraju?
1: Nic tě to stát nebude, když kývneš.
0: To se ví, že nic. Co máš za lupem?
1: I když ty vyhraješ, odneseš mě do pekla. Kdybych já přehádal tebe, přinesu si z pekla živou pravdu. Plácem si?
0: Už jsem přechytračil jednoho, co bych si neplác.
1: A ještě něco. Musíme rozluštit hádanky toho druhého dřív, než kukačka třikrát zakuká.
0: Kdo to jakživ slyšel, aby ve vesnici na podzim kukala kukačka? Takhle mě nedoběhneš. Udělám takový mráz. Slyšíš? Tu fujavici. Až budou vrabci se střech padat. Máš první slovo.
1: Dobrá. Tak hádej. Neřekne to, kdo to dělá? Nepoznal to, kdo to bere? A kdo zná to, nebere to. Co je to?
0: Nic lehčího. Falešné peníze přece. Kdo je umí udělat, ten se tím nechlubí. Kdo neví, že jsou falešné, ten si je vezme. A kdo je poznal, ten je nechce. A teď vezmi rozum do hrsti. Když mě máš, jsi nespokojen? Když mne nemáš, běda, stůněš, co je to?
1: Čič, to je hlad. Nedostaneš mě, čate. Nastav uši. Řeknu ti druhou hádanku. Kdo mne našel, ztratil mne. Co je to?
0: No, to už je těžší, ale ne pro mne. Co by to mohlo být jiného než hádanka? Kdo ji uhodne, už ji ztrácí. Ale teď se zapotíš. Uvidíš, dostanu tě, ševče. Chytrák nikdy nevidí mě, že bych byla malá. Co je to?
1: Číč, tuhle nemáš kozí nožko ze své rohaté hlavy.
0: Asi v koncích.
1: To se neřek. Chytrák nikdy nevidí mě, že bych byla malá, číč. Za to hlupák mě za malou mívá, že je to tak?
0: Ale to není odpověď na mou hádanku.
1: Je to díra. Nic jiného to být nemůže.
0: No, uhodl jsi, ale ještě mám pro tebe jednu, tu nejtěžší.
1: A já pro tebe taky. Kdo hledá, často mě najde. Ale kdo mne hledá, je blázen. Číč, co je to?
0: A to má být tvoje nejtěžší hádanka. Prohrál jsi, ševče. Všechno jsem uhodl. Šup z dolů se ševcovskou zástěrou.
1: Nejdřív pověz, číč, co je to?
0: Přece štěstí, to ví u nás každý malý čertík, co se v pekle právě vykulil.
1: Ne a ne a neuhodl jsi.
0: Že ne?
1: Ne, bodej, že ne. A pospěš si, než kukačka třikrát zakuká.
0: Mlč a nech mě přemýšlet. Kdo hledá, často mne najde.
1: Ale kdo mne hledá, je blázen. Tak, co je to?
0: Zatím vším vězí nějaká čertovina. Hrdek, filek. Co by to mohlo být?
1: Slyšíš? Kukačka třikrát zakukala. Prohrál si, kozí nožko.
2: Jak to? Vždyť jsem udělal mráz, že na něj budou tvoji sousedi ještě 100 let vzpomínat.
1: Číč, ani na tu kukačku si čerta nevyzrál. Myslel si, že tě to nic nebude stát, když se vsadíš. A teď tě to nic připravilo o jednu usmolenou ševcovskou duši.
2: To mě snad rozum opustil. Jak jsem tak lichou hádanku mohl poplést? Kníže pán Lucifer ze mne sedře kůži.
1: A to mě ještě dlužíš z pekla živou pravdu.
2: Už, že ti huba neupadne, buď rád, že si vymázal životem.
1: Cože? Tak ty chceš zapřít svoje čertovské slovo? Číč, já na tě vezmu potěch a hnedle se rozpomeneš.
2: Au, au, to bolí, už
0: jsem si vzpomněl. Au, přestaň.
1: No proto. A hajdy k vám dolů, čič? Vyhrál jsem na pekle živou pravdu? Vyhrál. Tak si pro ní taky dojdu.

0: Tak ti řeknu, ševče, že bych samou radostí tancoval skočnou.
1: Jak by ne, Číč, na světě je přece jen víc k radosti, než ke zlosti.
0: Jak si v pekle rozhod proti mně, v tu ráno jsem se rozžehnal se světem.
1: Číč, já měl taky v krku ousko, celý rok do mě nic nebylo.
0: Hlavně, že z toho kozínošku přečíčoval. Poslyš, ty jsi vždycky všechny hádanky rozlousk?
1: Číč, vždycky.
0: A co kdybych ti taky jednu pověděl?
1: Číč, pověz.
0: Jenže ty se rád sázíš. Pojďme se vsadit o 3 rány lískovkou.
1: Číč, ty si musíš, sousede, festovně stát v kramflecích, když se hrneš do takovéhle sázky.
0: Tuhle mám tam od nich z pekla. Kozínoška si s ní polepšil až u samého Lucifera. Moc se pekelnému knížeti líbila. Děkuji prozřetelnosti, že ti ji nedal.
1: Tak od kozínošky ji máš, Číč. Dobrá, povídej.
0: Co je to? Holáč holí, holejší být nemůže.
1: Holáč? Že holejší být nemůže? Čič, tu slyším poprvé.
0: Já ti povídal, že není lecjaká.
1: Už to mám, oloupaný brambor.
0: Kdepak, vedle se strefil.
1: Tak jádro z ořechu.
0: Taky špatně.
1: Ať si lámu hlavu jak lámu, nic kloudného nevymyslím. Dám se podat.
0: No přece, kostra z člověka.
1: Číč.
0: A teď drž. A jsme si kvit. Tady je má ruka.
1: A tady má. Do smrti nejlepší sousedi.
0: Tak s pánem Bohem a zítra mě vezmeš míru na boty k muzice.
1: Ten kozínoška je trulant, přetrh dílo a ještě popleta. Říkal jsem přece naháč nahatý, že nahatější být nemůže.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osob.

0: No zkrátka rodinu si vlastní vůlí.
1: Rádio Junior, čtení na pokračování.
2: Malá Matilda nemá maminku a cítí se velmi osamělá. Jednoho dne si při hledání sousedčiny zatoulané Fredky povšimne pod schody zvláštní škvíry. Vstoupí do ní a ocitne se v jiném světě, plném obrazů, zvířat a jemné hudby. Světě, kde je všechno přátelštější, laskavější. Účinkuje Magdalena Borová, napsala Marka Míková, režie Tereza Verecká, vyrobeno v roce 2019.

0: Je těžké vysvětlit, kdy se vlastně tenhle příběh odehrál. Jisté je, že se tou dobou děly divné věci. Sem tam se objevovaly škvíry. Ve zdech domů, v zemi, dokonce i v postelích. A člověk měl pocit, že jimi může procházet do jiných světů a do jiného času. A někteří lidé, hlavně děti, tudy občas procházeli. Tedy obzvláště dívka jménem Matilda. Matilda měla ráda tu chvíli před zazvoněním budíku. Pomalu se přetočila na záda a koukala do stropu. Budík tikal příšerně nahlas, ale tátu by neprobudilo nic. Matilda se potichoučku vysoukala z postele a zamířila na záchod. Proběhla bosá dlaždičkovanou předsíní a zastavila se u dveří na chodbu. Někdo se tam venku hádal.
1: Pust mě!
0: Slyšela sousedku.
1: Já už s tebou nebudu ani minutu.
2: Jaruš, prosím tě, pojď dovnitř, Jaruš. Poberem to v klidu.
1: Ne, já nechci, rozumíš? Já potřebuju svobodu, s tebou bych se udusila.
0: Na chodbě zaňafal pes. To byla sousedovic Dina. V tom zazvonil budík.
3: Maty, kde tě mám?
0: Zazýval táta. Matilda se rozběhla a skočila k tátovi do postele.
2: Tady!
0: Zaječela a přistála mu na břiše.
2: Jsi na lopatkách,
0: všímáš si? Přeprala jsem tě, jsem vítěz.
2: No, počkej.
0: Snažil se táta dostat z jejího sevření.
2: Tak, kdo je vítěz? Řekni, kdo?
0: Naléhala Matilda. V tom zapípal mobil.
2: Ty, a už mě nech,
0: zaprosil táta. Matilda ho pustila a táta se okamžitě natáhl po mobilu. Tati? No, co je? Zeptal se roztržitě. Četl SMSku. A jak to vlastně bylo s mámou?
2: Co?
0: Jak to bylo s mámou? Proč už s náma není? Zeptala se Matilda znovu.
2: Teď na to není vhodná chvíle. Jsem v hrozným presu, co pak to nechápeš? Prskal táta.
0: Už zás?
2: Včera jsme se dohodli, že to musíme dodělat už tenhle víkend. Nedá se nic dělat, je na to počasí. Musím jít dneska a zítra točit, vždyť jsem ti to říkal.
0: Matildin táta byl režisér a často musel nečekaně vyrážet ven a točit. Matilda zklamaně odběhla do kuchyně a zapnula rádio.
4: Liška byla toho rána tak nejistá a zmatená. Žádný z pachů, které znala, to nebyl. Nebyl to pták, zajíc, ani ryba. Tak co tedy?
0: Hlas se ztrácel a do toho se motala jakási hudba. Matilda zalila kafe a na stůl položila zabalenou svačinu. Uřízla makovec a dala ho tátovi na talířek. V rádiu se ozvala jiná stanice.
5: Pokud se vám drolí omítka, může to být způsobeno plísní. Nebyl váš dům zasažen povodněmi? Ne, u nás povodně nebyly. Nám se tvoří takové praskliny, většinou pod schody nebo u výtahu.
0: Matilda měla ucho na rádiu a se zájmem poslouchala. Stanice ale opět zmizela v éteru. Pokoušela se ji znovu naladit.
4: Něco leželo u vchodu do nory. Něco velkého a těžkého. Málem to noru zavalilo. Liška byla k smrti vyděšená. Konečně našla škvíru a vyrazila ven. Medvěd. To velké raněné zvíře byl medvěd. Zastavila se. Slyšela, jak stěžka funí.
2: Tak, jsem připravený. Hlásil táta své dcerce.
0: To jsi mi krásně nachystala, Tildo. Myslíš, že to dneska beze mě teda zvládneš?
2: Jasně, tati, ujišťovala ho Matilda.
0: Kdyby cokoliv, tak zavolej babičce.
2: Jasně, neměj strach.
0: Táta vyzunkl horké kafe, dvakrát si kousl do makovce, popadl připravenou svačinu, dal Matildě pusu a zmizel. Matilda se pohodlně natáhla na kanape a znovu se zaposlouchala.
4: Slyšela jeho funění a najednou ji strach opustil. A proti všem pravidlům stočila ocas i samu sebe do klubíčka hned vedle toho tvora. Leželi bez hnutí vedle sebe. Medvěd a Liška. A venku se sypal sníh.
0: Zřejmě to byl konec. Dohrála hudba
2: a pak se stanice někam zas ztratila. Matilda vypnula rádio. Dostala chuť jít ven. Oblékla se, obula a práskla za sebou dveřmi. Seběhla schody, jako vítr prolítla kolem schránek a byla venku. Čau, ozvalo se odněkud. Byla to Mařenka Felcmanová. Čau, kam jdeš? Zeptala se Matilda.
3: Do lesa. Jdeš taky?
2: Tak jo.
3: To byla hrůza včera s tou Anglinou, co?
2: Vzdychla po chvíli Mařenka a obrátila oči v sloup. Když dostala 4, co bych měla říkat já? Kroutila hlavou Matilda.
3: No právě, 4. Máma mě málem zmlátila.
2: Zmlátila?
3: U ní to není nic neobvyklýho. Ječí, že dostanu vejprásk, že se neposadím, že mě zmlátí, až mě nikdo nepozná a pak vyndá vařečku. Úplně se jí zatmí před očima.
2: Fakt? Žasla Matilda.
3: Tak se koukni.
2: Mařenka si vyhrnula sukni a ukázala červené podlitiny. Matilda neřekla nic. Najednou jí bylo Mařenky strašně líto. Chvíli šly mlčky. Matilda nevěděla, co na to říct.
3: Ale to máš jedno, ne? Zasmála se Mařenka z ničeho nic a rozběhla se. Naštěstí byl tentokrát doma táta.
2: Volala z dálky.
3: A s tím je sranda. Ten se jen chechtal a říkal, že on v mých letech propadal. A pak volal na mámu, ať zmlátí jeho, že si to zaslouží víc. A oba dva se začali chechtat, no a já jsem se chechtala taky a byla to prostě sranda. A pak jsem zmizela ve svým pokoji a bylo to.
2: Dívky konečně dorazily do lesa. Až budu velká, vezmu si skvělýho chlapa. Bude jako táta a nikdy na mě nebude řvát. Bude se pořád jenom chechtat, řekla Mařenka. Já taky, přitakala Matilda a najednou jí Mařenka připadala moc milá. Vždycky jí záviděla mámu, že je tak hezká a tak se usmívá a že si spolu můžou povídat a mít tajemství. A teď najednou nevěděla. Hele, víš, že u nás v baráku jsou takový jako škvíry? Vyhrkla Matilda najednou.
3: Škvíry? Podivila se Mařenka.
2: No.
3: A jaký?
2: Takový zvláštní. Objevili se teprve nedávno. Mohli bychom to prozkoumat. Dá se do nich vlíst, když tam vlezeš. Je tam takový moc hezký pokojíček, nebo co?
3: Fakt?
2: Mařence se rozšířily oči údivem. No, řekla Matilda. A najednou si nebyla jistá, jestli to měla vyzrazovat.
3: Ukážeš mi je?
2: Zeptala se Mařenka a v očích měla očekávání. Tak jo.
3: Hele, ty nemáš mámu, viď?
2: Ptala se po cestě Mařenka.
3: Ne. Seš na tom líp. Já bejt jenom s tátou, tak jsem štěstím bez sebe.
2: Já nevím.
3: A kdo vaří, když nemáte mamku?
2: Zeptala se po delší odmlce Mařenka. Matilda se rozběhla po cestičce nahoru.
3: Tak různě.
2: Někdy chodíme do hospody nebo do fast foodu, odpověděla Matilda vyhýbavě.
3: Jo, tak,
2: protáhla Mařenka trochu závistivě a utíkala za Matildou. Hnali se bez dechu až před vchod do Matildina domu. Vyjeli do 5. patra, vystoupili z výtahu a čekali, až zhasne světlo. Pak vzala Matilda Mařenku za ruku a plížila se podél zdi tam, kde byla včera škvíra. Bojíš se?
3: Trochu.
2: Kde to je? Je to daleko? Ptala se šeptem Mařenka. Blízko, odpověděla Matilda a šátrala rukou po stěně. Byla si jistá, že to bylo tady. Našla to. Tady. Sáhni si tam. Vzala Mařenčinu ruku a dotáhla ji na to místo. Mařenka ucukla.
3: Tady, jak to fouká?
2: Zeptala se. Matilda přikývla.
6: A kdo půjde s Dinou?
2: Ozval se nervózní ženský hlas o patro výš a najednou se všude rozsvítilo.
3: Nic tam není, koukni.
2: Ukázala Mařenka na stěnu.
3: Pěkně si kecala.
2: Nekecala, hájila se Matilda a samotnou jí to trochu zaskočilo. Po škvíře ani stopy.
3: Já už stejně musím.
1: Tak jo,
2: odpověděla Matilda netečně. Mařenka nastoupila do výtahu a ještě se zkoumavě podívala na Matildu.
3: Kecala si.
2: Pak odjela. Nekecala, zašeptala Matilda spíš pro sebe. Otočila se, odemkla byt a zmizela uvnitř. Škvíry skutečně existují. Byla si tím jistá. Včera přece v jedné z nich byla.

včera, co šel jsem do první třídy. A byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno. Kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerur, gerur, Mercedes je známá fráze. Navíc po vás panenky pod prsenky, ha.

Prosím, už nechce ten roubík na ústech. Jen ještě chvíle mi ukaž ten úsměv. Prosím, už nechce a stejně dál musím. Chvíle bez tebe tak šíleně dusí.

0: Rádio Junior.
1: Nedaleko Tsushima usekali ušimi, samuraji na mumraji a to málo slušimi. Bubne buš a fléto hraj, už jde na mne samuraj. V ruce uši má a meč a tuším, že mi říká heč. Marně říkal jsem nehraji, marně říkal jsem nehraji, marně říkal jsem nehraji, nehraji.

neumí. Když se někdo zatýká, tak on mu uši ufiká. Marně říkal jsem, nehraji. Marně říkal jsem, nehraji.

se mi můj osud zlý, však už i zatím narostly. Nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi, samuraji na mumraji, na mou duši s

0: Děkujem.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Posloucháš?
4: Rádio Junior.

0: Rádio Junior.
1: Jsem hodný a pracovitý.

0: 神神与乌拉菲拉，哎，
1: 乌拉菲拉，
2: čaruju a škodím ráda, spánek ten mi sílu dává. Au, to mě ale loupá v kříži. Kdo mě budí, když já ve dne spím? Kouzlím od půlnoci kránu, hej!
1: Kouzlí kránu!
2: Otevírám peklo.

0: 这是龙爸脾气。
1: Posloucháš Rádio Junior.

místo pro dva, prosím, jedno místo pro dva. Jen si sedněte. Jak vidíte, kavalíři ještě nevymřeli. Vážení cestující, jestli jsme všichni, tak můžeme vyrazit. A pozor,

si zlomil nohu. Dávejte na ní všichni dobrý pozor a hlavně mu vždy

0: kdo se hádá?
1: Já to nejsem.
0: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednu hned.
1: Přes hubu.
0: Kdo tam půjde?
1: Já tam nejdu.
0: Jděte tam vy.
1: Ať tam jde on.
0: Ano, tak půjdeš, nebo nepůjdeš?
1: Nebudu.
0: Ano, tak paní, tak se o tom dohodneme.

0: pozor.
1: A nehádejte se prosím vás.
0: Nehádejte se prosím vás.
1: A nehádejte se prosím vás teď. A kdo se hádá?
0: Já to nejsem.
1: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazí. Jdu hned.
0: Přes hubu.
1: A kdo tam bude?
0: Já tam nejdu.
1: Jděte tam vy.
0: Ať tam jde on.

0: ještě okopat řetvičky.
1: Už se těším, až si dám k svačině.
0: Já mám radši rajčata, krajíc chleba, namažu lehce máslem a na to položím na plátky nakrájená rajčatka. Mňam.
1: Nedělej mi chutě. Ale žížala.
0: Chytila jsem na pasece žížalu, už ji držím.
1: A proč na rybě přeci nechodíš? Žížaly pomáhají kypřit půl.